0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Děláme vlny.
1: This shit make you a top crazy.

0: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah, young fucking H, big shell, 0161, blah, blah, blah. All tight, YJ, the prick.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: děláme vlny. Český rozhlas Radio Wave.
1: Daj, Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Yeah. Okay.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. No.

0: Post Klein with his new hit single Groom Groot.
1: Pleják.
2: Pleják.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
3: Yeah.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Hey. Don't milli shit, bitch.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Radio Wave. Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Plaják. Plaják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Slova pripravené štvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Rain, make it, rain, girl, make it. Made you honey.

0: Lid. Lid. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Poslouchej dnes od 7 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Iránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat. Pražští kriminalisté viní známého léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Český rozhlas podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovského policie stíhá od loňského listopadu. Praha 3 rozšířila seznam legálních ploch pro sprejery. Nově můžou tvořit na 4 nových stěnách na Žižkově v Prokopově ulici. Jejich vytvořením měla radnice podpořit kreativitu mladých lidí a zároveň omezit nelegální sprejerství na fasádách či památkách.
1: Sport.
0: Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 14. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze švédských her. Na nich Červenka ani Sedlák nebyli.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm, postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Ve východní polovině území lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly první zprávy. V 8 hodin více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave začíná ráno s Terezou a Jakubem.
2: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Gucci jeans with the stones, like the old Jim Jones. Did big Rick, did chrome. Yeah. We so thin back then, just skin and bones. Look how much we grown. Yeah. We done been through it all.
1: Ej se proky a stop snitching, tak to je taková message do dnešního pondělka. Prosím vás, kdybyste chtěli někoho napráskat, tak radši ne. Ej se proky, pána Štvaně. Ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno. Dneska tedy atypické ráno s Terezou a Jakubem. Dali jsme si to dohromady zase po nějaké době s Terezou, tak se moc těším, co všechno společně vymyslíme v tomhle vysílání 11. května. To nám to ten čas ale letí. No tak dneska budeme mít dva founry, dva rozhovory, o nich nakonec už za chvíli. No ale kromě toho nás čeká spoustu kulturních typů a tak dále. Myslím, že i hudební novinky, například za malou chvíli už Lip Critic a Shoplifting.
1: Takže kdyby vás zajímalo, co jsme tady minulý týden nasadili, tak to dneska určitě přehrajeme. A taky nás čekají, jak už Jakub zmínil, dvě pozvánky, takže jestli nevíte, co se sebou, tak my vám třeba něco příjemného doporučíme a teď už Lip Critic. A nebo potom taky třeba stále ještě nový Good Times Only společně s Matem ve výhledu. Hezký ráno.

0: No a teď už začneme k vašim snídaním probírat téma o tom, jak vlastně jíme, co si vybíráme. My jsme včera doma přemýšleli o tom, proč vlastně jsou tak strašně dobrý kyselý okurky, tak pochopili jsme, že kyselost a slanost je záruka úspěchu, ale že i to, že to křupne, je nějaká kvalita, kterou lidský organismus umí ocenit a vyhledávat a možná i tak proto máme rádi třeba bramburky.
1: Je
0: ale
1: pravda,
0: proč
1: že...
0: máme rádi věci jenom třeba i podle toho, jak vypadají?
1: To je otázka. Informuje o tom například i rozhlas v nové zprávě s názvem Potraviny jíme podle toho, jak vypadají, ukázal výzkum, jejich vzhled může i zhoršit vztah k jídlu. A ta zpráva říká, že výběr potravin zásadně tedy ovlivňuje prostředí, včetně toho, jak jsou produkty nabízeny a jaký je design jejich obalů. Nakonec to víme prostě podle toho, jestli tam je to bio, nebo jestli je to naopak, jak to pán Bůh stvořil, jak se tak říká, jo, to znamená třeba také dlubna, Terezo, jak si před chvílí zmiňovala, prostě jak bez obalu. Tak jak to je, co ty preferuješ? S obalem, bez obalu?
0: Já jako samozřejmě míň obalu lepší, ale tak já jsem asi na spektru biomatek tady v tom, takže jako samozřejmě doufám, že se nenechávám zlákat vším, co se třpití, je růžový a jsou na tom vyfocené nejrůznější zábavné postavičky, ale samozřejmě určitě podléhám často třeba tomu, když nějaký obal vypadá, že je ekologické potraviny, jo, obal, že třeba čím působí recyklovaněji, tak tím já určitě se jako spíš jdu podívat, jaký má složení, protože mu víc důvěřuju, to si myslím, že funguje dobře.
1: A prověřuješ teda, jo?
0: Jako snažím se
1: čili,
0: nějak.
1: Čili, milé posluchačstvo, důvěřujte, ale prověřujte, jak se říká.
0: Každopádně, jestli vás zajímá, jak vlastně na nás takové potraviny působí i skrze své vizuály a jak to může mít i negativní dopad na naše zdraví, protože samozřejmě ne všechno to, co se třpití, je dobrá potravina, můžete kouknout na server iRozhlas, kde je o tom docela rozsáhlý text.
1: No a já mám teďka chuť na ty okurky.

0: Přesně tak, milí posluchači, jak správně slyšíte, toto je znělka z kultovního pořadu, nebo spíš pohádky Maxi Pes Fík. No a právě tento miláček všech generací oslaví už 14. května neuvěřitelné 50. narozeniny. No a stane se tak ještě ke všemu asi 12 dní potom, co Hurvínek oslavil z té narozeniny, čili ten květen se opravdu drží ve znamení.
1: Jestli vás vyděsilo, že prostě jste třeba stejně starý jako Harry Potter, nebo že Harry Potter naopak je ještě starší než vy, tak tohle to je další takové uvědomění toho, jak vlastně staré můžou být večerničky anebo pohádky, které známe, respektive ty hlavní postavy. No a právě Maxi Pes Fík 14. května roku 1976 poprvé spatřil mihotavé světlo vašich televizorů, což je samozřejmě už jako docela dávno. Já jsem tady jako dítě na Maxi Psa Fíka koukala. Vždycky se mi líbilo, jak říkal, a jo, takový prostě specifickým hlasem. Zároveň, víš, jak se jmenuje rasa toho pejska jako v reálném životě?
0: Já to vím, ale sděl mi to.
1: No ne, tak jako já jsem to teď musela dohledat, protože já si to nepamatuju, ale je to bobtail.
0: Je to bobtail a je to z toho důvodu, že tuším, že autor, nebo ten, který vykreslil vlastně Maxi Psa Fíka, což byl, tuším, Ladislav Šalamoun, ne, Jiří Šalamoun, nezlobte se, tak ten vlastně měl doma bobtaila a podle jeho předlohy nakreslil Maxi Psa Fíka, což mi přijde nádherné.
1: To přijde krásný, hlavně mě docela jako zklamalo, když jsem pak viděla toho psa naživo, že vlastně samozřejmě jako, jo, třeba krteček taky není tak velký v realitě jako zajíc. Když podlehnete jako optickému klamu poměru nejrůznějších ilustrovaných zvířátek, tak si myslíte, že jako malá holčička můžete na takovém psu jezdit, ale ne, nemůžete, zas tak velký není pravděpodobně. Takže v reálném světě prostě samozřejmě všechny pohádky narazí na jakoby odlišné poměry kreslených charakterů.
0: Já myslím, že tady se to absolutně vyplatilo, protože je opravdu, jak už jsem říkal ze začátku, kultovní záležitost. Více o 50-letém výročí Maxi Psa Fíka si můžete dočíst na serveru iRozhlas, kde je tomu věnovaná poměrně hutná textace, řekl bych.
2: Tak Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na rádiu Wave.

زي ماكينات بعد كل شي حكيته لسه بمشي بيناتكم.

بناتكم ما بنيتش بيت له.

Why am I alone? 'Cause everybody's reaching for you.

0: 8 hodin 42 minut, skoro 43 minut nám dohrává Vince Staples a novinka na rádiu Wave, jeho song Blackberry Marmalade. No a že to novinka, tak to naznačuje i to, že je to právě nový single tohoto amerického rapera po dvou letech od výborně přijatého alba Dark Times.
1: No, vrací se právě s novým singlem Blackberry Marmalade. Zatím to ukazuje na to, že tahleta novinka se odklání stylově spíš k někam ke kytarám. Vince by nebyl sám, kdyby vlastně jste se nějak zaměřili na rap, tak víte, že ty kytary tam teď prosakujou hodně, takže to je taková v podstatě rocková skladba. Možná vás to i zarazilo. No a určitě k tomu ještě taky můžete shlídnout doprovodný videoklip, ve kterým Vince Staples se tváří setkává s ozbrojeným útočníkem, ale snaží se deeskalovat situaci.
0: Přesně tak, co je na té skladbě velmi zajímavé, že v závěru vlastně přechází v archivní projev Martina Luthera Kinga, čímž skladba získává i silný společenský přesah a je jasné, že se zaměřuje právě na současnou americkou realitu. Pokud byste si chtěli Vince poslechnout naživo, tak vás zklamu, v Česku letos asi nezahraje, nicméně nejblíže, co se k němu můžete přiblížit, je tedy v Portugalsku, a to v srpnu 29. v Lisabonu.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Hey yo, get the champagne.
1: Melinda Butcher a Bron, pokud poctivě vstáváte s naším vysíláním, tak už hodinku se probouzíte, takže možná metabolicky už zvládnete i třeba kafičko nebo snídaní.
2: Ideálně, no a nebo zprávy na rádiu Wave, které nám za malou chvíli přinese Barbora Zajíčková, ale ještě předtím vás čeká Slow Motion Dancer nebo Titanic, no a možná také Rico Nasty.
3: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
4: Ale ty, a co to je vůbec?
3: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
4: No, zní to dobře.
3: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
5: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
3: Aida the Young,
5: Frankie and the Deadbeats
3: a Bad Focus.
5: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
3: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
5: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
4: No je, ty jsi Rozkvět najednou.
6: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
7: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Rádio Wave. Děláme vlny.
9: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevře takzvanou kauzu očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Výletní loď Hondinus zasaženou Hentavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí. Oznámila to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu s pomocí zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání. Třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude taky, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky alespoň 3letou praxi. Britská zpěvačka Dua Lipa žaluje jeho korejskou společnost Samsung. Hudebnice tvrdí, že technologický gigant bez svolení použil její fotografii na obalech televizorů. Lipa požaduje náhradu škody ve výši nejméně 15 milionů dolarů, v přepočtu přes 310 milionů korun. Zpěvačka podle svých právníků už dříve požadovala, aby Samsung její fotografii přestal používat. Společnost si ale nevyslyšela. Samsung případ odmítl komentovat.
1: Sport.
0: Ve druhém utkání skupiny o titul ve fotbalové šancelize Jablonec remizoval s Hradcem Králové 1-1. Východočeši přitom až do 85. minuty vedli. Jejich trenér David Horejš chválil zejména výkon hostujícího celku v první půli.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo zpočátku s místními přehánky nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Ve východní polovině území lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: šlo do kin.
1: Teď si koukneme do kin, protože tam možná zavítáte, pokud byste chtěli vidět nový snímek Ďábel nosí Pradu 2. Vy jste asi, na rozdíl ode mě, stejně jako tady Jakub viděli Ďábel nosí Pradu 1, tak možná, Jakube, prosím tě, o čem teda je vůbec tenhle vesmír možná dneska už?
2: Tak je to samozřejmě o módě a je to moje srdcová záležitost, byť teda na mě to není vidět v módním stylu, ale jde o to, že po 20 letech je tedy Ďábel nosí Pradu zpět a vlastně ten příběh zůstává tak v těch podobných konturách, kdy hlavní roli stvárňují Meryl Streep jakožto Miranda Presley, no a spolu s ní Anna Hathaway jako Andrea a Emily Blantová jako Emily. No a prosím tě, dohromady vlastně pracují v takovém modním časopise a je to tak trošku toxické, nebudem si lhát, Meryl Streepová, kde opravdu zobrazuje takovou dámu, která si nebere servítky, má ostré lokty a proráží se tím modním průmyslem takzvaně přes mrtvoly, jak se říká, no a ty její dvě asistentky, Emily a Andra, tak nějak, jak se říká, no to nebudu říkat, ale prostě jí pomáhají a ona je na ně přesto zlá. No je to prostě krása všech krás.
1: Zní to skvěle.
2: Zní to skvěle a ještě důležité dodat je, že vlastně ta předloha myšlená je taková, že Meryl Streepová nebo ta Miranda Priestly by měla být ve skutečnosti Anna Wintour, což je prosím tě britská a americká novinářka, která už od roku 88 vede americkou redakci módního magazínu Vogue, tak to je tak v kostce velmi.
1: To jsem z toho pochopila, z toho mediálního obrazu tohohle filmu. Zároveň další věc, která se taky v médiích momentálně přetřásá, je třeba to, jak odlišně je nasnímaná ta dvojka od jedničky. Pokud máte rádi právě jedničku, tak víte, že v tehdejší době se vlastně všechny barvy tvářily trošku jinak, používala se mnohem jako pestřejší třeba hloubka ostrosti, saturace, nebo i kontrast svícení, ale prostě žijeme v době, která je placatější a tím pádem ten nový film je takový celý šedlý a placatý, na což není každý úplně připravený. Nevím, jestli to s tím módním průmyslem nějaké dohromady taky ještě koreluje, nebo jestli vás to třeba vyhodilo, baví vás to. Ty jsi viděl v kině tenhle film?
2: Já ho ještě neviděl, plánuju na něj zajít, nicméně minule jsme tady měli Vojtu Záhoru při směně a ten nám poreferoval, že z toho nebyl až tak nadšený, takže já se trošku bojím, co očekávat.
1: No tak my se tady vrátíme pravděpodobně té jedničce, pokud jste fanoušky a faninkami a vzpomeneme na to, jak vlastně tenhle módní svět může doopravdy znít.
3: Také si nejsi vědoma toho, že v roce 2002 představil Oscar de la Renta kolekci blankitných šatů. Pak přišel Yves Saint Laurent se svými blankitnými vojenskými saky. A najednou se blankitná objevila v 8 různých kolekcích různých návrhářů. Prosákla do obchodních domů a odtud někam do levného textilu, kde jsi ho ulovila v nějakým koši s výprodejním zbožím. Nicméně ta modrá představuje miliony dolarů a nevyčíslitelnou práci. A je trochu komické, že se cítíš povznesená nad módní průmysl a přitom máš na sobě svetr, který ti vybrali lidé v téhle místnosti.
4: Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Dukla a prší třetí den společně s Týkem. Teď teda neprší, ale myslím si, že takový jako obraz velmi nekonečného deště na vás může už docela zapůsobit podobně jako nálada naší aktuální audioknihy, kterou napsala Dora Čechová, protože ta bude hodně o strachu a taky o velkém asi pravděpodobně smutku. Jedná se o knihu, kterou napsala na základě reálných událostí. Je to vlastně deník s názvem Teresko, vrať se. No a je to deník matky, jejíž dcera byla postřelena na Filozofické fakultě v prosinci 2023.
1: Přesně tak, Dora Čechová vlastním hlasem vypráví o okamžicích strachu a bezmoci, ale i o naději a zázračném přežití. Dopis spolužákům, kteří zemřeli, čte sama přeživší Tereza Doležalová. No a tuto audioknihu si můžete poslechnout až do 30. června. Nabízí 9 epizod. No a my rozhodně moc doporučujeme.
0: Zároveň je taky dobrý popsat nebo připomenout, že popisy násilí tenhle ten obsah tvoří nevhodným pro malé děti. Takže kdybyste chtěli se do toho tématu ponořit a třeba si ho ještě prozkoumat pohledem někoho, kdo s ním má bohužel velice blízkou zkušenost, tak určitě můžete na webu Rádia Wave.

0: Remember posting a story will only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Dohrává nám novinka na Radio Wave, Two Nights in LA, Party of Two, tohle je ta skupina, která vlastně vzešla z Jada Grace a Swim, respektive to jsou její členové, tak ta tedy opravdu aktuálně jede, naplánovaný mají turné i po Evropě, momentálně bych vás rád pozval na berlínský koncert, který se odehraje už 18. května, teď ale k ním samotným, tak Terezo, co bys, jak bys o nich poreferovala?
2: No, jsou to vlastně takový nový projekt po rozpadlé skupině Group Therapy. Ta měla start už v roce 2019, ale potom to tak trošku vyšumělo, no a právě Swim, Jada Grace pokračují pod tímhle aliasem Party of Two. Vydali loni v říjnu album America's Top Next Top Party, no a teď už právě updateují svoji tvorbu novými skladbami, takže jsme si právě nasadili Two Nights in LA do našich rotací a do našich novinek minulou středu. Takže pocity euforie z nabitého úspěchu, ale i tlak na to vydržet ve světle reflektorů. To jsou všechno momenty, které aktuálně zazněly v téhle novince. No a teď už nás čeká LA, takže budeme opět repovat, ale přesouváme se zpátky do Evropy.
3: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: Tereska Jednoskvrná a Marin Gotka a s námi na telefonu by už teď měl být Petr Srna, který má pro vás jednu pozvánku na konkrétně už i dokonce dnešní program. Slyšíme se, na telefonu by měl být Petr Srna, krásné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
2: Dobrý den. Pane Srno, vy jste samozřejmě, abych vás tak ještě uvítal a představil, jste zakladatel a CEO agentury World of Online a zároveň tedy zásadní osobnost Influconu. Influcon, pojďme si nejdřív představit tu akci, která se dnes koná, tuším, že v Sasazu. Tak pro koho vlastně je konference určena?
1: Tak já jenom pravím, že akce se koná 28.5. Je to v pražském klubu Sasazu a je to už třetí ročník největší konference o influencer marketingu v regionu CEE. Nejedná se o lokální akci, je to opravdu středoevropská akce, kterou navštíví odborníci právě, kteří se zabývají creator ekonomii a nějak hýbou tímto trhem. Jako třeba Gordon Glenister z Británie, což je autor několika vydáních knížky Influence Marketing Strategy, taky Daria Belová z Finska, odbornice na B2B marketing. Za českou scénu bude mluvit Kovy na téma algoritmu společnosti, jestli to tvoří trendy, influenceři, anebo doba. Budeme tam mít nově třeba i podcastovou scénu, kterou bude zastupovat Česmír Strakatý, Denisa Hrubešová, ohledně legislativy bude mluvit Petra Dolejšová a spousta dalších odborníků právě na influence marketing.
0: No a vzhledem k tomu, že ten vlastně program zní hodně odborně, tak kdo je vlastně takovým ideálním publikem? Je to pro lidi, kteří třeba se snaží proniknout do influencerství, nebo naopak pro firmy, které se chtějí seznámit a networkovat?
1: My máme letošní Infokon rozdělený do tří částí. Ta dopolední část je opravdu odborná pro B2B segmenty, jako jsou agentury nebo značky, a tam právě budou mluvit tyto zahraniční speakři, ale odpoledne už kolem 14:00 se celý program svične do takové víc open zóny, do takového festivalu luku, který mohou navštívit právě začínající tvůrci, studenti marketingu nebo rodiče třeba, kteří mají své děti, jenž koukají právě na influencery. Každý z těch bloků nabízí program právě specifický té cílové skupině. Takže ten odpolední blok bude takový víc lifestyleový a takový otevřený, řekněme. Večer nás už čeká pouze afterparty, která bude o networkingu právě mezi influencery, značkami a jejich sledujícími.
2: No a po tomhle vlastně programovém pelotonu, co by si ten cílový návštěvník všechno mohl a měl odnést?
1: My chceme ukázat creator ekonomii jako obor, který skutečně proniká do spousty našich životních fází. Mluvit budou třeba i psychologové o tom, jak unést vliv, anebo naopak, jak unést frustraci, že nejsme tak hezcí jako naši oblíbení influenceři. Mluvit také budeme o tom, jak reagovat, anebo jestli vůbec reagujeme na reklamu, kterou třeba influenceři nám často nabízí. A mluvit budeme také k samotným tvůrcům, jak vlastně se třeba nechat neustále inspirovat, tak abychom měli stále nové a nové nápady.
0: Tak to je i spousta zajímavých a důležitých společenských témat, nejenom těch tedy úplně odborných a vlastně souvisejících čistě s online marketingem a influencerstvím, říká Petr Srna, který nás zval na Influcon, který probíhá 28. května v pražském prostoru Sasazu. Více najedete na influcon.cz. My vám moc děkujeme a užijte si letošní ročník. Díky moc. Naslyšenou.
1: Moc se těšíme.
2: Naslyšenou.

0: Loud One a já za chviličku Ghost of You, anebo taky Method Man.
1: No a následovat budou také poslední dnešní dopolední zprávy, které nám přinese Barbora Zajíčková.
2: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky. Extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na

0: Tight jeans.
1: Meth Lab.
0: It's the last 2 minutes.
1: Yeah. You give us 2 minutes.
0: Don't at me.
1: And we'll give you the world. The world. The world.
2: Method Man, odbyla nám 10. hodina a taky nás čekají dnešní poslední zprávy, které přináší opět Barbora Zajíčková.
3: Zprávy Rádia Wave.
4: Rádio Wave.
3: Zprávy.
5: Českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat víc uchazečů hlavně na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Ty nesplnění plánu vysvětlují nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními možnostmi. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny.

0: 2025 v kategoriích Album roku a Single roku. Večer doplní hudební vystoupení Idei a Jamese Cola, kapely The Prostitutes nebo Jakuba Koeniga.
1: Sport.
0: Teniska Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američankou Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo zpočátku s místními přeháňkami nebo déšť. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer i místy s bouřkami. Ve východní polovině území lokálně doprovázané přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: different mode. So I didn't go. Odbyla nám desátá, my pokračujeme, za chviličku nás čeká pozvánka na ceny Apollo, ale ještě předtím si připomeneme mladou slovenskou zpěvačku a taky reperku, která se říká Mes. No a ta zaujala svými singly už, které vlastně vydává poslední dva roky. Natočila třeba track s Hasanem, objevila se na albu Porsche Boje a nebo Kamila Hoffmana. No a po debutu Stelia z roku 2021 teď je vydala tři EPčka.
1: No a teď přichází čas na další album, bude se jmenovat Mess Season, jak už název té interpretky vlastně, nebo její AKA napovídá, no a vyjde na konci května, čili na to se moc těšíme, bude na něm 12 skladeb, a to včetně singlu Narkotika a také nejnovější skladby Chcem tě v sebe najíst. No a právě tu už v tuto chvíli budete moc slyšet na rádiu Wave.

0: Mucho Brown, no a my už jsme dneska jednu pozvánku ve vysílání měli díky telefonu a teď nás tady čeká další, která bude ale opravdu na dnešní večer, protože s náma na telefonu už je ředitel a zakladatel hudebních cen Apollo Pavel Kučera. Slyšíme se, krásné dopoledne.
1: Ano, slyšíme se, dobrý den, až na toho ředitele, tak si úplně neříkám, spíš organizátor.
0: Organizátor, dobře, organizátor, duchovní otec možná taky prostě.
2: Spoluzakladatel taky, ano, z roku 2011.
0: Každopádně Pavel Kučera, který nám teď řekne víc o tom, jak letošní ročník cen Apollo bude vypadat.
1: Dnešní ročník bude vypadat tak, že se koná v Lucerna Music Baru, kde v 8 hodin začne teda slavnostní udělení, během kterého vystoupí 3 z nominovaných interpretů, a to Jakub Koenig, Idea a James Cole a The Prostitutes, a to přesně v tomto pořadí. No a mezi tím, mezi jejich vystoupeními, budou uděleny ceny ve dvou kategoriích. Možná víte, že historicky dřív bývala ta cena jedna jenom za album, ale před 3 lety jsme to rozšířili, protože album už není vlastně tak dominantní a spousta singlů, nebo spousta interpretů se zaměřuje i na singly, nebo hlavně na singly, a to jsme chtěli zohlednit, takže jsou tam kategorie 2, album roku a single roku, a jestli to můžu zmínit rychle, tak na album roku jsou nominovaní Ida de Young, Jiří Umlauf, Terezie Kovalová, Jakub Koenig, Lumen, Market a The Prostitutes, a na single roku Beata, James Cole a Idea, Gufrau, Viktorka, Rohony, Athena Chlebová, Petrovské Karamel, Tata Boys a zapomněl jsem. Detaily, když tak najdete na facebookové stránce cen Apollo, případně i na stránce cenyapollo.cz. No a předprodej jsou vstupenky pořád ještě za 240 korun, na místě pak budou za 290, je to přes Go Out.
2: Výborně, to byl vyčerpávající výčet opravdu všeho ohledně toho večera, nicméně co je také velmi nabité, tak to je ten program, který jste tady zmínil, za to děkujeme, ale zároveň vystupovat budou jenom 3 jména, které jste taky zmínil, to tedy Idea, James Cole, The Prostitutes a Jakub Kenny, tak mě napadá zase z toho dramaturgického pohledu, podle čeho vy skládáte ty projekty, kteří mají tu čest tam večer vystoupit, je to nějaká dramaturgická linka, po které jedete a chcete navodit nějaký ideální vibe, nebo jak to vymýšlíte, jak to dáváte dohromady?
1: Určitě, no, v minulosti to bylo tak, že když bylo jenom album roku, tak tam těch interpretů bylo 7 a vždycky bylo snahou, aby vystoupilo všech 7 interpretů po 2 nebo po 3 písničkách, tak to bylo prvních vlastně 10 nebo 12, 11 ročníků. Bylo to vlastně jako, bylo to fajn, byl to takový jako minifestival, jako opravdu takový kapesní festival. A sami ti interpreti, ale vlastně i ti návštěvníci si stěžovali, že jako je to fajn vidět tolik interpretů třeba během hodiny a půl najednou, ale že je to příliš krátká doba, aby se ti lidi dostali do nějakého přesně jako vibe, do nálady. Ať už ti interpreti na pódiu, nebo ti lidi pod pódiem, a že by to chtěli další úseky. No a s tím, jak vlastně bylo, s tím, jak došlo k tomu rozšíření o tu kategorii single, tak tuhle tu chvíli je snahou, aby byly 2 z nominovaných za album a 1 za single, což takhle přesně je. Idea, James Cole, single, prostitut Jakub Koenig mají nominace za album. A ano, a šlo tam o nějaký zastoupení dramaturgický, to znamená, je tam rap, je tam nějaký indie rock, je tam nějaká elektronika, a vlastně, aby to dávalo nějaký smysl. Pochopitelně by to šlo sestavit jakkoliv jinak, ale nějak se vybrat musí.
0: Určitě. Možná ještě na závěr, než vyhlasujeme tady soutěž nebo vítěze a vítězku soutěže o 2 lístky na dnešní večer, tak co třeba si odnesou ti, co ceny Apollo vyhrajou? Co to pro ně znamená mimo tu prestiž? Jaký má rámec právě tohle vítězství?
1: Takže vítěz v kategorii album roku dostane 20 000 korun od Intergramu a současně dostane, teda on tam nedostane, jakože by tam někdo přinesl i grejtku s penězma, pochopitelně dostane šek.
0: Krabici normálně.
2: Krabici od vína.
1: V krabici, jo. A dostane šek, který předá zástupce Intergramu, a dostane taky sošku cen Apollo, kterou už před těmi 16 lety, protože to po 16, co udělíme, navrhl Maxim Velčovský a každoročně vytváří sochař Honza Jaroš. Takže to je cena pro vítěze za album, tam se to vlastně jako příliš nemění. No a vítěz kategorii single dostane 10 000 korun, nebo taky šek dostane, přesně řečeno, od organizace Platforma.
2: No tak já myslím, že je opravdu o co stát, a to nejenom tedy pro návštěvníky Apolla, ale zároveň i pro ty vystupující a nominované. No a rozhodně je o co stát i z hlediska lístku, protože my jsme na Wave vyhlásili soutěž o 2x2 lístky na dnešní večer v Lucerna Music Baru. No a právě otázkou bylo, v jakém prostoru se letos ceny předávají. Je to tedy Lucerna Černá Music Bar. No a my už jsme zde s Terezou vybrali naše dnešní vítěze.
0: Náhodně.
2: Přesně tak. Tou první výherkyní je Johana Plachtová, moc gratulujeme. A tím druhým je Tomáš Olšan. Takže já myslím, že pro Tomáše i pro Johanu a jejich plus jedničku to bude zaručeně skvělý večer. No a v tuto chvíli už bych rád jenom poděkoval Pavlovi Kučerovi, že byl naším hostem na rádiu Wave. No a věřím a doufám, že se večer vydaří, ano, a ať vyhrajete nejlepší.
1: Ano, já děkuju a možná ještě dodám, že ti, co se nedostanou dneska do Lucerna Music Baru, protože to můžou mít daleko, tak přímý přenos bude možnost sledovat na i vysílání České televize a taky na YouTube kanálu ČT Art.
0: Super, skvělý, tak děkujeme moc, ať se dnešní večer vydaří a vy si ho taky třeba možná stihnete užít. Tak děkujeme, naslyšenou zase brzy.
2: Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Starter. Starter. Hit paráda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
2: Přesně tak, kdybyste dneska chtěli od 8 poslouchat Starter, tak my vám připomeneme, co všechno tam uslyšíte. Bude to taková další vlastně pozvánka ne na hudební ceny Apollo, ale na letošní letní festivalovou sezónu.
3: Ano, spolu s těmi, kteří neunavně tvoří line-upy samozřejmě, takže s Martinem Šolcem, Filipem Černým. No a kdo ze Starterů se letos objeví na festivalech, jako je Budějovický Majáles, Kamenice nebo Povaleč, tak to je samozřejmě otázka dnešního Startéru. Do studia za Martinem a Filipem zavítá dramaturgině Roska Hajková a dramaturgové Josef Barták a Jakub Bureš, aby osvětlili, jak se programy letních festivalů tvoří a to, co třeba vy můžete udělat pro to, abyste se v nich v budoucnu objevili.
2: Tak samozřejmě přihlásit se do Startéru je ta první odpověď, ale není to úplně vyjasnění celé té cesty, je to ten první krůček, který tady pro vás chystáme. No a teď už Don Bart a nebo třeba Kesha.

Mama bro, ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do uši.

0: Safety Trace, novinka na rádiu Wave s názvem Most of Me is Elsewhere. No a to platí tak trošku i pro mě, protože bohužel, Terezo, ráno s Terezou a Jakubem už pomalu se chýlí ke konci.
1: Jo, takhle, já myslela, že tady disociuješ od rána.
0: Nikoli. Ale můžete se samozřejmě těšit na pokračování on-air vysílání, a to s Eliškou Soukupovou už od 11 hodin. No a také se můžete těšit na Wavy květen, jak já to běžně nazývám, se Sárou Savičkou. No a co nás tedy v květnu všechno ještě čeká za eventy Rádia Wave a vystoupení Rádia Wave?
1: Začneme už tím vlastně hodně jako aktuálním tématem. 14. až 17. května se koná Svět knihy. No a tam se objeví i třeba pořady Buchty čtou a Houpačky, takže pokud se chystáte objevovat literaturu, tak můžete objevovat společně právě s těmito našimi dvěma podcasty.
0: Pokud chcete objevovat raději hudbu, tak právě 14. 5. Probíhá vyhlášení exportního projektu Checking v Paláci Akropolis. Můžete se tam těšit na nominovanou trojici, a to Ida the Young, Bad Focus a Frankie and the Deadbeats, tak uvidíme, kdo vyhraje.
1: No a kdybyste si radši užili živý slejvák, tak nehledě na počasí 16. května na vás čeká Watch Party, televizní show Eurovize v Arše Plus, takže pro všechny, kdo se na Eurovizi těší, anebo třeba jenom chtějí skondenzované a zábavné informace od slejváku, tak 16. květen je to prostě datum, který si musíte zapsat.
0: No a měsíc květen pak uzavírá už zmíněný festival, na kterém Wave samozřejmě nesmí chybět, a to Budějovický Majáles, potrvá od 31. května do 5. 6. No a Radio Wave tam bude mít i vlastní stage.
1: Tak už Anabel a Smart and Dumb.

0: Baby Keema Kendrick Lamar. Kendrick Lamar jako je takový člověk, který dost často hraje v takových jako církevních prostorech, bych řekla.
1: A to se nám líbí, no mě teda
0: a to určitě. To se nám líbí, hlavně se nám to tak nějak jakoby i hodí do krámu, nebo hodí do kostela, protože už za chviličku budeme společně s Eliškou zjišťovat víc o spirituálních tématech.
1: Je to tak, budeme mít totiž founer rozhovor s Hergotem, naším jedním z pořadů na Radio Wave.
0: Takže kdybyste chtěli vědět, co se aktuálně v Hergotu bude probírat, tak určitě dál poslouchejte. A kdybyste chtěli samozřejmě víc playlistu a taky více Elišky, tak máte na to následující 4 hodiny. My se loučíme a přejeme vám krásný pondělí. Ahoj.
1: Mějte se hezky, ahoj.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
4: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
4: Čelisti.
5: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Tohle byl Boss Love a Portal Serenade ve vysílání Rádia Wave. Zdraví vás Eliška Soukupová a přeju vám krásné pondělí 11. května. Je 11 hodin a 6 minut, to znamená, že dopolední on-air vysílání máme před sebou už jenom poslední hodinku. No a takzvaně ji vykopneme následujícím trackem, který není úplnou novinkou v našem playlistu, ale zároveň tady fakt není dlouho, je to taková jako semi-novinka. Má ji na svědomí americká R&B hvězda Kelani, která se vrací po dvou letech právě s tímhletím trackem Another Lover a na feed si vzala k sobě Lil Wayna.

0: Tohle byl Nourished by Time a skladba Baby Baby. Já se na ně vždycky těším, stejně asi tak, jako se Krištof Šimek těšil na tuhletu epizodu Boys. Hlásí o aktuálním dílu podcastu. Do studia za ním totiž dorazil hudební guru české scény Roman Holý. Rozhovor začal jeho vztahem k rodné Sušici i vlivu Prahy, ale oba se následně dostali i k důležitým tématům mužství. Sdílení pocitů, slz, rozchodu s partnery i kamarády. Tahle epizoda má všechno, co od podcastu Boys čekáte. Pustíme vám teď krátkou ukázku z nejnovějšího dílu s Romanem Holým, ale celou epizodu najdete buď na webu wave.cz/boys, anebo ve svých podcastových aplikacích.
1: Já si myslím, že díky tomu, že na jednu stranu dneska právě není vůbec problém mluvit o homosexualitě, naopak je to všechno velmi otevřený a velmi fajn, tak to mělo vždycky být, mluvit o slabosti mužů, o tom, že muži pláčou, jsou měkčí. Já si myslím, že to takový byly vždycky a hrála se hodně svazující křečovitá hra těch našich dědů a otců, kteří to zkoušeli na nás a sami taky měli prostě Bůh ví co za problémy. To je jedna věc. Já si myslím, že tohle to je správně, ale zase na druhé straně takový ten princip toho bouchnout do stolu, jít, vidět prostě nějaký příkoří a vzít tyč a někoho zmlátit, jako, což dneska neumí skoro nikdo z té mladé generace, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu teď záměrně jako ty situace přeháním a zveličuju. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který prostě je opravdu, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej. A mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to? Jinak se to všecko zhroutí. Já mluvím teď o mužích, nebavím se o ženách, jo. To znamená, pro mě je ideální kombinace jemného kluka, který poslouchá Cure, který zpívají Boys Don't Cry, ale on pláče úplně pěkně, normálně se to užívá, protože to je velmi důležitá, ozdravná věc. Já brečím velmi často a velmi rád, protože to skutečně tě uvolňuje, jakoby prostě upouští špáru a tak dále. Je to důležitý. Takže citlivý kluk, který prostě je fakt něžnej, má herbář doma s kytkama, jakoby dokáže pomilovat něžně, pomalu, hladce, ale zároveň i trošku rychleji a tvrději, jak to v životě má být. Ale do toho prostě, když vidí, že někdo někde svetovaný ubližuje stařence, tak jde a normálně ho rozseká na kaši.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Uvědomit si vlastní identitu je často jen začátek. Přichází ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit s ostatními. Ať už s rodinou, s kamarády nebo třeba s lidmi, se kterými chceme navázat vztah. Jak teda může vypadat coming out třeba u asexuality? Jak na ně reaguje okolí a kde může člověk hledat podporu, když má pocit, že na to všechno není úplně připravený? Na tohleto téma mluví nejnovější a poslední díl podcastu Asexualita, tedy krátké podcastové série, kterou pro vás pro Radio Wave připravila Klára Nováková. Tahle ta série je podle mého velmi cenná, protože asexualita není něco, o čem se učíme na základních školách, nebo něco, co by nás hned napadlo, že se nás nebo třeba někoho z našeho bezprostředního okolí týká. A myslím si, že tento poslech vás může nejen vzdělat, ale třeba vám může i otevřít oči. Takže jestli jste ještě tuhle podcastovou sérii neslyšeli, tak vám ji vřele doporučuju. Asexualitu najdete buď na webu wave.cz, anebo samozřejmě ve svých podcastových aplikacích. Třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: V i-vysílání České televize.
2: Případy, které nedávají smysl.
3: Něco mi na tom nesedí, pane.
2: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
4: Patience je autistka.
5: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
3: Jen možnou.
5: Spíš patrnou.
3: Ne!
2: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
6: Klidně je mohla zavraždit ona.
2: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

0: Ve vysílání Rádia Wave právě doznívá Magdalena Bay a její skladba Death and Romance. Tak o smrti se úplně bavit nebudeme, ale trošičku romantické vlastně následující téma bude, protože já mám pocit, jak kdyby vyšlo třeba z 18. století. Naproti mě už sedí Barbora Zajíčková. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Naše skvělá zprávařka, která za námi přišla sem do studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice poreferovat o tom, co nového se děje ve světě. A proč jsem tak jako týzovala s tou romantikou, budeme řešit krádeže dobytka v Německu, které přibývají, a budeme se bavit o organizovaných gengech, genzích, které útočí na farmy. Tak Báro, můžeš nám k tomu říct něco víc?
1: Určitě, tak farmář, bohužel se v Německu děje to, že jsou zemědělci velkým terčem teďkon aktuálně útoku krádeží. Farmáři v německém Branimursku třeba přišel o 48 kusů skotu, který zmizeli z pastviny během jedné noci. Policie pak odhadla škodu na nějakých 75 tisíc eur, což odpovídá nějakému 1,8 milionu korun.
0: Mm-hmm. No a jakým způsobem pachatelé kradou ten dobytek a jak třeba zakrývají jeho původ?
1: Jedná se o takové organizované skupiny, které útočí přesně nejdřív noci, zaměřují se především na nějaké jako větší stáda a potom nacházejí vlastně, policie nachází, či zemědělci nachází pak stopy po nákladních vozech, které rychle slouží k odvozu zvířat. Zároveň se to snaží ukrýt i ten dobytek tak, potom, co mají ukradené, že odstraní známku na uších, kterou mají, a nahradí to nějakými falešnými indikátory.
0: To je strašný. Jsou tam nějaký další problémy, kromě krádeží dobytka, který musí právě němečtí farmáři a zemědělci řešit?
1: Už se to stalo vlastně v loňském roce, tak v Německu byly problémy nejen s krádeží dobytka a zvířat, ale zároveň byly i útoky na další zemědělský majetek. Terčem jsou například stroje, úroda, pesticidy nebo osiva.
0: Mně totiž pořád jako není vlastně jasný, jak se ta samotná krádež jako, chápeš, já chápu, že ti někdo třeba ukradne telefon z kabelky, jo, nebo že ti někdo vykrade prostě byt, jo, je to hrozný, nemělo by se to dít, ale jak ti někdo může ukrást 48 kusů skotu?
1: No pro mě to je taky nepochopitelný. Ještě spíš v noci a někdo tam prostě přijede velkýma nákladňákama a ty si ničeho nevšimneš. No.
0: Tak jako já mám třeba tvrdý spánek, takže tomu jako zas tam já mám empatii, ale spíš mě přijde jako, že se někde objeví o 50 kusů krav více a nikdo si to ani nevšimne, že to je taková malá skladná věc. To mi přijde docela teda funky. Ale zároveň to je docela děsivý, že zrovna němečtí farmáři a zemědělci mají tady to trápení.
1: Je to tak, a když jsem hledala tuhle tu newsku, tak jsem objevila, že tenhle podobný problém se nachází i v Anglii, takže možná se to netýká jenom Německa teď aktuálně.
0: No, takže milí zemědělci, i u nás v Česku, chraňte svůj skot a svoje stroje, protože možná byste se mohli dostat do průšvihu. Tohle byla Barbora Součková, děkuji moc.
1: Ahoj.
0: A kdyby vás tahle nebo třeba jiná novinka, ať už od nás nebo ze světa zajímala, tak mrkněte na náš web wave.cz, kde si můžete přečíst spoustu zajímavostí. Ale teď už nás čeká skvělý ganský rapper Genesis Owusu a track Life Keeps Going.

0: 11 hodin a 51 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Když ho budete ladit i po 12. hodině, tak vás čeká rozhovor s Danem Brátkou. Jak sám říká, byl jsem chodící koktejl nejistot, říká nespoutaný tanečník, překladatel a queer queen Dan. V nové epizodě podcastu Pod vypráví mě a Kájovi Vladikovi mimo jiné třeba o tom, jak převychoval svou vnitřní kritičku na svou vnitřní nejlepší kamarádku. Je to fakt inspirativní rozhovor, takže poslouchejte Radio Wave dál a dokonce 11. hodiny nás tady společně čeká za malou chvíli vlastně dvojice královen Jessie Ware a hned potom Noga RS.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

12 hodin až 6 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásné pondělí 11. května a my ho společně tady vykopneme, ne to pondělí, ale tu odpolední hodinu, novinkou od britské zpěvačky a producentky Nee Archives, která chystá nové album. To album se bude jmenovat Emotional Junglist a vyjde na konci letošního července. No a my si dáme tady tu ochutnávku, která se jmenuje Boys in Blue.

0: Byl jsem chodící koktejl nejistot, říká nespoutaný tanečník, překladatel a queer queen Dan Brátka. V nové epizodě podcastu Pod vypráví Kájovi Vladykovi a Elišce Soukupové mimo jiné o tom, jak převychoval svou vnitřní kritičku na nejlepší kamarádku a smířil se sám se sebou. Poslechněte si následující ukázku.
1: Než jsem šel jako na 8letý gimpl, tak jsem na základce chodil na atletiku.
0: To jsem nevěděla ani.
1: Nepamatuju si z té doby nějaký takový jakoby silný moment, kdyby mi bylo blbě, i když nějaký prostě ty kořeny z toho dětství tam jako jsou. A mám pocit, že se to vlastně začalo zhoršovat až na tom jako gimplu, no. Tak nevím, jestli je to prostě puberta a spoustu dalších věcí, nebo jestli to na to má nějaký vliv. Ale jako dlouho jsem hledal pohyb, který by mi jako vyhovoval. A nějakou dobu jsem běhal, ale měl jsem to s tím běháním vlastně trochu stejně jak s těma lidma, že prostě jsem si říkal, že to jakoby dělat má a dělal jsem to jakoby správně a posouval jsem nějaký výkon a říkal jsem si, jo, tak asi něco pro sebe jakoby dělám teda a asi jakoby vypadám dobře, tak asi takhle to jakoby má vypadat, ale jako necítil jsem to. A pak se mi prostě rozestoupily se mraky a zjevila se Eliška Soukupová. A já prostě jsem nějak jakoby věděl, že to pro mě bude těžký, ale že to chci jako zkusit. Že prostě nějaký takovýhle jakoby pohyb, který je vlastně pro úplný začátečníky, ale zároveň hodně je náročný ho jakoby provádět, když s tím člověk nemá zkušenost, tak jsem do toho jako šel. Začátky pro mě byly jako extrémně těžký. Prvních pár lekcí jsem jako chodil prostě na záchod zvracet a hledal jsem sílu na to, abych vůbec tam jako by byl.
2: A jako z nervíku myslíš?
1: Mega no, jako strašně.
2: Vlastně. Jo, já si říkám, že to jako ta psychika jako vůbec si dovolit jako tohle udělat, nebo kvůli nějaký třeba sociální úzkosti a tak, že to může být to největší, že?
1: Jo, a zároveň si myslím, že není úplně pro každýho dobrý to jako překonávat, tak jako jsem to překonal já. Že je někdy dobrý přesně to vzít, jako že tak to zkusím třeba za rok nebo něco, ale já jsem nějak v tu chvíli jakoby cítil, že
2: to potřebuješ
1: je prostě. To něco, co jako potřebuji a co potřebuji jako prolomit. A nějak se to jako stalo, no, po půl roce jsem se začal dívat do zrcadla na těch lekcích, po roce jsem se
2: tam... A viděl jsem Nicole Scherzinger.
1: Jakoby zatím sebe, ale to se tak jako vyvíjí. No a po roce jsem došel jakoby do fáze, kdy vlastně to tak na 60% pro mě bylo jakoby těžký tam bejt a na 40% mi to jakoby dávalo radost, ale furt se to nějak jako vyplatilo. No a po nějakých 2 letech se to jako úplně převrátilo, no, že teďka už se tam jenom těším a už je mi tam jenom dobře a už to vlastně vůbec není žádný jako výkon tam bejt. Takže jsem to trošku jako se do toho natlačil, což
2: a taky jsi to daleko by si to nadávkoval, že? Což za mě zní jakoby super.
1: Jo, je pravda, že tam podle recept, mě...
2: jako, že to nemusí být hned, prostě hned jako si dávat taky ty vysoké očekávání, no, že? Jasný, že najednou přesně uvidím jako v zrcadle Nicole Scherzinger, jako ne, ono to trvá prostě roky, jo, že? Jo.
1: A zároveň mám pocit, že tam i jakoby byl během té doby nějaký půl rok, kdy jsem prostě z toho jakoby vypadnul, protože jsem věděl, že jakoby potřebuji střebat, co jsem zatím tam jakoby provedl a pak bude síla pokračovat dál, ale je to prostě super, no, jakože vystupuju tam nějak jakoby z hlavy a neřeším to všechno prostě tady, ukazuju si na hlavu pro posluchače rozhlásku, ale nějak prostě se jakoby dám do pohybu a ono to vždycky něco udělá, no.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Docela tematicky nám právě dozněla skladba od Adult Mom, nazvaná Sober, protože já jsem vás zrovna chtěla pozvat k poslechu pořadu Lit ve vysílání Rádia Wave, protože tam tentokrát přišla právnička a taky letošní debutantka Majka Kukačková představit svůj autobiografický román Pažitková smyčka. Z pohledu dvou žen v něm totiž zpracovává téma mateřství a zabývá se otázkou, co když šťastně vdaná žena dítě nechce, ale její partner ano. Řeč přišla taky na to, proč i přes svoje vietnamské kořeny nechce být označovaná za vietnamskou či za česko-vietnamskou autorku. Poslechněte si dnešní Lit, a to už v 19 hodin.
1: Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lit. Poslouchej dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.
2: On Air s Eliškou Soukupovou.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 12 hodin a 38 minut a já mám pro vás připraveno pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina. Nejprve se společně podíváme do Jihlavy, konkrétně do kina Dukla. Tam vás totiž dneska večer v 19 hodin a 30 minut čeká film Ošklivá sestra. Teď zamíříme do Havířova, konkrétně do kina Centrum. V 17 hodin můžete zajít na Mavka, pravdivá legenda. V 18 hodin vás čeká projekce filmu Krvavá nevěsta, hra začíná. A v 19:30 večer můžete zajít na film Šampion. Ještě jednou kino Centrum, Havířov. Do táborského kina Svět vás v 17 hodin můžu pozvat na snímek B, Tým na stopě. A ve 20 hodin můžete zajít na film Hokum. A teď se mrkneme i do Prahy, konkrétně do kina Aero. V 18 hodin vás tam čeká snímek Panel Story a aneb jak se rodí sídliště. A v 19:30 večer zajděte na film Skála.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A totiž novinka Lipcritic a Shoplifting.

0: 12 hodin a 48 minut ladíte Radio Wave a krásné odpoledne vám přeje Eliška Soukupová. Nevím jak u vás, ale alespoň za okny našeho proskleného studia vyšlo slunce, takže já mám hnedka pocit, že léto je doslova na dosah ruky. Doufám, že vám náladu, ať už to je slunce nebo něco jiného, zlepšuje hlavně poslech Radio Wave a dokonce 12. hodiny to bezesporu budou třeba Jotkla, Billow a nebo Wiley.
1: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
2: Ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
1: Aida the Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
2: No je, ty si Rozkvět najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
5: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byla Pink Panthers se singlem Angel. 13 hodin a 6 minut, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásné pondělí 11. května. A teď s Pink Panthers trošičku přeplujeme na opačný břeh, tedy alespoň žánrově, protože nás čeká Kim Petras a její track Need for Speed.

0: Tohle byl Porsche Boy a Ven a v tuto chvíli je tady se mnou pomyslně ve studiu, tedy alespoň virtuálně i Petr Wagner. Slyšíme se, Petře?
1: Já doufám, že mě slyší i všichni, protože jsem ve vlaku, tak jedu trošku přirozený ruch.
0: Je to ale úplně v pohodě, nebo alespoň v mých sluchátkách je to v pohodě, tak snad i posluchači Rádia Wave tě slyšejí příjemně. Petře, co nás teďkonc od tebe nového ve vysílání čeká? Na co se můžeme těšit?
1: No, za chvilku by měl vylézt ven díl z neděle, kdy jsme měli jako hosta Jiřinu Jenu Čunkovou, což je autorka desítek a desítek takových už lehce zlidovělých křesťanských písní. A ona teďka vydala vzpomínkovou knížku a na základě té knížky jsme se dostali ke spoustě detailů z jejího života, jak toho hudebního, tak i osobního.
0: To zní úplně skvěle. A co tě třeba, ty jsi tu knihu četl?
1: Jo, jo, jo.
0: A co tě tam třeba nejvíc zaujalo?
1: Tak my jsme původně ve stejné denominace s Ginou, takže mě tam vlastně ty věci, o kterých píše, zaujaly taky z toho hlediska, že si ty události pamatuju a dostal jsem k ním takový jako různý pohled ještě od ní z pozice té tehdy dost známý zpěvačky, tak jsou tam takové věci, které jsem si v té paměti hezky oprášil. Vzpomínky na různé třeba zázračné věci a nevysvětlitelné úkazy a tak dále.
0: OK, to mě vždycky hrozně zajímalo. A vy tam, jak to mám říct, odkrýváte tam i nějaké věci jako ze zákulisí tady těch zázraků, když to tak řeknu?
1: Rozhodně jo, myslím si, že Gina je v té knížce dost otevřená, takže nezastírá i to, že zároveň se v těch církvích tak různě děly různé divy a zázraky a zároveň tam taky mohlo docházet ze strany vedení k různým pokusům o manipulaci a tohle to všechno je dělo tak nějak souběžně. I to zažila na vlastní kůži a vzala si z toho ponaučení různý. Tak o tom tam taky mluvíme.
0: Já si nedovedu představit, jak jste mohli všechny tyhle zážitky vměstnat jenom do jednoho dílu. Je to opravdu jenom jeden díl.
1: Byli bychom radši, kdyby byly třeba tři.
0: Že jo?
1: To je jasný, ale tak ten zbytek a ty detaily hlavně taky zbývají v té knižce. Myslím si, že je to taková hezká inspirace si to najít a přečíst si to. I pro člověka, který třeba z té sociální bubliny není, tak to znamená takový zajímavý vhled do toho, jak vypadaly církve evangelikální v 90. a na začátku nulek třeba.
0: To zní fakt jako skvělej tip. Já třeba nejsem z téhletý sociální bubliny a musím říct, že mě to trošku nahlodalo. Takže novej Hergot vyjde asi teď někdy, kdy? Připomeneš nám to?
1: Snad dneska článek je hotov, je to postříhaný, připravený, tak doufám, že už to je venku.
0: No tak jestli jste to... Já jsem koukala na web Rádia Wave, ještě to tam není, takže doufám, že každou chvíli to tam bude, takže vy si rozhodně nejnovější Hergot poslechněte. Petře, díky moc.
1: Taky děkuju a přeju hezký den všem.
0: Tobě taky a dobře dojedeš, ahoj.
1: Ahoj.

0: Krásné pondělí 11. května vám přeje Eliška Soukupová. Jestli máte stejně jako já chuť ideálně každý den vyrazit někam na koncert, ale přece jenom ať už čas nebo peníze vám to nedovolují, tak mám pro vás výbornou alternativu. Dneska ve 21 hodin, tedy v 9 hodin večer, pro vás stejně jako pravidelně vysíláme pořad Stage. A ve Stage Radia Wave si dneska poslechneme záznam koncertu zpěvačky Melíny z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag. Melína je řecko-francouzská zpěvačka, hudebnice a performerka usazená v Paříži. Její tvorba se pohybuje na pomezí tradiční řecké hudby, ale taky experimentálního folku a popu. Ve své hudbě reflektuje témata identity, emocí a vlastního místa mezi kulturami a čerpá tak jak z řeckého hudebního dědictví, tak třeba z multikulturní Paříže. No, myslím si, že to je fakt zajímavý poslech, takže kdyby vás to zaujalo stejně jako mě, tak si nalaďte Radio Wave i dneska večer a to ve 21 hodin.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 13 hodin a 41 minut a já mám pro vás připraveno pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít na koncert. Ve Zlíně už mají léto, protože tam můžete dneska zajít do Altánku v parku Komenského. V 18 hodin vás tam čeká troška shoegazu India, dream popová kapela z Prahy. Budou tam Eternity Again společně jako support s Helvánou. Takže ještě jednou Zlín, Altánek v parku Komenského v 18 hodin. Do pražského Lucerna Music Baru můžete ve 20 hodin zajít na udílení cen hudební kritiky za tento rok v kategoriích album roku a single roku Apollo 2025. Do pražského Bike Jesus můžete zajít v 19 hodin na Hands Like Houses společně s Broadside. Ano, čekají vás tam australští rockeři a americký postpunk. Do klubu Sub-Zero v Praze můžete dneska zajít na formaci, která se proslavila originálním propojením chiptune estetiky a energetické elektroniky. Amanaguchi z USA zahrají dneska ve 20 hodin. A do pražského klubu v Meat Factory můžete dneska zajít na enigmatický psychrockový kolektiv Gnot, kteří letos slaví 20 let existence. Společně s nimi jako support zahrají Edit. Dnes ve 20 hodin v pražském Meat Factory.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Je 13 hodin a 53 minut, ladíte odpolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou a já vám přeju krásné pondělí 11. května. Máme před sebou úplně poslední odpolední hodinku on-air vysílání, teda poslední se mnou, následně mě tady vystřídá moje kolegyně Martina Foldinová, ale teď už nás společně čekají Madhouse Express, kteří si pro nás připravili i pozdrav.
3: Čau, tady Maximilian z Madhouse Express, posloucháte Radio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

odskočná záležitost v podání Skrillexe a Young Mika na společném tracku Duro. No a teď úplný protiklad. Tohle byly Dne a Fulcrum, tedy československá hudební spolupráce s trackem Traps in My Feet, teď v pondělním odpolední na Radio Wave. 5 minut po 15. odpolední vás z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ještě jednou zdraví Martina Foldinová. Skutečně doufám, že máte velmi příjemný start nového pracovního týdne, že si zatím užíváte dnešní den a že jste třeba taky nezapomněli deštník, když jste dnes vycházeli do práce, pokud se pohybujete v Praze. Myslím, že ho dost brzo možná budete potřebovat. Co nás čeká, co se týče následujících 3 hodinek, tak bude to třeba ukázka z aktuální Casablanky. Koukneme spolu na aktuální epizodu našich chudáčků nebo třeba na pořad Studovna. To vše pokryjeme až do té 18. hodiny u nás na vlnách Rádia Wave, ale znáte to, On Air je hlavně o muzice a k té půjdeme rovnou teď. Divon Again, taky domácí hudební duo Koiba před námi. No a teď už stále ještě novinkový track, který nabízí experimentální elektronický producent Safety Trance. To je jméno, které teď můžete nově potkávat v naší pravidelné rotaci. Most of Me is Elsewhere, skladba, která míří k vašim uším.

0: Lucie Kohoutová Vinická vypráví o 3,5měsíční nomádské cestě po Asii, v rámci které navštívila Thajsko, Malajzii, Singapur a Tajvan. Jaký je rozdíl mezi nomádskou cestou a obyčejnou dovolenou? No a na jaké místní oslavy a slavnosti se sama podívala? Poslechněte si celou novou epizodu cestovatelského podcastu Casablanca. Před námi je teď ovšem krátká ukázka.
1: Čínský nový rok vypadá v podstatě tak, že jdeš a můžeš ti pod nohama přistát petarda úplně jakoby kdykoliv, kdekoliv a ještě potom ostatní tomu zatleskají, protože je to vyhánění zlých duchů. Takže pro mě trošku noční můra, musím říct. Ono to trvá třeba oficiálně 2 týdny, ale my ještě, když jsme byli vlastně na hranicích už se Singapurem, tak pořád byly ohňostroje, pořád byly petardy, takže to byl třeba měsíc a myslím si, že ještě dál pokračovali, nevím, jestli to jako vezmu jako záminku a pak prostě pouští ohňostroje a petardy prostě jakoby dost bez zábran. Takže jako zlatý náš Silvestr, který je jeden den, musím říct, protože tohle bylo fakt náročný, prostě pořád někde nějaký rány, pořád se člověk něčeho leká. Pokud se člověk nerad leká, tak možná úplně jako nedoporučuji Malajzii během novýho čínského roku, protože ani to nemají moc jako nějak odizolovaný ty domy, takže i když my jsme prostě třeba pracovali, tak najednou nad naší střechou prostě výbuchy a třeba 5 minut to jelo, že jo, takže já už jsem ji chtěla uškrtit prostě. Bylo to fakt náročný. A do toho teda se to ještě poznalo tak, že spousta lidí byla v chrámech, tak to bylo zajímavý pozorovat, protože oni mají jako miliony rituálů, který tam dělají. Mám pocit, že možná v každém chrámu jsou jiný, takže třeba někde něco pálili, někde měli takový sofistikovaný vlastně jako losování nějakých šťastných čísel nebo čísel, který jim pak ještě řekli něco dalšího. Bylo to fakt zajímavý pozorovat. I jsme se o tom potom bavili, tuším v Singapuru, v jednom chrámu s Malajkou a ta říkala, že třeba jako různě pálí věci, že když někdo umře, a to asi to není, neplatí to pro všechny, ale že někde to tak je, že když prostě někdo umře, tak oni mu musí poslat jako spálit papírový dům, aby on měl tam na druhé straně kde bydlet a třeba, že mu musí poslat papírový sluhy, ty taky jako spálí, papírový peníze, aby mohl zaplatit ty sluhy, papírový peníze na auto nebo papírový auto a tak dále. A úplně prostě si poskládá z papíru život na druhé straně. Prostě a když ne, tak je tam trochu v háji.
2: A co se týče thajského nového roku, tak víš, kolikátý rok se píše teďka?
1: 2569, myslím.
2: Já tě jen tak pro zábavu zkouším.
1: A ty, já jsem se trefila, 2569.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcast.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done.

0: pondělní odpoledne na Rádiu Wave jsme teď pár minutek prožívali po boku Saula, slovenského hudebníka, jeho skladby Predni. No a pokud si třeba už teď tak nějak lehce brousíte zuby na letní měsíce, letní festivaly a zároveň třeba sami máte kapelu a tak nějak si v duchu přejete na některém z těch festivalů v budoucnu vystoupit, tak mám pro vás jeden tip, protože právě dnes ve 20 hodin večer můžete poslouchat z Brusu novou epizodu Startéru naší hitparády neobjevených, kde se třeba můžete dozvědět, jak se na takový festival vypravit. Ano, protože hitparáda neobjevených vyhlíží už letní festivalovou sezónu, no a tentokrát spolu s těmi, kteří neúnavně tvoří line-upy. Kdo ze Startéru se letos vlastně objeví sám na festivalech, jako je Budějovický Majáles, Kamenice anebo třeba Povaleč? Do studia tentokrát za Martinem a Filipem zavítá dramaturgině Roska Hájková a také dramaturgové Josef Barták a Jakub Bureš, aby vlastně osvětlili, jak se programy letních festivalů tvoří a co třeba vy osobně můžete udělat pro to, abyste se v nich tedy v budoucnu objevili. Pokud chcete nějaké ty praktické tipy, poslouchejte dnes ve 20 hodin večer.
1: Startér.
2: Startér.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Startér showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/Startér.
1: Startér. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
3: I mean, how much is a lot of money?
4: That's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
3: No.
4: Are you a rich man?
3: What do you mean rich? What do you mean?
4: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
3: What does that make you rich?

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za námi v playlistu Rádia Wave domácí formace Iggy Majerov se skladbou Going Backwards. No a pokud vy stejně jako kapela Iggy Majerov nechcete jít pospátku, ale naproti třeba i nějaké té kultuře, tak mám pro vás dvě pozvánky na dnešní večerní čas. Olomoucké Moravské divadlo dnes od 19. hodiny například nabídne představení Andělé mezi námi. Podobenství o andělech, kteří jsou v lidské podobě sesíláni z nebe zpátky na zem, aby zde se všemi nedostatky lidského těla i duše navraceli svět do rovnováhy. Nepozorovaně se tak pohybují mezi lidmi a nenásilně se snaží vést k mnohdy nelehké zodpovědnosti za vlastními životy. Režie se v tomto případě ujal umělecký šéf činohry Roman Wenzel a společně s dramaturgyní činohry Michálou Doležalovou. Andělé mezi námi, 19. hodina a Olomoucké Moravské divadlo. Přesun do pražského Švandova divadla, tady se opět můžete vypravit na 19. hodinu, no a za to dostanete představení s názvem Pravidla Nirvány. Je to tedy původní hra Martina Františáka s hudbou Ivana Achera a skládá hold hnutí grunge, tedy fenoménu, který vznikl v Americe na přelomu 80. a 90. let 20. století. Kapela Nirvana symbolicky ukazuje na lidské příběhy a osudy spontánních rebelií, narušovaných korporátními a mainstreamovými chapadly kapitálu. Individuální Cobainovo drama se vlastně v této Františákově hře stává takovým velkým dramatickým příběhem o udržení osobní identity, tvůrčí svobody a taky existenční jistoty ve světě, ve kterém se ústřední hrdina v mnohem míjí anebo je s ním vlastně úplně přímo v konfliktu. Ta inscenace je postavená z části jako činohra a z části jako živý koncert právě herců Švandova divadla, kteří právě pro tyto účely dali vzniknout tříčlenné kapele. Pokud to chcete zažít, Pravidla Nirvány dnes 19. hodina a pražské Švandovo divadlo.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Tolik domácí energetická formace Chief Bromden s vokálem Štěpána Pařízka. Leadership track v jejich podání teď dozněl v pondělních 15 hodin 48 minut. K tomu ano, 16. odpolední už téměř klepe na dveře. Do té doby stihneme ještě jednu zahraniční kytarovku a mou velmi oblíbenou kytarovku. A sice míříme na australskou hudební scénu a formaci Emil and the Sniffers. Taky zamíříme do Skandinávie za popovou divou No a zamíříme taky na sousední Slovensko za formací Tolstoys. No a pak po 16. pak taky za ukázkou z aktuální epizody Chudáčků, kde se tentokrát věnujeme zvířectvu.
1: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Špína.
3: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
4: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
5: Špína.
6: Špína.
7: Pořad, který se vám zarije za nehty.
5: Špína.
7: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

londýnský producent Manny D a taky výtečná reperka Flo Hajo na společném tracku Crocodile, ještě předtím britský hudebník Harry Styles, tak to byla muzika, se kterou jsme započali další hodinku vysílání u nás na Radio Wave. Pondělí 11. května 16 hodin 8 minut k tomu v tento okamžik přesně. No a od mikrofonu vás stále zdraví Martina Foldinová. Zmiňovala jsem to dnešní datum 11. května, to je den, kdy slaví svátek všechny svatavy, takže pokud vám třeba ještě náhodou dneska takto při odpolední nikdo nepopřál během toho dnešního dne, tak doufám, že můžu mít tu čest a budu aspoň první. Doufám, že máte krásný den, příjemný start nového týdne, krásné jmeniny a že budete třeba i nadále pokračovat nějakým tím hezkým programem, jak si zpříjemníte dnešní den. Třeba si vyberete z našeho kulturistánu, anebo vám bude prostě stačit vysílání Radia Wave. Já vám k těm jmeninám samozřejmě pustím následující skladby u nás v playlistu. Patřit mezi ně bude domácí formace Cosmetic Institute, taky naprosto výtečná hudebnice Remy Wolf se skladbou Toro. No a teď už míříme za reperem Vincem Staplesem a jeho zbrusunovým trackem Blackberry Marmalade. Pokud budete mít chuť, prostor, náladu, koukněte i na videoklip, rozhodně stojí za vaši pozornost.

ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tedy tvoří kýčovitý nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřby. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

0: Tolik domácí formace Cosmetic Institute se skladbou Run Club v pondělním odpolední na Wave, ale já jsem vám slibovala ukázku z aktuálních chudáčků, tak pojďme k ní. Právě naši chudáčci mají velmi rádi zvířata, no a proto o nich teď aktuálně mají celý díl svého podcastu. Petr se svěří světu s tím, jak blízko má k jednomu konkrétnímu jezevci, no a Adam se, bohužel, opět vrátí ke své historce s morčetem. Nové chudáčky plné koťátek a dalších roztomilých stvoření poslouchejte už teď na našem webu a taky ve všech aplikacích. Před námi teď krátká ukázka.
1: Upřímně mám teď v období, jako jezevčí v období. Já miluju jezevce.
2: No vy tam totiž máte toho jednoho, co tam bydlí.
1: Jo, ale...
3: Já jsem ho neviděl.
1: Já jsem úplně tím posedlej. Já se jenom ptám v hospodě, co si myslí lidi o jezevcích. A dozvěděl jsem se strašně moc.
2: A on tam chodí taky ten jezevec, to říká.
1: Můžu něco dodat?
2: Posune si ty brýličky.
1: No ale nicméně je to prostě magický zvíře za mě. Úplně, který má svůj chill, má svůj pořádek, je vlastně predátor trošku.
2: No dost, ne?
1: No dost.
2: On je jako,
1: ale
2: to je škodná,
1: prostě, ale to,
2: ne,
1: no asi jo, ale je to prostě nádherný zvíře. A takhle, když jedeme, je to tak třeba jednou za měsíc, když člověk se vrací pozdě prostě z práce a jede autem, tak ho najde.
2: Jednou za měsíc, když se člověk vrací z práce.
1: Ne, tak to nevím.
2: Konec. Přesně, hercile, koživky. Ne, víte, jak to máme těžký.
1: Když jedu na barak, vyřešit ten mramor, třeba, když jsou tam nějaký nesrovnalosti v účtárně a tak, tak prostě vidím, jak on nedochodí, on má strašně svoji pohodu, on jde hrozně pomalu a takhle kroutí zadečkem a jde si po silnici, on neuhne. Až na svý odbočce uhne. No je to krásný.
2: Jo, já musím říct, že jsem jezevce viděl vlastně takhle ve volné přírodě fakt jenom jako jednou v životě a bylo to tam u vás přesně v té jeho zatáčce. A to on teda, on tak běžel. A bylo
1: vidět, ale neběží, že jo?
2: No a on se tak vlní, že jo? Vypadá to jak taková agonie spíš, tak jako plácá těma buštičkama.
1: On prostě, je fakt roztomilý strašně.
2: Je hrozně roztomilý, no. A ještě mě teď napadá, mám tady jednu věc ještě poznamenanou. To je taková jako zvířecí pododnož. Rozjel jsem doma kombuchu.
1: Já jsem taky to, už mám za soudle v období.
2: No.
1: No a jak to zvládáš?
2: No jako už mám dvě.
1: No.
2: Mám a oni samozřejmě...
1: Oni jedou strašný bomby.
2: To je prostě skvělý.
1: To normálně, ten mimozemšťan podle mě, který chce ovládnout tuhle planetu, ale fakt, to myslím vážně.
2: No, protože
1: on se dává, fakt, on se fakt rodí dál a dál. A co se stane, když jich máš moc? Tak to dám kámošovi.
2: No jasně.
1: No jasně, kámo. A pak kombuchy najednou. 3, 2, 1.
2: No.
1: Fakt, a já jsem potom prostě nebudu to rozdávat, už nebudu, protože už jsem rozdal 3 kombuchy a
2: už jsou všude.
1: A oni se množí i u těch kamarádů, takže to zdvojnásobuješ, trojnásobuješ, najednou to roste to. No a zabil si už tu kombuchu někdy?
2: Ne, nejsem toho schopnej.
1: No, jsem to udělal. No to je ono, motora na lítost.
2: Tak jsem dal právě jednu Jakobovi a přesně jsem si říkal, hele,
1: no, bacha jako, na to fakt.
2: Už jich mám moc. A tak jsem, ale říkal jsem si, ježišmarja, lidi, jako tak. Už ji nějakou dobu chovám, že jo, něco jsme spolu zažili. Teď máš
1: to je ten, ono.
2: Teď máš tu placentu, no, prostě podivnou. Taková,
1: co já můžu?
2: Jo, přesně.
1: Co já můžu?
2: Já chudák
1: v černém čaji plavuji. Plavu v černém čaji.
2: Jo, podívej se na mě.
1: Na mě.
2: No tak jo, ještě to spolu.
1: Tak ještě spolu trošku.
2: Ještě to spolu nějak zvládneme.
1: Vyřešíme to.
2: Jdu ti udělat čerstvý nálev. Kamilo, prosím tě, můžu si vzít tuhle sklenici.
1: A kam to dám?
4: Ne, nemůžeš, potřebuji na rýžovou mouku.
1: Kam to dám? No, Erni, když tak bude spát na zemi, no a co?
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: pondělním odpoledni na Radio Wave přicházím s jedním tipem na večerní čas, pokud budete mít náladu na živý koncert, ale vlastně si říkáte, že dneska nemáte moc náladu na to chodit někam ven přímo za živou muzikou, tak mám pro vás dobrou zprávu. Jeden takový koncert vám nabídneme přesně od 9. hodiny večerní u nás ve vysílání, protože to každé pondělí v tento čas běží naše stage. No a na stage dneska budeme poslouchat koncert zpěvačky Meliny z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic. Melina, tak to je řecko-francouzská zpěvačka, hudebnice, taky performerka usazená v Paříži. Její tvorba se pohybuje někde na pomezí tradiční řecké hudby, experimentálního folku a třeba taky popu. No a ve své hudbě ráda reflektuje témata identity, emocí, hledání vlastního místa někde mezi kulturami. No a sama čerpá jak z toho řeckého hudebního dědictví, tak ze samotné multikulturní Paříže. Po vydání svého prvního EPčka byla dokonce nominována na cenu Music Moves Europe, tedy cenu Evropské unie pro začínající umělce, tak pokud vás její tvorba zajímá, stage a dnešní 9. hodina večerní.
1: V i vysílání České televize.
2: Případy, které nedávají smysl.
3: Něco mi na tom nesedí, pane.
2: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
4: Patience je autistka.
5: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
3: Jen možno.
5: Spíš patrnou.
3: Ne!
2: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
6: Klidně je mohla zavraždit ona.
2: Patience. Všechny díly najdete už nyní v EVC.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Hudebnice Marjorie se skladbou Only a Dream teď za námi v playlistu Rádia Wave. Naopak před námi pár pozvánek na koncerty, které můžete navštívit právě dnes. Do zlínského altánku v parku Komenského si můžete zajít už za chvilku od 18. hodiny na formaci Eternity Again a taky na reperku, zpěvačku, hudebnici Helvanu, která nabízí takovou kombinaci rapu, hip-hopu, prvky neosoulu, R&B nebo třeba i elektronické hudby. Naproti tomu kapela Eternity Again nabídne paletu od shoegazu, indie po dream pop, je to formace z Prahy. No a tyto hudební vystoupení právě v altánku v parku Komenského můžete navštívit v rámci hudebního programu v rámci Zlín Design Weeku. No a vstup, ten je kompletně zdarma. Přesun do pražského Lucerna Music Baru. Tady se dnes od 8 hodiny večerní budou předávat ceny hudební kritiky Apollo 2025. Tentokrát tedy opět v kategoriích album roku a single roku. No, mezi vystupující dnes večer budou patřit Idea a James Cole, formace The Prostitutes a nebo Jakub Koenig. Lucerna Music Bar. Přesunu do pražského Bike Jesusu, tady si můžete od 19. hodiny zajít na australskou rockovou formaci Hands Like Houses a z Ameriky dorazí postpunkeři Broadside. Bike Jesus, 19. hodina. No a na závěr ještě jedna pozvánka na Prahu, tentokrát na prostor Meat Factory. Tady se otevřou brány v 8 hodin večer. No a 20 let existence tady dnes večer oslaví enigmatický psych rockový kolektiv Gnot. Gnot odkazují na britskou industriální scénu a v jejich psychedelické hutné, takové repetitivní tvorbě se opakovaně objevují taky vlivy krautrocku, dubu, postpunku, sludge nebo třeba i noizové elektroniky. No a dnešní večer před nimi zahájí Edit, takové noise rockové trio ze středních Čech, které hraje v sestavě na dvě basy, na bicí a zpěv. Tak dnešní 8. hodina večerní a pražský prostor Meat Factory.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Matyášovi kamarádi, strach a úzkost, to doufám, že nezažíváte ani jedno. A pokud ano, tak si zkuste pustit živou formaci domácí kapelu Moře dní v rámci své Radio Wave Studio Session, kterou jsme právě dnes nahráli na YouTube Radio Wave. Formace, která se na scéně pohybuje už 5 let od svého vzniku, stihla vydat eponymní debut, několik singlů. No a na 5. června má tahle kapela připravený release i druhé dlouhohrající desky. No a pokud se chcete trošku uklidnit, myslím, že na takové vlně nostalgie může krásně dobře posloužit právě formace Moře dní, takže nová Radio Wave Studio Session právě teď na YouTube Radio Wave.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Kapíru.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Congrats a Kvasi na společném tracku Overthink, tak já doufám, že vy nic neoverthinkujete teď při pondělním odpolední, že už naopak třeba končíte v práci pomalu, ale jistě budete zaklepávat počítač nebo diář, nebo prostě čekáte doma s dětmi nebo jinými členy rodiny na to, až dorazí celý zbytek rodiny domů a vy si třeba dáte i nějakou společnou večeři, ať už je to jakkoliv, anebo třeba budete mít noční směnu v práci, nebo prostě zůstáváte někde na dlouhé cestě. Doufám, že to zvládnete v bezpečí, pohodlí a že budete mít hezký zbytek dnešního pondělního odpoledne a večera. My už máme před sebou poslední společně strávenou hodinku mé dnešní vysílací směny na Waveu. Za chviličku se společně připravíme na ústní zkoušku ve škole, protože přesně na toto téma je aktuální nová studovna, ze které si pustíme ukázku už za pár minutek. No a když říkám za pár minutek, tak za tu dobu stihneme v playlistu třeba Youth Lagoon na archivného chlapce ze Slovenska, no a teď taky britskou zpěvačku, producentku New Archives a ukázku její aktuální letošní nové tvorby. Tady track s názvem Boys in Blue.

0: Jak se připravit na ústní zkoušku ve škole? Kolegyně Aneta Štokrová v podcastu Studovna probrala se streamerem a doučovatelem Robinem Řežábkem tipy a triky, jak se učit na maturitu i jiné zkoušky. Poslechněte si teď ukázku. Novou epizodu naší studovny najdete ale už teď na našem webu a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Jak si rozplánovat to učení o svaťáku?
2: Samozřejmě věnovat tomu ten čas, nesnažit se nějak prokrastinovat během toho svaťáku, protože proto jsme ten čas dostali, abychom něco pro to dělali. Já bych tady ani tak nemluvil o tom, kolik toho času, samozřejmě neučit se celý den, jo, věnovat tomu třeba několik hodin denně, ale jak se říká, efektivní učení není takové, abychom 2 hodiny koukali do učebnice. Nikdy. Takže 100%. Záměrná pozornost člověka, trénovaného, se říká, že je maximálně 45 minut a to je trénovaný člověk. Takže u nás je to třeba maximálně 30 minut. Proto určitě se nebát nastavit si nějaký časováč a říct si, dobře, já teď zkusím třeba 15 minut se intenzivně učit a poté si dám 10 minut pauzu na scrollování třeba nějakých sociálních sítí a tak dále. Poté třeba zase 15 minut se tomu věnovat. Ale ono, když si to tak vezmeme a tu hodinu si rozpracujeme, takže 15 minut se učíme, 10 minut, 4 hodiny a 10 minut, no tak ve finále z 50 minut my jsme dokázali 60% třeba toho času udržet pozornost, no a přitom nás to tolik nebolelo, vlastně jsme dokázali neprokrastinovat. Takže takhle si rozkládat čas. A poté určitě bych doporučil na každou otázku si udělat nějaký rychlý výtažek, třeba 3-4 styčných bodů, kterých se budeme držet. Ono se nedá úplně všechno naučit doslova, to nejde. Ale dají se naučit ke každé otázce třeba 3-4 styčné body. Dám příklad, můžeme třeba vzít téma, co bychom mohli vzít třeba v angličtině, když dáme třeba zdraví, nebo zdravý režim, tak můžeme třeba si o tématu zdraví říct sport, rodina, třeba naše koníčky a strava. A pokud tady ty 4 body se naučíme ke každému tématu, tak vlastně víme, o čem mluvit. A nestane se, že bychom byli ticho u té maturitní zkoušky, protože už jako víme, aha, máme tam tady ty 4 pilíře, o těch nějak dokážu zhruba mluvit, takže se nestane, že bych odešel s 5. Proto doporučuji o tom svaťáku, napište si ke každé maturitní otázce 3-4 styčné body, ty se naučte na spaměť a pak se nestane, že o nějaké otázce nebudete vědět nic.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pondělních 17 hodin, téměř 30 minut k tomu a před námi poslední várka kulturních typů na dnešní večerní čas. Tentokrát tedy pozvánky do kin. Jihlavské kino Dukla dnes o 7:30 večer nabídne snímek Ošklivá sestra, což je taková groteskní hororová satira o bolesti, žárlivosti a taky zoufalé snaze být konečně vidět. Je to tedy drama o sestře Popelky. Ošklivá sestra 19:30 a Jihlavské kino Dukla. Přesun do Havířova, tamního kina Centrum. Pokud stihnete, můžete 18. hodinu, dávají Krvavou nevěstu. Hra začíná v 19:30, pak Šampion, což je intenzivní osobní drama mladého muže krasobruslaře, který po letech reprezentování své vlasti touží vlastně jen po jediném, a to opustit zlatou klec socialistického Československa. 19:30 Havířov kino Centrum. Táborské kino Svět dnes ve 20 hodin večer sází na strach, dávají irský horor Hokum. A na závěr jedna pozvánka na pražské kino Aero na Žižkově. V 18 hodin dávají československou komedii režisérky Věry Chytilové z roku 1979. Panel story aneb jak se rodí sídliště. No a ve 20:30 pak Sean Connery, Nicolas Cage a Ed Harris v akčním thrilleru z roku 1996 ze snímku Skála. Praha, kino Aero.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Lid. Lid. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Poslouchej dnes od 7 večer na rádiu Wave.

Kundela typ pes, který umí mluvit, umí řídit auto a taky třeba chodil do školy. Pokud si říkáte, že jsem se teďka zbláznila, tak nezbláznila, protože mluvím o Maxi psovi, dokonce ještě ke všemu Fíkovi. Ano, toho asi pravděpodobně každý z vás zná, protože Maxi pes Fík už baví několikátou generaci dětí v mnoha zemích. No a vlastně nejenom jich, protože poetice příhod Maxi psa Fíka a taky jeho kamarádky holčičky Aji dokážou, myslím, dost dobře podlehnout i dospělí diváci a divačky. Já teda rozhodně. Na televizních obrazovkách se Maxi pes Fík poprvé objevil 14. května 1976, takže kdo z vás umí rychle počítat, tak už víte, že strávil na obrazovkách jakožto večerníček následující půlstoletí. Ano, a je to tak. Maxi pes Fík slaví neuvěřitelné 50. narozeniny. Vlastně za to své, řekněme, výsostné postavení mezi večerníčky může Maxi pes Fík hlavně asi skrz tvorbu, protože tu první sérii, která měla celkově 13 dílů, tak tady se sešla opravdu v skutku hvězdná sestava umělců. Autorem Fíka byl spisovatel Rudolf Čechura, kterého pronásledoval komunistický režim. Jeho výslednou podobu potom vytvořil výtvarník Jiří Šalamoun. Všechny ty postavy nezaměnitelně namluvil herec Josef Dvořák, hudbu k večerníčku složil skladatel a zpěvák Petr Skoumal, no a režie se pak ujal Václav Bedřich. Pokud si chcete Maxi psa Fíka připomenout, můžete tak udělat na serveru iRozhlas.cz v sekci Kultura, kde se mu právě teď věnují. Já se třeba osobně přiznám, že to byla jedna z mých úplně nejoblíbenějších večerníčkových pohádek, takže já na něj vzpomínám s velkou láskou, občas se dokonce přistihnu u toho, kdy říkám některé hlášky právě i z tohoto večerníčku, a to je mi tedy dávno po 30. roku věku. No nic, pokud vás Maxi pes Fík zajímá nebo s ním chcete strávit nějaký čas, koukněte na internet, jak už jsem zmiňovala, i rozhlas.cz a sekce Kultura. My už teď zase na Wave k muzice, teď je německá hudebnice Kim Petras, anebo třeba domácí hudebník Tomáš Havlen.

0: No a tolik domácí hudebnice Karolina Beranová se skladbou Prák, se kterou se rozloučím též, protože 18. pondělní 18. hodina už je téměř na dohled, ale nemějte strach. Program vysílání Waveu pokračuje i nadále. Třeba od té 18. uslyšíte náš pořad Bourání, v 19. hodin pořad o literatuře Lit, ve 20. hodin večer nová z Brusu nová epizoda hit parády neobjevených Starter, kam dorazí celá paleta živých hostů dnes přímo do našeho proskleného studia. Doporučuji koukat třeba i na kameru k nám do studia. No a v 9 večer pak hudební pořad Stage, kde tentokrát nabízíme koncert zpěvačky Meliny z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag. Užijte si zbytek vysílání Rádia Wave. Já se s vámi loučím, tak mějte hezké pondělí.
1: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosonic?
2: No ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku. Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
1: Aida the Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
2: No je, ty jsi rozkvet najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
5: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
3: Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
4: Bourání.
5: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a hrdiny tohoto dílu budou stromy, které nás ochlazují, i když jsou z toho teď na konci léta docela vyčerpané. A mluvit o nich budeme s Janem Richterem, který jim v tom pomáhá. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vy jste odborník na stromy, specialista na adaptační opatření na pražském magistrátu, ale taky jste zahradník a zemědělec, který hospodaří na městské farmě, takže my budeme o tomhle všem mluvit. Ale začneme stromy. Stromy se ještě zelenají, ale už začínají ztrácet listy. Já jsem se dočetla, že stromy opadávají dřív než v minulosti. Já jsem si to teda popravdě nikdy moc nevšímala, je to pravda?
6: Tak třeba v tom městském prostředí to pravda být může, protože tam právě stromy dost často mají především nedostatek vody. To, co můžeme pozorovat, je, že třeba když je dlouhá perioda sucha během léta, tak některé stromy ztrácí ty listy už právě třeba v létě a už jim nedorostou vlastně do toho podzimu, ale to vždycky záleží na počasí, takže počasí v tomhle je jako velký činitel toho, kdy stromy a jak rychle ztrácí listy.
5: No a jak to bylo letos? Dočetla jsem se, že teplotně bylo léto spíš podprůměrné, nebylo tak horké, ale vody bylo málo, jak je to z pohledu stromu.
6: Tak to, co můžeme pozorovat, a já teda především vždycky mluvím o Praze, protože Prahu znám a Praze se věnuji, tak je to, že v celku vlastně ty průměrné teploty i během toho letního období stoupají. A to, co vlastně se zvyšuje, tak je rozkolísanost té sezóny. Letos jsme to mohli vidět, měli jsme vlastně nadprůměrně teplý červen a suchý červen, pak přišel relativně chladný červenec a deštivý, pak zase byl teplý a suchý srpen a teď máme zase chladné a deštivější září. To, že jsme měli třeba více deštivější červenec tady v Praze, tak pomohlo i tomu, že jsme třeba neměli nějaké velké problémy právě v té populaci městských stromů z hlediska nějakého velkého usychání nebo nějakého neujímání třeba té čerstvě vysazené výsadby.
5: Které stromy to léto dávají jako líp a které hůř?
6: Obecně se dá říct, že dlouhodobě pozorujeme druhy, jako jsou třeba javory, lípy, že ty městské podmínky, kdy vlastně i to klima se postupně otepluje, tak zvládají hůře než dříve. A vlastně naopak druhy, jako jsou jílmy, břestovce, duby, tak vlastně ty podmínky snáší stále dobře. Ale vlastně i třeba tady v Praze se věnujeme tomu, že hledáme nějaké nové druhy stromů, které by odolávaly té změně klimatu ve městě více.
5: To my se ještě dostaneme, teď ještě chvíli o těch stromech, co už tady jsou. Jak dlouho vlastně strom ve městě přežije?
6: Záleží. My samozřejmě cílíme na to, každý chce, aby ten strom ve městě přežil co nejdéle. To znamená v ideálních podmínkách třeba 80, 100, klidně i 150, 200 let. Stromy v parcích jsou například více dlouhověké a naopak právě v těch ulicích, tak tam se můžeme potkat s tím, pokud ten strom v dnešních podmínkách už nevysadíme kvalitně, tak může třeba během 5-10 let odejít, i přesto, že se o něj nějak jako relativně dobře staráme. Ale optimální je, aby ta populace stromů v těch městských ulicích se dožívala desítek let, 80 let například.
5: Ale my jim to dost komplikujeme těm stromům. Vy jste k tomu v minulosti připravoval s kolegy na Institutu plánování a rozvoje příručku Standardy stromořadí a tam jsou i příklady toho, jak těm stromům ubližujeme. A jsou tam takové fakt drastické příklady, jak ty stromy jsou nějaké úplně udusané v hlíně, snaží se prorazit ven, očurávají je psy, odírají je auta a je to vlastně taková smutná podívaná. Tak co těm stromům nejvíc ubližuje?
6: Tak je to právě to především půdní prostředí, protože my si musíme uvědomit, že strom není jenom kmen a větve a listy, ale především jsou to kořeny. A tam tkví vlastně v tom městském prostředí ty největší rizika a i ty největší potenciály to zlepšit. Kromě třeba té utužené půdy těch městských substrátů, tak je to potom právě nějaký tlak ze strany dopravy, parkování, vlastně najíždění na náběhy kořenů, právě na nějakých exponovaných místech, tak je to pak to močení těch psů. To je taky vlastně velmi, velmi, velmi častá věc, která se samozřejmě dá řešit různými způsoby, ochranou. A pak i třeba nedostatečný profesionální řez těch stromů, protože ty stromy v těch ulicích my potřebujeme zapěstovávat tak, aby třeba měli korunu posazenou daleko výše a mohli pod těmi stromy přejíždět třeba auta dopravní obsluhy a nelámali větve. Takže to je třeba jeden z těch i v minulosti častých problémů, že vlastně ty stromy nebyly dobře zapěstovány, dobře prořezávány a

0: Velmi špatně. Strom v květináčích je dočasné řešení třeba nějaké intervence ve veřejném prostoru, ale já spíš doporučuji řešit to výsadbou nějakých keřů nebo trvalek, které ten omezený prostor toho květináče zvládají lépe. Existují nějaké třeba pionýrské druhy dřevin, například břízy, které ten omezený prostor toho květináče dokáží zvládat lépe, ale tam teda v každém případě vždycky potřeba intenzivní péče, dobrá zálivka, nebo i třeba to, na co se často zapomíná, je, že my musíme dobře ten květináč izolovat, ať už od slunečních paprsků v létě, nebo od mrazu v zimě.
1: A jak dlouho žije strom v tom květináči?
0: To záleží. Já znám příklady ze zahraničí, třeba z Asie, kde ty stromy v těch květináčích rostou desítky let, protože tam je vysoce vlhké prostředí a úplně jiné klima. Ale v tom našem prostředí si myslím, že pokud je to opravdu nějaký běžný strom vysazený, tak pokud ho zalíváme, tak ta doba životnosti se počítá v řádu jednotek let. Pokud ho jen vysadíme a budeme říkat, dáme mu šanci, uvidíme, jestli se poradí sám, tak tam při první vlně veder ten výpěstek vlastně uhyne, uschne. A nebo se mu spálí kořeny v tom květináči na slunci.
1: Takže v květináči se stromům nelíbí.
0: Doporučuji, pokud opravdu, a věřím, že jsou takové příklady, kdy z nějakých důvodů potřebujeme mít nějakou větší rostlinu v květináči, třeba nějaký strom, tak to doporučuji především konzultovat právě s nějakým zahradním architektem, krajinářem nebo arboristou a třeba dobře vyřešit management té vody, toho zavlažování, třeba automatickou závlahou.
1: A jak vlastně vypadá smrt stromu ve městě?
0: Dost často je to neúplně náhlé a můžeme vidět v různých místech stromy, které byly vysazeny v posledních desítkách let, kdy vlastně oni přežívají. Jsou třeba zelené, ale vidíte, že to jsou v podstatě takové bonzaje s pokrčenými větvemi, se zaschlou špičkou, tím takzvaným terminálem, s tím, že jsou vlastně, že nedorůstají nějaké velikosti přirozené a vlastně oni spíše přežívají v tom městském prostředí, právě když mají třeba omezený přístup k té vodě. A mohou takhle přežívat desítky let klidně. Oni ty stromy jsou velcí bojovníci a to prostředí se snaží nějakým způsobem třeba právě redukcí té koruny, tím, že třeba mají olistěné zelené listy pouze na spodních větvích, tak se snaží nějakým způsobem přežít. Nicméně pro nás tohle není optimální, i když nechceme stromy likvidovat, tak vlastně pro nás je důležité, aby stromy byly v ulici vysoké, zelené a poskytovaly nám různé služby, právě třeba ochlazování nebo stín.
1: Jo, takže by měli sloužit a na to se jim musí dobře vést.
0: Přesně tak, musíme jim na to přizpůsobit ty podmínky a dobře se o ně starat.
1: Posloucháte Bourání s Janem Richterem, který je specialista na co?
0: Specialista adaptace na změnu klimatu.
1: A na stromy.
0: Trochu.
2: Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.

0: Posloucháte Bourání, povídáme se s Janem Richterem, který se v Praze stará o to, aby se dařilo stromům, vymýšlí strategie, jak to udělat. A jeden z způsobů je vlastně zavést sem nějaké nové druhy. A pražský magistrát má takový pilotní projekt, kde se bude vysazovat asi 1000 stromů různých nových druhů, které se jakoby testují, tak jak se testují stromy.
1: My jsme v minulém roce začali s tímto projektem, kdy společně s Technickou správou komunikací, Lesy hlavního města Prahy, Institutem plánování a rozvoje a externími arboristy, dendrology, jsme vytipovali zhruba asi 34 nových taxonů, takzvaných taxonů druhů stromů, které úplně běžně nepotkáme v českých ulicích, ale třeba už se dlouhodobě rostou a sázely se v různých arboretech, parcích, zahradách. Takže nejde úplně o nové druhy, které by byly extrémně exotické, ale jde o druhy, které neznáme v té alejové formě v českých ulicích. Mm-hmm. A cílem toho projektu je zkoušet tyhle druhy, především z toho pohledu, jak odolávají těm náročným městským podmínkám, především suchu, zhutněné půdě, nedostatku vody, jak zvládají řez, který je potřeba vlastně u těch uličních stromů provádět a případně i sledovat nějaký potenciální invazivní efekt těch stromů a vlastně nějaké další aspekty. A ten projekt celkově je na 15 let, jsme ve druhém roce a prvními výsadbami se můžeme pochlubit například na ovocném trhu na Praze 1.
0: Nebo a co tam je za stromy?
1: Tam je jilm lutécek.
0: Tak to je takový tuzemský strom, ne?
1: Globální jilmu je hodně druhů, ale jako, ano, samozřejmě jsou i evropské druhy a tohle je odrůda, která je odolná proti takzvané grafioze. To znamená onemocnění, kterému podléhají ty evropské druhy jilmů a které právě sužují především tu populaci jilmů ve městech. Mm. Takže to je třeba jeden z těch testovaných druhů. A na podzim loňského roku jsme pak právě v rámci tohoto programu vysadili Břestovec Julijin na Štrosmajerově náměstí na Praze 7, kde vlastně tam vzniklo takové dvojí stromořadí a obě tyto výsadby nejsou pouze jenom o těch nových druzích, ale jsou i o technologiích té výsadby.
0: Mm-hmm. Jo, my se tady k tomu ještě dostaneme. Já bych se ještě chvilku zastavila u těch druhů. Já jsem se dívala na ten seznam a jsou tam některá docela zvláštní jména, třeba čtverák Danielů, nebo papírovník, nebo česnekovník. Mm-hmm. Jo. Tak je mezi těmi stromy nějaký, který už teď se jeví jako sympatický a který víme, že se asi bude v těch ulicích objevovat.
1: Mně osobně tak se líbí obzvlášť v tomhle výběru duby, a to třeba dub proměnlivý. Ale máme tam, myslím, na 6 druhů dubů, jako je dub libanonský, pirenejský, portugalský, vrbolistý, kaštanolistý. A to jsou duby, které pochází třeba z jižní Evropy, z předního východu, nebo z Asie či Severní Ameriky. A jsou to vlastně všechno druhy z mírných pásem, ale vlastně jsou odolnější právě vůči těm vyšším teplotám, lépe zvládají sucho a tak dál. A co je vlastně i tou předností, že spoustu těchto druhů známe právě třeba z těch českých parků nebo zahrad či arboret.
0: A vy je teď vysadíte v ulicích a budete se dívat, jak se chovají a co se bude dít dál?
1: A máme vlastně k tomu projektu celý monitoring a testování těch stromů. Budeme sledovat spoustu parametrů a potom bude i průběžné vyhodnocení a v rámci toho projektu tak potom tím výsledkem by mělo být to, že tyto nové druhy, které se osvědčí, tak budeme chtít vlastně jako město sázet ve větším. Teď pracujeme pouze se vzorkem nějakých 900 kusů a postupně nahrazovat vlastně ty tradičně vysazované druhy.
0: A není je riziko, že se ty stromy nějak vymknou kontrole, třeba že budou invazivní, nebo že se nějak budou chovat jinak, než chceme?
1: To je častá otázka a samozřejmě nějaké určité podle mě minimální riziko tady může být, ale i na tohle myslíme a právě součástí toho monitoringu je sledování toho invazivního potenciálu, ale jak jsem právě říkal, většinu těch druhů známe právě z českých parků. Rozdíl je jenom v tom, že jsme je doposud nevysazovali v ulicích v té alejové formě právě a známe vlastně, máme ty zkušenosti z těch českých parků, že třeba většina těch druhů vlastně ten potenciál rozrůstat se nebo se semenit se vlastně dál do krajiny, tak nemá nebo nebyl zjištěn.
0: Jo, takže se nemusíme bát nějaké invaze zvláštních čínských stromů.
1: Myslím si, že ne, že dendrofilie ještě nenastane v Praze a je to samozřejmě něco, co bude sledováno.
0: A vy jste říkal, že zkoušíte jiné stromy a ještě taky zkoušíte jiné způsoby výsadby. Jo? Tak jak vypadá takový příkladně zasazený strom podle všech standardů, podle prostě nejnovějších poznatků?
1: Mojí nejoblíbenější technologií jsou právě takzvané strukturální substráty, což je výsadba stromů do směsi hrubě drceného kameniva. A opravdu to jsou poměrně velké kusy, ani ne štěrku, ale vlastně nějakého makadamu, který je obohacen kompostem nebo třeba i biouhlem a vlastně je tím vyplněn ten prokořenitelný prostor, který v těch nových přístupech výsadeb tak se snažíme dělat co největší. Opravdu třeba desítky kubických metrů pod uvozovkou nebo pod chodníkem v té ulici. Tak, aby vlastně ten strom měl dostatek prostoru, kde kořenit, měl dostatek vzduchu, který tam proudí právě třeba s dešťovou vodou. Protože největším nepřítelem těch městských stromů je utužená půda, ve které oni špatně rostou a nemají dostatek kyslíku, které ty kořeny potřebují pro svůj růst. Takže to je vlastně tato technologie do těch strukturálních substrátů. Naučili jsme se to dělat především od švédských kolegů, kteří už takhle sází stromy několik desítek let, například ve švédském Stockholmu.
0: Rostou jim.
1: A rostou jim.
0: Mm-hmm. A ono je to vidět vlastně, když člověk vidí ten strom, tak to vypadá jako, že je zasazený v kamení.
1: Ano, když vidíte při té stavbě vlastně odhalený ten prostor, tak v podstatě je to takové černé kamení a je to samozřejmě trošku kontraintuitivní, nicméně ten strom ke svému zdravému růstu potřebuje především vodu a vzduch. Ty živiny jsou až na třetím místě a to je právě to, co ta technologie zajišťuje, je přístup vody a vzduchu. A ještě vlastně ideální je to právě kombinovat s nějakým nátokem té dešťové vody třeba z těch chodníků, tak aby se do toho dostala voda a tam je samozřejmě také potřeba vyřešit i ten bezpečnostní odtok, takže je tam okolo toho celý systém nějakých regulačních šachet, který třeba odvádí při průtrži, při bouřce odvádí vlastně tu nadbytečnou vodu bezpečně do dešťové kanalizace. Takže je to takový systém a má to třeba i tu výhodu, že to kamenivo je takový obvyklý materiál, se kterým stavebníci pracují, takže když se třeba dělají nějaké přeložky nebo výkopy, tak vlastně ty dělníci s tím umí pracovat daleko lépe než třeba s nějakou prokořenitelnou buňkou, s nějakou konstrukcí komplikovanou.
0: A my, když jsme tady měli v bourání arboristy, tak oni říkali, že je taky důležité, aby ty stromy nebyly každý zvlášť, že se jim líbí, když můžou ty kořeny se jaksi propojit a že si dokonce spolu komunikují.
1: Je to tak právě i v těchto výsadbách, třeba právě na tom Štrosmarově náměstí, tak tam vlastně my pracujeme s takzvanou kořenovou rýhou, což je právě velký vlastně výkop v té ulici, který propojuje ta jednotlivá výsadbová místa a ty kořeny stromů můžou postupně během těch let, jak budou růst a nabývat na síle, tak se můžou postupně propojit. A funguje to na principu mikrohýzy, kdy vlastně ty stromy komunikují skrze houbové mycélium mezi sebou a dokáží si třeba při stresu vyměňovat i část živin. Mm-hmm. Takže vlastně to, že je ten substrát obohacen o kompost, o ten biouhel, tak i to nám umožňuje tam vnést právě ty mikroorganismy, půdník, se kterými ty kořeny stromů nějakým způsobem spolužijí.
0: Takže stromy jsou šťastnější, když si můžou povídat?
1: Celá určitě a povídají si právě třeba přes ty kořeny.
0: A v tom jsme jim doteď bránili.
1: V podstatě ano, těmi výsadbami klasickými do těch výsadbových jam, které třeba spolu nebyly nějak propojeny nebo byly odděleny kořenovou bariérou či právě tou zhutněnou půdou, kterou ty stromy nemohly prokořenit.
0: To je samozřejmě důležitá otázka, kolik to stojí, kolik stojí udělat to dobře. V nějakých článkách, v novinách jsem četla, že jeden strom zasadit podle těch starých standardů stojí třeba 15 až 30 tisíc korun a podle těch nových, že to může stát 100 nebo i 200 tisíc, jo, tím správným způsobem. Tak vyplatí se to?
1: Je to řádově tak. Klasická výsadba se pohybuje někde od těch 10 do 50 tisíc. Ta výsadba do těch strukturálních substrátů tak je řádově vyšší, ale z našeho pohledu se to vyplatí, protože my právě se snažíme ten strom tam vysadit jednou na těch 80 až 100 let. Nikoli během těch 80 let třeba 10krát, což právě u těch standardních výsadeb tak vlastně nám ty stromy klasickým způsobem se nedožívají tak vysokého věku a třeba po těch 10-15 letech hynou a je potřeba je znovu vyměnit. Takže když si to spočítáme, jestli sázíme pětkrát jeden strom za 50 tisíc nebo jednou jeden strom za 100-150 tisíc, tak vlastně čistě z pohledu takového jednoduchého výpočtu se to vyplatí. Ale co za mě je tam ještě důležitý benefit, je to, že strom, který je vysazen třeba do těch strukturálních substrátů s tím prvkem hospodařením s dešťovou vodou, tak dosahuje daleko větší velikosti té koruny a poskytuje nám ty ekosystémové služby, jako je právě stín, ochlazování a tím výparem vody z listů. A to jsou další služby, které, když bychom do toho započítali, tak se možná dostaneme na daleko udržitelnější pohled vlastně na ten způsob vysazování stromů, který může být sice na začátku dražší, ale z dlouhodobé perspektivy vlastně ekonomicky i ekologicky výhodnější.
0: Posloucháte Bourání, dáme si písničku, ale zůstaneme ještě u peněz i u stromů.
2: Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.

0: Posloucháte Bourání, povídáme si s Janem Richtrem a mluvili jsme o stromech a o penězích. Mluvili jsme o tom, že ty nové výsadby, zvlášť se dělají dobře, že jsou hodně nákladné a zároveň ty stromy dlouho trvá, než vyrostou a než nám teda budou poskytovat ty služby. Jo. Zároveň máme ve městě spousta starých stromů, který už ty služby poskytují, mají velké koruny, stíní, tak není lepší třeba dát peníze do péče o ty staré stromy?
1: Tak já si myslím, že v Praze se staráme i o ty stávající stromy. A ono samozřejmě je strašně důležité, jak ten strom vypadá, v jakém stavu je. U těch stromů my mluvíme takzvaně o perspektivě, jakou ten strom má perspektivu do budoucna. K tomu samozřejmě potřeba arborista nebo dendrolog, který nám ten strom vyhodnotí a potom většinou následuje právě nějaké rozhodnutí toho správce, jestli třeba vylepší ty stanovištní podmínky toho stávajícího stromu, což je taky možné. Třeba právě zlepšením toho takzvaného prokořenitelného prostoru. To i třeba umíme právě přidáním toho strukturálního substrátu do takových jakoby vytvořených rých vlastně už v tom stávajícím kořenovém systému. A nebo jestli ta perspektiva toho stromu už je tak špatná, že vlastně i kdybychom ho zalévali, i kdybychom ho dělali s ním nevím co, tak vlastně ten strom už se nezmůže a vlastně nezačne růst. A v tom případě si myslím, že je lepší ten strom nahradit novým stromem, který je ale vysazen vlastně velmi dobře a zůstane na tom místě právě po velmi dlouhou dobu a bude nám poskytovat ty benefity, které od těch stromů ve městě chceme mít.
0: Vy se nezabýváte jenom stromy, ale i dalšími způsoby, jak ochladit město. Tak co kromě stromů ještě ochlazuje město?
1: Tak je to především vegetace, jakákoliv vegetace. Ať už třeba mluvíme o nějaké městské džungli, kde jsou nálety, tak ty samozřejmě také přispívají k tomu, že se třeba to místo nepřehřívá. Ale jsou to třeba v tom centrálním městě vegetační střechy nebo popínavé rostliny na konstrukcích, což jsou určitě prvky, které do toho hustého města patří právě z hlediska té adaptace na změnu klimatu, kdy nám zlepšují nejenom nějak vizuálně to prostředí ve městě, ale především ho zpříjemňují z hlediska toho mikroklimatu.
0: A když jsme mluvili o těch penězích, tak oni některé ty věci jsou levné a některé drahé. My jsme byli společně na takové procházce po Praze 6 a tam instalují pítka. Mě zaujalo, že provoz toho pítka je 40 tisíc korun za rok, což mi přijde vlastně docela dost. Určitě existují zase věci, které jsou hodně levné, tak který z těch opatření jsou nákladná a která jsou levná?
1: Samozřejmě, ta adaptace města na ty měnící se klimatické podmínky nebude zadarmo a bohužel bude něco stát. A ty nejlevnější adaptační opatření tak jsou ty, která my můžeme dělat v běžném životě. Upravení toho třeba denního programu při vlně veder, větrání brzy ráno nebo v noci, místo pořízení klimatizace. A je to spíše na té úrovni nějaké individuální, ale v případě města a nějaké zlepšení třeba té městské infrastruktury, tak tam se bohužel bez nějakých investic moc často neobejdeme.
0: To je jistý, ale něco stojí hodně peněz a něco je velmi jednoduchý. Mm-hmm. Tak jestli byste to mohl takhle rozstřídit.
1: My třeba v rámci té naší strategie adaptace, tak třeba podporujeme adaptační projekty městských částí a tam se zaměřujeme i na pasivní chladící prvky, čili kromě výsadby stromů i třeba na předokenní žaluzie nebo nějaké pasivní stínící prvky. A to je samozřejmě vždycky levnější, než když třeba tu mateřskou školku vybavíte nákladnou klimatizací. Takže třeba to se snažíme podporovat nějakou instalaci předokenních žaluzí, stínění dětských hřišť, zlepšování vlastně pasivním způsobem, zlepšování těch mikroklimatických podmínek nebo toho vnitřního prostředí.
0: Vy máte s těmi stromy a dalšími rostlinami i jako osobní vztah a osobní zkušenost, protože nejste jenom úředník na magistrátu, ale taky zahradník. Jako zahradník jste pracoval už na Institutu plánování a rozvoje, kde jste se staral o emouský areál, kde IPR sídlí. Jak se to stalo?
1: Bylo to v době, kdy jsem právě odcházel z pozice vedoucího kanceláře na IPRu a v té stejné chvíli se tam objevila externí výběrové řízení, zakázka na externí zahradní údržbu. A tím, že já už jsem vlastně tu živnost měl založenou a měl jsem v plánu jít vlastně do zahradní údržby, takzvaně klopatě, byl jsem domluvený s jedním zahradníkem, tak jsem ty plány trošku změnil. Přihlásil jsem se do toho výběrového řízení a byl jsem jediný přihlášený, takže jsem dostal tu tříletou zakázku a 3 roky jsem se tam vlastně staral o ten areál pražských Emaus.
0: A divili se vaši kolegové, kteří vás znali z kanceláře?
1: Myslím si, že některým to přišlo strašně cool. A někteří chodili pár měsíců okolo mě a trošku se drbali za hlavou, co mě to napadlo. Ale myslím si, že potom jako si zvykli a že byli rádi, že tam vidí někoho, kdo se o to snaží pečovat pravidelně a starat.
0: No a vy jste jako zahradník pak pokračoval dál a vlastně dělal jste zahradníka nebo zahradní péči v několika developerských projektech, že jo? Kde třeba?
1: Bylo to na několika projektech tady v Praze, ať už se třeba jednalo o komunitní plácek na Kolbenově, nebo o bytový soubor Albatros v Pražských Belích. A pak také jsem dělal rok a půl následnou péči o menší park v Lipčicích nad Vltavou.
0: Mm-hmm. Jo, takže jste i viděl trošku pod prsty toho, jak to dělají ty developeři. Já mám proto takový pojem developerská zeleň, že jste tam prostě napíchají nějaké rostliny a o ty se pak nikdo moc nestará, oni tam tak nějak rostou. Jaké jsou chyby při zakládání té zeleně v nových bytových komplexech třeba? Proč to často vypadá tak špatně?
1: Myslím si, že tím prvním opomenutím je, že na začátku už třeba u toho projektu tak není krajinářský architekt. Že dost často ten developer si to neuvědomí, nebo třeba v rámci těch kontribucí s městskou částí nebo s obcí vlastně se ty podmínky různě mění, ještě nám tady udělejte kus parku a tak dál. A vlastně v tom procesu pak právě třeba nejsou ty kritické profese, které jsou nutné vlastně ke kvalitnímu projektu, tak nejsou třeba přizvány.
0: Mm-hmm. Čili to je takový případ, že se tam teda dá něco, co není tak kvalitní. Pak je taky případ, že ty developeri mají ambice, dělají tam krásné třeba trvalkové plochy, jo. Vypadá to dobře půl roku, pak to prostě proroste tam plevel, nikdo se o to nestará, už je po kráse, jo. Tak jak by se to mělo řešit? Jak by se to mělo řešit, aby ta zeleň tam byla a aby vydržela?
1: Tak je opravdu potřeba začít už od toho projektování, kde je potřeba se zamyslet nad těmi aspekty té udržitelnosti. Protože když máte třeba bytový dům, který sice má velkorysou zeleň, ale potom vy jako developer to potřebujete předat tomu SVJ, tak ne každé SVJ se chce o to starat a vynakládat velké prostředky na údržbu vlastně té zeleně. Není to třeba pro ty obyvatele tak velká priorita. Takže za mě by se to dalo řešit tím, že se vlastně ten projektant více zaměřuje na prvky vegetace, které nejsou tak náročné na tu údržbu a třeba neudělá stovky a tisíce metrů čtverečních trávníků, ale pouze nechá ty trávníky tam, kde je to potřeba z důvodu nějakých herních prvků, nějaké jako pochozí vlastně funkce. A tam, kde se nepředpokládá, že ty lidé budou trávit ten volný čas, tak místo trávníku tam dá nějaké přirozenější porosty keřů, trvalek nebo i třeba tvoří luční porost, který oproti třeba intenzivnímu trávníku se nemusí sekat jednou za dva týdny, ale třeba jenom dvakrát ročně.
0: No ale zase se musí vědět, jak i u těch trvalek musí se nějakým způsobem o ně pečovat, jo. A já vyloženě pozoruju, že se to neděje, že ty rostliny potom tak nějak jako zdivočí a prostě přestává to být hezké. Je na to nějaké řešení?
1: Samozřejmě ideální stav je takový, kde i v rámci té realizace třeba té veřejné zeleně nebo toho parku je i následná péče, třeba v rámci záruky. Takže ten, kdo to vysadil, třeba ty stromy, kdo založil ty trávníky, tak třeba se pak o to ještě další 2-3 roky stará a teprve potom se to následně předá třeba té obci nebo tomu SVJ. Ale vždycky záleží vlastně na těch dohodách, které jsou různé a každé SVJ je jiné a i každý developer k tomu přistupuje jinak, nebo i ta městská část, třeba ta obec má nějaké jiné požadavky, které se třeba i mění v průběhu času. Takže ono to je často těžké odhadnout a pak je potřeba právě ideálně na tu mezifázi najmout někoho, kdo se o to bude starat, protože jinak právě ty nové výsadby velmi rychle zarostou plevelem, stromy uschnou a to je pak samozřejmě velký problém a může to být i třeba reputační riziko pro toho stavebníka. A to třeba byla zrovna moje role, kdy já jsem vyplňoval tuhle periodu mezi tou realizací a tím předáním
0: dotáče. Čili vás developer najal, aby mezi tím, než se tam nastěhují lidi a začnou se o to starat, abyste se o to staral.
1: Přesně tak. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.

0: Posloucháte Bourání, povídáme si s Janem Richtrem, který je na magistrátu zodpovědný za adaptaci Prahy na klimatickou změnu a prostě má úřednickou práci, ale také je zahradník. Já bych teďka s váma mluvila víc jako se zahradníkem, protože jste se staral na různých místech o městskou zeleň. O co se dobře stará?
1: Velmi dobře se vlastně stará třeba o vysazené stromy nebo keře, které potřebují té péče relativně málo, ale i tam mohou být nějaké záludné věci, třeba z hlediska škůdců. Ale na té druhé straně...
0: Setkal jste se ze škůdci, musel jste hubit škůdce.
1: Ano, třeba právě v tom parku v Lipčicích nad Vltavou, tak tam, a ono je to rok od roku jiné, tak tam byl přemnožený bělokas a pilořitka. A je to podkorní hmyz, který napadá stromy, především nově vysazené stromy, které vlastně jsou ve stresu kvůli té výsadbě a produkují látky, které láká právě tenhle hmyz. A tam jsme museli vlastně to řešit i nějakými postřiky dosadbou a tak dál. Takže i to se může stávat. A ne, samozřejmě třeba ta klasická zahradní údržba na toho škůdce přijde a pak se vlastně jako diví, proč to uschlo, i když jsme to zalévali. Ale příčinou může být třeba právě i ten škůdce.
0: Čili jste musel opravdu hledat tam někde housenky pod kůrou nebo jak?
1: Ono to bylo poměrně vidět, protože jsem tam zůstal jedno odpoledne déle a ta aktivita toho hmyzu právě je třeba okolo té čtvrté, páté odpolední hodiny, nikoli třeba brzo ráno, kdy většinou probíhá ta zahradní údržba. A tam to bylo opravdu vidět a někdo si může říct, no tak třeba ten bělokás, tak to je vlastně kůrovec, akorát, že kůrovec na listnatých stromech. A ta pilořitka, to je taková parazitická vosa, která klade vlastně vajíčka pod kůru třeba břízy nebo olše a potom vlastně ta larva vyžírá.
0: Jste viděl?
1: To. Jo, to je normálně, to jsou poměrně velké vosičky, které vlastně chodí potom kmínku. Člověk, který na to nedává pozor, tak vlastně mu to nepřijde nějak zvláštní, ale tím, že já jsem původním vzděláním biolog, tak vlastně mě to upoutalo a identifikoval jsem tam vlastně jako velmi rychle tyhle problémy a potom se to řešilo právě, bohužel třeba i nějakým chemickým postřikem, tak aby jsme ty stromy zachránili.
0: Čili jste musel mít na toto vzdělání ještě být v práci díl, než je obvyklé.
1: Jo?
0: Takže to jsou věci, které se třeba nemusí tolik udržovat. Dneska se hodně používají trvalkové záhony. Vlastně taky s trošku s tím předpokladem, že se o ně člověk nemusí až tolik starat. Jak to funguje? Kolik péče potřebují?
1: Tak já musím říct, že nic takového jako bezúdržbová zahrada nefunguje, to jenom takhle vytknu před závorku, že to je mýtus, ale samozřejmě ty trvalkové záhony třeba jsou daleko lepší, než když bychom tam měli intenzivní trávník, o kterých se musíme daleko více starat. A u těch trvalkových záhonů, které samozřejmě mohou poskytovat potravu pro opylovače, jsou krásné tím, že kvetou, tak je vlastně důležité se zaměřit a to umí především krajinářští architekti, zahradní architekti umět vlastně navrhnout dobře ten osazovací plán, protože u těch trvalkových výsadeb pracujeme s takzvanou autoregulací například. To znamená, že různé druhy trvalek spolu buď konkurují, nebo spolu umí žít vedle sebe. A tohle je ta znalost vlastně, která trvalka, ke které patří a jak je rozmístit, tak je vlastně velmi důležitá proto, aby ten trvalkový záhon dlouhodobě fungoval dobře a třeba tam nepřevládl jeden jediný druh, který všechno přeroste.
0: A to se dělá jak? Takže musíte plít a vytrhávat ty kytky, kterým se daří až moc dobře.
1: Buď obzvlášť v prvním dvou letech je vždycky potřeba ta intenzivnější péče. To znamená především pletí, zastřihávání, právě kontrola toho, jestli se něco nevymyká kontrole. Ale potom v těch následujících letech i tím, jak vlastně ty trvalky se zapojí, jak vlastně zaplní ten záhon, tak potom v podstatě to pletí téměř odpadá, protože ten plevel vždycky roste jenom tam, kde je holá půda. A vlastně už si můžeme především užívat vlastně toho krásného efektu toho trvalkového záhonu a případně potom třeba za 5-6 let se třeba nějaké druhy doplňují, které z dlouhodobého hlediska třeba vypadnou. A tohle je opravdu umění a to opravdu umí pouze jako velmi dobří zahradníci, krajináři velmi dobře navrhnout trvalkový záhon.
0: Mluvili jste o pletí, o postřikách, o zastřihování, tak co z těch zahradnických prací vás baví?
1: Mně asi paradoxně baví hodně sekání trávy. A to je taková mechanická činnost, u které si člověk jako pročistí myšlenky.
0: Takže ten nízký trávníček, ten nízký na trávníček. Třeba.
1: Já traktůrek nemám, protože jsem malý zahradníček, takže já mám jenom sekačku, za kterou chodím, ale tím, že právě už tuhle činnost ukončuju, tak už ani jako jsem neinvestoval do nějaké větší techniky. Ale vlastně paradoxně mě i třeba baví to pletí, které mě jako děcku doma na zeleninové zahradě vůbec nebavilo. Ale teď vlastně při tom pletí člověk má jako ten největší kontakt vlastně s těmi rostlinami. Je hodně blízko, sehnutý nad tím záhonem a vlastně zažívá ty rostliny a tu přírodu jako nejvíc zblízka.
0: Má trošku, nebo to je aspoň moje zkušenost, že mám trošku pocit moci, ale zároveň cítím určitou nespravedlnost vůči tomu pleveli, že si nezaslouží žít, nemáte to taky?
1: Plevele mě ani tak není líto, protože většinou na té zahradě nebo v té veřejné zelení, tak vždycky ty rostliny mají někde nějaký kout, kde mohou bujet bez toho, aniž by nad nimi byl dohled. A i takováhle místa jsou vlastně v té zeleni potřeba. Tak při té mé činnosti tak se snažím, aby vlastně všechno mělo to své místo. To znamená, v trvalkovém záhoně nebyl plevel, ale třeba někde vzadu v koutě, tak tam třeba té přírodě nechám trošku volnou ruku.
0: Jo, nějaký rebel. Koutek si přesně necháváte. Tak. A vy jste říkal, že už vaše éra zahradnická trochu končí, že ty projekty už opouštíte, ale vy jste se dal do zemědělství na městské farmě Metrofarm v Letňanech, v Praze Letňanech, kousek od metra. Tak co jste si vypěstoval?
1: A tam jsem se spojil vlastně se spolkem Metrofarm, se Štěpánem Říhou, který ten spolek vede a už vlastně založil dvě takové městské farmy v Praze. A je to princip komunitního hospodaření, kdy vlastně se stanete členem toho spolku a na té propachtované pražské půdě společně hospodaříte. Má to několik formátů, ať už nějaké komunitní hospodaření společné, nebo nějaká vlastní menší zahrádka, nebo nějaké větší vlastní políčko pro nějaký svůj zemědělský projekt. A mně se to podařilo letos vypěstovat česnek, brambory, rajčata, papriky vlastně pro svoji vlastní potřebu a tak nějak si pohrávám s myšlenkou, že třeba do budoucna, až mě zase přestane bavit kancelářská práce, tak se třeba stanu zemědělcem na plný úvazek někde právě takhle ve městě.
0: Takže jste si tam propachtoval nějaké metry čtvereční, můžu se zeptat kolik?
1: 1000 metrů čtverečních mám jako člen toho spolku vlastně vymezeno pro sebe.
0: Těch 1000 metrů čtverečních dokáže třeba zásobit vaší rodinu?
1: Když bych z těch 1000 metrů udělal opravdu jako intenzivní záhony, tak pro rodinu zcela určitě. Ne, samozřejmě, ale z pohledu nějaké té sezónní zeleniny úplně i z přebytky pro širší rodinu naprosto s přehledem. Ono poměrně to intenzivní zelinářství, tak je docela hodně toho vyprodukuje, ale v celku na té farmě Metrofarm, tak tam to hospodaření probíhá i ve větším, i třeba se tam pěstují dýně, cukety, brambory na větších plochách a ty potom třeba putují do pražských restaurací, nebo se v rámci prodeje ze dvora prodávají, případně si tam můžete i ve samoobslužném stánku nějakou zeleninu koupit přes QR kód.
0: V Praze v Letňanech teda.
1: V Praze v Letňanech,
0: a co vám se nejlíp urodilo letos?
1: Letos asi ten česnek
0: píše.
1: Je silný a ono to je vždycky takové to štěstí začátečníka, obzvlášť třeba v to pěstování té zeleniny na nějaké ploše, kde se zelenina předtím nepěstovala, tak tam právě máte absenci těch škůdců, plísní a tak dál, takže my počítáme i s tím, že samozřejmě se to bude do budoucna více objevovat, ale v tuhle chvíli se tam hospodaří úplně krásně, protože tam nikdy se vlastně zelenina nepěstovala.
0: A říkal jste, že jste si opatřil i slepice, kolik máte slepic?
1: Dohromady v rámci toho spolku jsme si zakoupili vlastně z velkochovu vynesené nosnice, teď jich tam máme asi 45, postavili jsme jim mobilní kurník.
0: To jsou sdílené slepice.
1: Jsou všech, ano, staráme se o to v rámci nějakých služeb a máme za to vajíčka. A vlastně máme takový mobilní kurník, který vlastně budeme posouvat po tom poli a ty slepice vlastně budou se pást na té louce a už teď po tom měsíci, co je máme, tak ty vajíčka jsou krásně žlutá a je to skvělý doplněk k té farmě. Ono na každou správnou farmu patří i nějaké zvíře.
0: A vy, když o tom mluvíte, tak jste se vyloženě rozradostnil, jo? Co vás baví na té práci s půdou?
1: Hlavně ten pohyb, venku, na čerstvém vzduchu, na sluníčku, v podstatě za každého počasí, a to, že vlastně jenom se nejdu někam zaběhat, ale to, že vlastně se hýbu, používám celé tělo k tomu, abych něco vytvářel. Ať už to je právě péče o nějakou veřejnou zeleň, nebo právě produkce zeleniny pro moji rodinu.
0: Takže to má nějaký účel a myslíte, že to je stejně účinné, jako třeba jít do posilovny?
1: Zcela jistě, někdy se tak připadám po několika dnech nebo po víkendu farmaření, že jsem byl několik hodin v posilovně, takže určitě to může mít tenhle efekt. A záleží na tom, co děláte. A to je právě skvělá věc, je, že vlastně při tom hospodaření a zahradničení tak vlastně používáte celé tělo a ten rozsah těch činností v uvozovkách cviků je vlastně strašně široký.
0: Všechny svalové skupiny sílí, že jo? Takže to můžete doporučit místo cvičení.
1: Naprosto, jako zahradničení podle mě je úplně jako nejlepší volnočasová aktivita.
0: Takže to byl Jan Richter, specialista na adaptační opatření na pražské magistrátu, úředník, ale taky vášnivý zahradník a zemědělec. Tak děkuji, že jste přišel. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashle.
0: No a já se loučím i s posluchači, když nebudete mít co dělat, tak si zaplejte a můžete u toho poslouchat Bourání. Nashledanou.
2: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.

0: Sound. Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Lid. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na Rádio Wave. Podcast Lid. O literatuře zapáleně.
3: Podcast Lid právě začal, díky, že jste si ho pustili, já jsem Jan Dlouhý a přeji vám příjemný poslech. Narodila se v Aši, vyrostla v Karlových Varech a nyní žije v Praze. Vystudovala práva a teď pracuje jako interní poradce v korporátu. Řeč je o Majce Kukačkové, které nedávno vyšla prvotina s názvem Pažitková smyčka. Právě o ní a nejenom o ní si dnes spolu budeme povídat. Dobrý den, Majko, a vítejte na Radio Wave.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: To je Lid.
3: Vy jste prý jako malá sněla o tom, že se stanete agentkou FBI, tak nakonec jste se stala tedy právničkou. Ano. Cože ty vaše kariérní kroky vedly právě sem?
4: Tak evidentně jsem měla v sobě nějakou silnou potřebu prosazovat právo a spravedlnost, a když mi teda mé fyzické předpoklady neumožnily to první, tak jsem si našla nějakou obezličku, nebo prostě jsem to vzala oklikou.
3: A spisovatelkou jste se nechtěla stát, když tady dneska sedíte jako právě spisovatelka?
4: Popravdě nikdy. Já jsem vždycky strašně ráda četla, ale nikdy jsem si sama sebe nepředstavovala na té druhé straně. Takže tohle je spíš takový experiment, který překvapil i mě samotnou.
3: Změní se to teď s tou vaší prvotinou, že se třeba budete představovat jako právnička a spisovatelka?
4: Myslím si, že ne. Já se hlavně už nepředstavuji ani jako právnička, protože jsem ještě poměrně nedávno trošičku změnila obor ještě jiným směrem, ale vlastně, ne že bych se tomu označení spisovatelka bránila, ale sama sebe aktivně tak neoznačuji.
3: Vy zároveň jste taky čerstvou matkou, je to tak?
4: Už asi ne úplně čerstvou, ale ano, jsem matkou.
3: Já když jsem si o vás četl, tak jsem se dočetl, že během mateřské dovolené jste začala psaní velice postrádat a že to bylo tak nesnesitelné, že vás to dovedlo právě k napsání knížky Pažitková smyčka. Tak jak to vypadá, tahle nesnesitelná potřeba?
4: Tahle nesnesitelná potřeba vypadá asi jako šílenství.
3: To je dost teda odvážný výraz tady proto, tak to mě zajímá.
4: Ono to tak opravdu bylo. Já jsem si trošku připadala jako prostě vyšinutá, protože to začalo tak jako pozvolna, řekněme, ten první půl rok to bylo takové, chybí mi práce, že jo, a moje práce byla intenzivní, prostě opravdu jako jste zvyklá každý den prostě vyřídit spoustu případů a vidět za sebou prostě tu práci, že prostě děláte analýzy, teď prostě dáváte nějaká stanoviska a opravdu jako na tom konci dne vidíte, udělal jsem toho tolik a tolik a prostě zapojoval jsem ten mozek, musel jsem prostě řešit spoustu problémů. No a teď jsem najednou byla doma a teď nechci říct, že bych doma nic nedělala, to jako byl pravý opak, ale nebyla to taková ta typicky mentální práce, takže mi to najednou začalo chybět, najednou mi prostě chybilo to, že opravdu to, že netvořím texty. Prostě to jsem dělala vždycky ráda a prostě spojovat ty myšlenky, nějakým způsobem řešit problém a pak prostě se ho snažit i vysvětlit někomu dalšímu. Tak to nejdřív bylo jen takové, tak mi to jako chybí a pak už to bylo prostě doslova jsem měla pocit, že mám v hlavě nějaké věty a že mi prostě lezou ušima nebo jakýmkoliv otvorem prostě ven z té hlavy. A pak už to prostě nešlo, takže byť jsem vlastně, by pro mě bylo lepší, kdybych si třeba večer šla lehnout, tak jsem si večer šla sednout a začala jsem psát a tak nějak prostě vznikla ta kniha.
0: Lid. Lid na rádiu Wave.
3: Pažitková smyčka jsou takové deníkové zápisky dvou mladých žen, Anny a Emmy. Obě jsou vystudované právničky, tak to mi zní nějak povědomně.
4: Ano, to by i mělo.
3: Vy ten román sama označujete za autobiografický, tak to si tedy vykládám tak, že většina těch historek má reálný základ.
4: Je to tak. Ono to není ani žádné tajemství, já to v doslovu knihy i přiznávám. Naprostá většina těch událostí se stala a stala se mně, takže prostě nebudu zastírat, že i to, že obě jsou vystudované právničky, je vlastně taková, řekněme, nápověda pro čtenáře.
3: Proč jste se tedy rozhodla pro dvě postavy?
4: Hlavně z toho důvodu, že jsem chtěla některé situace ukázat z více úhlů pohledu, což mi právě to rozdělení na dvě postavy umožnilo snad, že jsem si tam, já jsem se tam pokoušela trošku si hrát právě s tím, že my všichni a opravdu myslím i sebe, prostě nechci tady znít jako nějaká nadřazená soudící postava. A my všichni prostě máme tendenci občas k těm zkratkovitým náhledům, nebo prostě vidíme zlomek nějaké události a už prostě si kolem toho vytváříme tu představu, co tomu předcházelo a jak to vlastně vzniklo a už prostě soudíme, tohle je špatně, tohle je dobře. A já jsem vlastně chtěla občas jako ukázat tu situaci, kdy přesně i já prostě bych měla tu tendenci si o to myslet své a pak pomocí té druhé postavy to vlastně vysvětlit, že tam prostě zatím bylo něco trošku jiného.
3: Zaujal mě ale právě ten termín té autobiografie, protože my se tady v Litu i často bavíme právě o autofikci, o takovém jako fenoménu posledních let, kde pořád je to slovíčko fikce, kde vás to pořád trošku chrání před tím, že to jako nemuselo být úplně takhle. Tak to mě jako zaujalo, že vás třeba nenapadá.

0: Ale jestli pak prostě vydržím opravdu se na spoustu let upozadit, prostě i jako upozadit ve smyslu právě nějakých svých jako ambicí, ale i v tom jako opravdu nejzákladnějším tělesném smyslu upozadit ve smyslu, že prostě nebudu moc spát, protože prostě někdy mě překvapuje, že vlastně spousta lidí si to představuje, jako že ono to půjde, jako když prostě spousta lidí má děti, tak
1: ono se to nějak,
0: jako se to všechno udělá, jako to přece nemůže být zase taková hrůza, ale v tomhle já jsem, no to je asi dané tím, že jsem právník, tak jsem prostě pesimista, zvažuji už vždycky na začátku ty nejhorší scénáře, co se můžou stát, takže jsem opravdu prostě přemýšlela nad tím, jako co když prostě to nebude dobrý, co když to bude hodně náročné dítě, jako chci do toho jít a no, že prostě jsem opravdu šla tou cestou představovat si ty jako hodně, hodně černé věci.
1: Scénáře
0: a pak jsem prostě zase na druhé straně jsem si snažila představit i ty dobré, že třeba to jako špatné nebude, třeba prostě v tom taky najdu zase nějaký nový rozměr svého života a hlavně jsem si teda musela taky představit, co se stane, když teda řeknu ne, dítě nechci. A můj partner mohl toto dítě chce, takže bychom se museli rozejít a to pro mě byla hrozně těžká představa. Takže jsem si řekla, prostě se musím hecnout a budu se prostě snažit, aby to i s dítětem, s miminkem jsem zvládla tak nejlíp, jak umím.
1: Tak nakonec ty pro převážely před proti?
0: No, nakonec to tak je, no.
1: Jak dlouho to trvalo třeba, abyste si tohle srovnala v hlavě?
0: Týdny? Řekněme, když se bavím o tom opravdu jako intenzivním uvažování, tak týdny. To, že to někde běželo v pozadí, to jsou třeba měsíce, ale týdny.
1: Co na to vaše okolí? Třeba právě na tu, nebo na to vaše jako životní nastavení, že nechcete dítě ještě předtím, tedy než se to změnilo. Sdílela jste to třeba s někým, že byste měla takové konverzace?
0: A teď myslíte, jestli jsem sdílela...
1: To, že třeba nechcete děti. Já totiž navazuji na rozhovor, co jsme tady měli s Petrou Soukupovou někdy na jaře nebo v zimě, o její knížce Marta děti nechce. A bavili jsme se právě o tom, že podle ní vlastně jako ve společnosti pořád ještě není dost jako legitimizovaný ten postoj některých žen, že se prostě rozhodnou, že to dítě jako v životě mít nechtějí, prostě z několika různých důvodů a že často se setkávají s tím, že když to třeba někde sdílí, tak se na ně jako ostatní podívají vlastně a zprásnou ruce a řeknou, teď to přece není možný, teď přece jako každá žena má chtít to dítě. Tak dělá se něco i vám?
0: Takhle. Já jsem samozřejmě jako sdílela s mnoha lidmi to, že vlastně žádné děti mít nechci a to jsem sdílela prostě jako dlouhodobě. A jasně, že samozřejmě našly se takové ty přesně případy, jako co stejně rozmyslíš, jako. Ale myslím si, že většinově to bylo spíš takové, že to jako přešli, no, tak no, dobře, když teda myslíš, ale já jsem spíš měla trošku jiný problém. A to ten, že na to, jak jsem si myslela, že vlastně většina mého okolí to nějakým způsobem jako akceptuje, nebo že mě tak bere, že prostě Majka nechce děti, tak mě strašně překvapilo, že ve chvíli, kdy jsem nakonec teda po tom, co jsem jako se svým partnerem se takhle rozhodla, tak nakonec jsem teda řekla OK, tak jako prostě to dítě mít budu, jsem těhotná, tak jako by to najednou všichni zapomněli, prostě najednou jako by to úplně popřeli nebo vytěsnili a začali na mě takovým tím chumláčkovým, prostě ježíš, no to tak to, ty už se hrozně těšíš určitě, no to bude skvělý a prostě, no vidíš to, tak prostě budeš maminka. Nebo potom mi podsouvali takové, jako když už dítě teda bylo na světě, tak mi prostě podsouvali jako, no tak není to prostě krásný mít to dítě a tak jako to si užíváš, viď, a to. A já jsem přitom celou tu dobu byla pořád stejná, vlastně celou tu dobu jsem jako v sobě měla to, že vlastně je to pro mě strašný boj a jako samozřejmě

0: starala jsem se, snažila jsem se nějakým způsobem jako se svým dítětem zžít, ale jako rozhodně to nebylo jednoduché, rozhodně to nebylo jako lusknutí prstu, že je a prostě super, teď jsem prostě maminka a hrozně se to užívám. A spíš by se mi prostě hodilo, kdyby někdo přišel a řekl jako, no a jak to prostě prožíváš, jako zvládáš to prostě, jak jsi se s tím vlastně smířila, nebo to prostě nikdo neudělal, všichni prostě přesně přepli na takové to, jako, no to je prostě krásný, jako, co může být lepšího, než prostě být matka a být doma s dítětem. Tak to mě zamrzelo, no.
1: Mě tam napadá, jak, nebo jestli v tom hraje roli nějak ten vietnamský původ, protože tím se taky zabýváte v různé míře v té knížce. Jestli třeba v té vietnamské společnosti by třeba ty tlaky byly jako ještě větší, jestli si myslíte, já vím, že jste vyrůstala v Česku, ale přece jenom asi rodinu máte vietnamskou, tak jestli tam třeba tenhle ten jako postoj není vnímán jinak?
0: To se přiznám, že nevím. Protože já vlastně žiju tady s takovou opravdu jako nejužší rodinou a s mými příbuznými ve Vietnamu se sice stýkáme, ale ne na úrovni, že bychom prostě řešili tahle témata, takže to vlastně asi nedokážu úplně fundovaně odpovědět. Z takových jako spíš už zprostředkovaných nějakých náznaků bych asi řekla, že ano, že kdybychom to řešili, tak ten tlak tam by na mě byl větší, že tam je to takové, že občas přesně poslouchám třeba od tety, že třeba hodnotí nějakým způsobem moje bratrance, sestřenice a vlastně to hlavní, co zazní je, no oni prostě ještě nemají děti, já nevím, jestli oni vůbec stojí, ale prostě ještě nemají děti. A přitom třeba oni ve svých životech v tu chvíli řeší úplně jiné věci, které prostě pro ně mají prioritu, třeba prostě najít si nějakou prostě pro ně vhodnou práci nebo něco takového, ale prostě teta řeší, že ještě nemají děti. Takže to asi to něco ukazuje.
1: Máte strach, že si vaše dcera někdy tu knížku přečte?
0: Strach ne. Já jako neříkám, že bych jí to vnucovala, že jakmile bude umět číst, tak bych jí prostě předložila knihu, ale když se rozhodne si ji přečíst, tak já věřím, že to nějakým způsobem pochopí. Nebo pochopí to, protože bude schopná si to zasadit do nějakého kontextu. Ona prostě teď se mnou vyrůstá, teď prostě nějakým způsobem spolu jsme, trávíme dny a já věřím tomu, že se to nevezme jako, že to byl nějaký útok na ní, protože to samozřejmě nebyl.
2: Lid s Janem Dlouhým na rádiu Wave.
1: Adam Elchar ve své recenzi pro Deník N vás přirovnává, nebo vaše psaní k Forrestu Gumpovi, Emily in Paris, potažmo taky Bridget Jones nebo Carrie Bradshaw, tak ke komu z nich byste se přirovnala vy sama?
0: Musím se vybrat někoho z těch.
1: Takhle, když se mi vyjmenovali, s vámi někdo z nich třeba jakoby nejbližší.
0: Dobře, tak jelikož o Kerry Bradshaw skoro nic nevím, tak pokud už bych se tedy musela vybrat, tak asi Bridget Jones, ale úplně.
1: Cítím nějaké ale.
0: No ale, protože i tak je to, že bych se třeba stotožnila tak z 30% a víc ne, takže.
1: Ale když se ještě vrátím té recenzi, tak Adam Elchar to celé otevírá zmínkou o českém vietfilmu Letní škola 2001 a zmiňuje taky úspěch rapera Ankyho a knihu slamerky Hanky Nguyen nebo další debut blogerky Dotu Trank z blogu Aziatka. Tak těší vás ten příval děl od česko-vietnamských autorů, autorek? Sledujete ho?
0: Ne. To prosím není nic jako programového. Prostě mně připadá, že těch literárních aktivit je tolik, že já jsem pořád tak třeba 3 roky pozadu.
1: Jak to myslíte teďko?
0: V tom smyslu, že čtu knihy, které vyšly tak před 3 lety a vůbec se nedostávám k těm novinkám, protože no, prostě řekněme, že můj seznam ke čtení je pořád aspoň tak o 50 kusech a nějak se mi vůbec nedaří ho zmenšovat, i když čtu.
1: Ale čtete hodně, já jsem si vás přečetl, že to jsou opravdu jako desítky knih ročně, jakože ke stovkám podle mě i trochu, tak
0: no,
1: vyšší desítky.
0: Vyšší desítky, je to tak třeba 70 knih ročně, jako stovku no, jsem ještě nepokořila. Ale no, tím, že si hodně vybírám vlastně i tu, řekněme, historickou literaturu, tak prostě ta současná prostě mi nějak trošičku proplouvá mezi prsty. Ale je to tak, že prostě až se ta současná stane historickou, tak si ji zase schutí přečtu. No, takže bohužel vlastně k žádnému tomu dílu se nemůžu nějak vyjádřit, protože jsem ho neviděla, nečetla.
1: Tam jsem to myslela spíš jako z hlediska té vietnamské kultury, nebo té jako česko-vietnamské kultury. Mm-hmm. Jestli to třeba nějak sledujete a jestli se třeba vnímáte za její součást, protože jako tam tu identitu nějakým způsobem řešíte, jak jsem zmínil. Mm-hmm. Zároveň jako už na začátku docela tam vysvětlujete, že se cítíte víc spíš jako Češka.
0: Já se cítím být Češkou, tam škrtla to slovo spíš.
1: Nebo minimálně jako z hlediska toho občanství třeba, jak jste tam popisovala.
0: Z hlediska občanství, ale já se i identifikuju s českou kulturou a ne s tou vietnamskou. Já vlastně, jako, kdyby mě někdo chtěl zkoušet z vietnamských reálí, tak asi těžce pohořím. Takže byť mi to asi prostě řada lidí nechce nějakým způsobem přiznat ten status, tak já se prostě považuji za Češku.
1: Nechtějí vám ho přiznat, jakože aktivně se to děje?
0: No tak znáte to takové to, no ale tak prostě, když seš prostě Vietnamka, že jo, nebo jako tak pocházíš z Vietnamu, tak prostě jako no a jak to, že prostě nejezdíš do Vietnamu a jak to, že si nepovídáš doma s rodiči vietnamsky, tak v podstatě jako teď to prostě vás neberte jako nějaký útok, ale už to, že já tam v té knize prostě explicitně říkám, že prostě to mám takhle a stejně prostě recenzenti a prostě lidé, co tu knihu čtou, tak mají tu tendenci to pořád směřovat jako no a je tam prostě ta vietnamská otázka, jako vy se identifikujete, tak jako je na tom vidět, že jako není to jako aktivní odpírání toho statusu, ale je to tam prostě, pořád mě budou lidi spojovat s tím, že mám ten vietnamský původ a že se teda mám vyjadřovat k těm vietnamským otázkám, tak.
1: Ne, ale tak mě na tom právě přijde jako zajímavé, jo, jakože že když to jako, jestli třeba chcete být právě označovaná třeba jako česko-vietnamská autorka, nebo byste chtěla být označovaná jenom jako česká autorka?
0: Raději to druhé. Řekněme, že nemám prostě radost z toho, že jsem v té recenzi byla nějakým způsobem hozená do jednoho pytlíčku z debity vietnamských autorek. To mi radost neudělalo. Kdybych prostě byla v pytlíčku debity autorek, v pořádku, ale proč musím být ta debitující vietnamská autorka, to nevím.
1: Tak to mě mrzí, jestli to vnímáte jako urážku, nebo jestli vás to třeba nějak jako trápí, že třeba potom jako lidi přehlížejí něco, na čem vám záleží víc?
0: Dobře, jako urážku to neberu, to asi zase ne, ale ano, měla jsem možná občas pocit, že na to, že jsem se snažila i v tom psaní právě tyhle otázky zmiňovat opravdu okrajově a prostě to hlavní téma, jak jste správně vypíchli, je prostě někde úplně jinde, tak občas vlastně se to mateřství dostává nějak do stínu nějakých kulturních střetů a hledání identit, což mě mrzí, ale na druhou stranu samozřejmě jako chápu to. Prostě samozřejmě, že vždycky tady bude nějaká vizuální odlišnost, která se prostě popřít nedá a je jasné, že prostě někteří lidé jsou na to zvědaví a současně je i pravda, že třeba jedna z mých dobrých kamarádek, když tu knihu přečetla, tak pak mi jako říkala, je to jako škoda, že jsi tam nedala víc těch právě pasáží o těch vietnamsko-českých vztazích, že to mě hrozně jako zajímalo, takže chápu, že je to nějaká prostě přirozená zvědavost a že spousta lidí to určitě nemyslí nějak ve zlém, to zase jako se neurážím kvůli tomu, jen třeba doufám, že za pár let už opravdu to bude tak prostě normální věc, že to nikdo řešit nebude chtít, protože to prostě bude nuda. Lit.
2: o literatuře zapáleně.
1: Když se zase vrátíme zpátky na začátek a té vaší nesnesitelné potřeby psát, tak pořád trvá? Pořád tam je?
0: V zásadě ano, ale teď už ji zase můžu realizovat ve své práci, takže už to vlastně nemá tu podobu, že bych chtěla psát nějakou knihu, ale že prostě píšu zase nějaká stanoviska a analýzy pracovní.
1: A chystáte tedy něco dalšího? Nebo jakou roli v tomhle hrála ta knížka, jestli jste si řekla, tak to už mám odškrtnuté a teď zase na nějakou dobu jako tohle řešit nebudu, anebo jako to se mi líbilo, tak přichystám něco dalšího a třeba za rok nebo za dva se můžeme těšit na něco dalšího.
0: Mám několik nápadů na knihu, to je pravda. Nicméně teď na to vůbec nemám čas. Takže jsem si říkala, že až bude nějaké delší volno, třeba Vánoce, takže si třeba sednu k psaní. Ale pravdou je, teď doufám, že neposlouchá paní redaktorka, ale pravdou je, že ten proces, kdy jsme dostávali na svět pažitkovou smyčku, byl delší, než jsem čekala. A vlastně mě tak trošku... Nechci úplně říct, že mě demotivoval, ale vlastně mě vyčerpal víc, než asi bylo zdrávo, nebo než jsem si myslela. Protože já jsem tu knihu vlastně napsala, nebo rukopis jsem napsala během 3 měsíců. A pak, jak se říká, a určitě chápu, že to, jako to není jako nějaký můj ojedinělý zážitek, ale že to tak prostě je. Četla jsem to i prostě ve zkušenostech jiných. V nakladatelském světě se čas neměří na týdny, ale na měsíce. A tak přesně to bylo. Takže prostě trvalo velmi dlouho, než vůbec jako rukopis prošel nějakým prvním posouzením. Pak prostě dlouho trvalo zase, než prošel nějakými redakcemi. Takže ve finále vlastně trvalo 2 roky od odeslání rukopisu k okamžiku, kdy se teda kniha objevila na pultech knihkupectví a to pro mě bylo zdrcující, protože já jsem obecně strašně netrpělivý člověk. Jako je to jedna z mých nejhorších vlastností, ale opravdu prostě nenávidím to, já prostě potřebuji všechno hned, vadí mi, když dělám nějakou práci a někomu to trvá déle než mě, což je samozřejmě špatně, to prostě jako měla bych na tom pracovat. Ale je to prostě tak, takže já jsem vlastně byla neustále prostě vystresovaná a v uvozovkách, nebo jako obrazně jsem si kousala nechty, doopravdy to nedělám. Takže asi si nechci tenhle zážitek v nejbližší době zopakovat, ale někdy časem, až zase trošku naberu trošku víc nějakých svých, jako, jak to říct, rezerv, trpělivostních rezerv, tak pak se do toho zase pustím.
1: A zase něco autobiografického?
0: Říkala jsem si, že teď se možná pustím trošku jiným směrem, protože na krtu jsem vlastně dostala od paní Vrbové-Hinkové takovou zajímavou otázku, co si myslím, že by pomohlo současným rodičům právě v tom, aby to mateřství nebo otcovství nebyl takový boj, protože teď to podle mě spousta lidí už jako začíná říkat nahlas, že to prostě vůbec není jednoduché, tak vlastně jí zajímalo, jestli mám nějakou radu, co by tak jako mohlo pomoci. A tuhle odpověď se mi zůstala dlužná, protože mě v tu chvíli opravdu nic konstruktivního nenapadlo. Ale teď, když už mám čas nad tím přemýšlet, tak si říkám, že něco mě napadá a že možná o tom by mohla být moje příští kniha.
1: Já jsem se těšil, že tu odpověď teď paní Hinkové Vrbové sdělíte skrz podcast Lid, tak jestli vás něco napadá, tak budu rád.
0: Je to myšlenka, která se zakládá na tom, že prostě 2 lidi jsou asi málo. Málo na to, aby se zvládli postarat prostě o dítě v takovém tom jako raném věku, kdy prostě je opravdu potřeba ta intenzivní péče. A ona totiž, paní Martina, jako navrhovala, nebo spíš jako nadnesla tu myšlenku, prostě, jak se říká, prostě na výchovu dítěte je potřeba celá vesnice, že možná, že by vlastně asi pomohlo, kdyby prostě se vždycky zapojila ta jako široká rodina. A to jsem se jí snažila vyvrátit, že minimálně v mém případě to asi jako není úplně představa, kterou bych jako chtěla realizovat. ale že si myslím, že spíš jako by dávalo smysl mít prostě tři lidi. Prostě ne mít jako matka, otec a pak prostě to, že se jim prostě doma střídá babička, dědeček, teta, strejda, 10 sestřenic a že prostě někdo přijde, někdo odejde a tak, ale že spíš opravdu mít tu jednu další osobu, ať už by to měl být prarodič, nebo chůva, nebo někdo, kdokoliv jiný, ale kdo tam opravdu prostě stabilně je a nějakým způsobem je možné s tím jako plánovat ty kapacity nebo tu péči jako takovou, takže tohle je ta myšlenka, kterou tady jako tímto posílám, ale je to ještě hodně nerozpracovaný koncept.
1: No tak já vám budu držet palce, ať už se v tom literárním směru vydáte jakoukoliv cestou, ať to bude třeba tohle.
0: Děkuji.
1: Majka Kukačková byla hostem podcastu Lit a bavili jsme se o její knížce Pažitková smyčka. Vám za to děkuju.
0: Já moc děkuji, že jsem tu mohla být.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: A od mikrofonu se loučí Jan Dlouhý, taky si mějte hezky.
2: Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lit. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.

0: Quest.
1: Quest.
2: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
0: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
4: Posloucháte první festivalový speciál letošního off-season starteru hitparády neobjevených na rádiu Wave s Filipem Černým.
5: A Martinem Šolcem. Krásný večer. Ahoj.
4: Krásný večer. Ahoj, Filipe. Už je teplo. Festiáky jsou cítit ve vzduchu a spolu s nimi i startéři jména splnícími se kalendáři.
5: Já mám takový svrbění úplně. Vždycky, když se blíží ta festivalová sezóna, tak na jednu stranu se těším, na druhou stranu, když se potom podívám třeba do toho kalendáře, tak mě to trošku i stresuje a nejvíc mě teda dokážou naštvat ty moje oblíbené festivaly, když se překrývají.
4: Ne, to je vůbec nejhorší. To je vůbec nejhorší, když se překrývají. Překrývají se občas i těm kapelám, který od nás jdou, protože ty line-upy jsou skutečně jako nabitý a ty ceny, které můžete vyhrát, když se přihlásíte do startéru, tak jsou obrovský, včetně právě toho hraní na festivalech. Máme tam Rock for People, Colors of Ostrava, no ale potom taky třeba Povaleč,
5: Kamenici,
4: no a nebo Budějovický Majáles.
5: A právě zástupce a zástupkyně těchhlech třech zmíněných festivalů tady dneska máme, brzy si je představíme, ale ještě bych chtěl zmínit, že ten dnešní díl, ten speciál, nebude jako jenom pro lidi, kteří milují festivaly, bude třeba i pro lidi, kteří si teprve hledají cestu k festivalům, protože třeba nejsou mezi běžnými návštěvníky těch letních akcí, ale my je třeba dneska budeme moci nalákat, ale taky je třeba pro naše soutěžící, aby se dozvěděli něco málo o tom, jak se takovej festivalový program vůbec tvoří a co třeba můžou udělat pro to, aby si zvýšili šance, že se v těch line-upech objeví.
4: To jsou otázky, které nám často posíláte i do našeho inboxu starter@rozhlas.cz a třeba na ně dneska najdete odpověď. Pokud nám budete posílat vaše nový tracky, tak je nasadíme znova až v říjnu, když odstartujeme další ročník.
5: Tak a vítáme tu festivalový profesionály. Já bych to vzal po pořadě podle data konání, jo. Takže úplně nejblíž v kalendáři máme Budějovický Majáles, a.k.a. ten nejlepší Majáles v Česku samozřejmě. A za něj dorazil dramaturg Josef Barták. Ahoj.
6: Ahoj kluci, děkuji za pozvání.
5: Ahoj, ahoj.
4: Další v pořadí je festival Kamenice v České Kamenici. No a za festival Kamenice jsem dorazila creative bookerka Bára Luci, alias bookerka nehudebního programu. Ahoj Báro.
7: Čau, díky moc za pozvání.
5: No a ještě o něco později v kalendáři má místo Povaleč ve Valči a za ten přišla dramaturgyně Roska Hajková. Čau.
8: Ahoj, díky.
5: Ahoj. Tak pojďme si dát takový kolečko, proč je zrovna ten váš festival ten nejlepší? Kdo chce začít?
4: To jsi to odbrzdil rovnou ze začátku, tak Rosko, pojďme o to, proč je Povaleč ten nejlepší festival a proč by rozhodně měli lidi přijet tam a třeba nejezdit na Kamenici a na Budějovický Majáles.
8: A tak já si myslím, že ty věci se nevylučujou ještě těma datama, že jo, ale že každý festival má určitě, myslím si, že máme podobné cílovky, ale dává smysl asi jet na nějakej, ke kterému má člověk třeba blízko, nebo nevím, na Povaleč často jezdí lidi, kteří nemají rádi ploty, protože my nemáme ploty a je to takový hezký areál.
5: To byl takový low-key diss na meziploty.
8: Ani, to je super zároveň.
4: No ale počkej, jako Českobudějovický Majáles, máte nějaký ploty na Majálesu? Protože já něco tuším s Českou Kamenicí, že by to tam mohlo být podobný jako na Povalči třeba.
6: Máme tam nějaký ploty. Máme tam nějaký
4: obloci.
6: Ale na Budějovický Majáles by lidi určitě měli přijet, hlavně kvůli tomu, že to je nejlepší Majáles v Budějcích. Mm-hmm. Tohle už je naše...
5: To ponížil trošku ten claim, já jsem říkal v Česku teda.
6: To je, ne, to zase... To asi jo, ale... ale hlavně v rámci těch Budějic to je určitě nejlepší, ale co tam máme, to je naše heslo už 23 let. Doufám, že mě teďkon lidi z týmu za to nespraží, že jsem poplet ročník.
4: To doufám, že ne. No a jak je to na festivalu Kamenice? Proč by měli lidi přijet právě tam?
7: Mně první asi co napadá je to, že je tam hrozná pohoda. Hmm. Jakože je tam člověk fakt rád a je to takový balanc toho, že člověk jako za každou cenu nemusí být ve stanu, pokud nechce, ale může jít, je to vlastně městský festival, takže si může vlastně žít trochu každodenní život a bydlet na nějakém ubytku, ale taky může mít i ty fakt trochu špinavý festiákový zážitky, což mi přijde, že je super. A to okolí i to místo je fakt krásný, takže...
4: To zní krásně. Já musím říct, že na všech těchto třech festivalech jsem byl i víckrát ve svém životě a všechny tři festivaly jsou naprosto úžasný. Nevím, jestli Fílo se mnou souhlasíš, ale s každým z těch festivalů mám spojený úžasné vzpomínky a jsem strašně šťastný, že jste se právě takhle spřátelili se Startérem. No a hlavně, že berete ty naše jména do vašich line-upů.
5: To je samozřejmě skvělá věc. K tomu se budeme dostávat, kdo vlastně je součástí těch vašich letošních line-upů, ale budeme si taky pouštět hudbu, která samozřejmě bude nějakým způsobem korespondovat s těmi line-upy, ale možná ještě na začátek právě k tomu Startéru. My tady máme vítěze toho uplynulého ročníku, nebo ne tady, s námi teď ve studiu, ale víme, kdo vyhrál, jsou to Curtains Please a ti právě taky budou součástí line-upu některých letních festivalů, i těch zmíněných tady dneska, tak pojďme si ještě jednou připomenout ten jejich vítězný track Hearts of Steel a potom se už můžeme pouštět do organizování a taky do zvaní.
4: Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: can't find it.
1: Posloucháte starter hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Tohle byly Curtains Please vítězové letošního ročníku. No a ti si letos zahrajou na spoustě úžasných akcí. Třeba právě na Budějovisky Milesu nebo na festivalu Kamenice. No a nebo taky na Colors of Ostrava, na Korzu Národní 17. listopadu. No a nebo taky na našich starter showcasech v létě, který už brzo oznámíme.
2: Ať už budou kdekoliv, to třeba za chvilku, ale myslím si, že ta plejáda těch akcí pro Curtains Please zatím vypadá jako velmi dobře a mě by zajímalo od Rosky a taky od Báry a od Josefa, co vlastně říkali na tu finálovou trojici uplynulého ročníku startéru a jestli třeba čekají něco specifického, ať už od Tadeuse, od Taigy nebo od Curtains Please na těch festivalových pódiích. Jak byste to vlastně pohledem, ať už jako produkční nebo právě tím dramaturgickým zhodnotili? Klidně může začít třeba Bára, to už si sahá po mikrofonu.
3: Je to tady od
2: za Kamenici.
3: Já teda nejsem úplně hudební dramaturg, ale myslím si, že to bude strašně prýma. Já se těším, protože jsem ty kapely, žádnou z nich jsem vlastně neviděla naživo, tak se těším na Curtains Please a už se teda taky hodně těším na koncert Taige, až se na ně půjdu někam podívat. Takže jako k tomu asi takhle za mě, protože nejsem úplně hudební. A předám tady Josefovi.
1: Josefe, jak to máš ty? Viděl jsi třeba Taige nebo Curtains Please už live? A nebo dáš čistě na naše doporučení, protože s Fílou hrozně hypíme, že jsou backup
4: skvělí. No hele, nějaký dva kluci z rádia Wave mě pozvali do Back Jesus před pár týdnama se na ně podívat. A poctivě jsem odstál všechny tři koncerty, ale aby jsem se vyjádřil k té finálové trojici, tak upřímně můj favorit v ní nebyl. Letos.
2: Já zároveň řeknu, že jsem se s Josefem potkal i po tom závěrečném koncertě a nemračil se, jo. Takže podle mě se mu to docela líbilo.
4: Líbilo se mi to dost, ale jako s výsledkem spokojený jsem, jak to dopadlo. Přeju to těm vítězům, přeju to Curtains.
2: Tak to prozradí, kdo byl ten tvůj favorit?
1: No, to teď už musíš,
4: jako
1: víš.
4: Favorit byly Upground.
1: Já ti rozumím vlastně. Myslím si, že ti rozumíme všichni i z poroty. A bylo to těsně, tak bych to řekl skoro. Ale myslím si, že Upground to zvládnou i bez startéru. Co na to Roska? Rosko, na koho se ty nejvíc těšíš z té startéří finálový trojce? Teďka koho si vlastně viděla live?
5: Tak já jsem byla v Ježíši taky, takže jsem všechny tři koncerty slyšela a přišlo mi to super na to, že je to podcast neobjevených, tak vypadaly, že už jsou docela objevený. A jako myslím si, že to může být už jenom lepší. A zároveň my jsme třeba Taige domluvili ještě předtím, než jsme vůbec věděli, že budou ve startéru. Teď až na poslední chvíli jsme vlastně domluvili Curtains Please. A tady už se sice nemáme, ale po loňském startéru na Povalči jsme domluvili Letmo, ve kterým hraje. Takže tam budeme mít v podstatě skoro celou trojici, tak se na to vlastně dost těším a baví mě i to, že se trochu nezávisle vždycky potkáváme, že přesně jak už jste zmiňovali vlastně předem, že spoustu těch kapel, který byste tady měli, tak třeba u nás hrálo dřív nebo právě na tady dalších festivalech hrajou tak nějak různě, tak to mě baví na tom.
2: Takhle, když se bavíme o tom, co si myslíte třeba o té finálové trojici startéru, tak teď vyjmeme třeba na chvilku Báru, právě protože je tady spíš za produkci. Co je to, co hledáte? A právě když třeba chodíte takzvaně skautovat, když jdete na ty koncerty, tak třeba i jako úměrně k těm vašim konkrétním festivalům a co máte pocit, že ty festivaly potřebují, tak co je to, co vlastně lovíte? Na co si dáváte pozor, když jste na tom koncertě a co vás přiměje třeba po 15 minutách spíš odejít a říct si, tak to ne, možná příští rok.

0: To je zajímavá otázka, hlavně za Mile se to jako docela dost dlouho řešený téma právě tohle, protože lidi, kteří Mile spořádají, častokrát mají hodně jiný vkus než většina budějovických středoškoláků. Takže my se snažíme vlastně ukazovat něco, co ostatní neznají. Takže pro mě většinou to je nějaká autenticita, nějaká jinakost, ale zároveň si hodně potrpím na dobrý vystupování a na nějakou atraktivitu toho interpreta, ale teď to nemyslím z hlediska vzhledu, ale aby ten interpret byl vlastně nějakým způsobem atraktivní napříč žánrama. To znamená, aby to bylo zajímavé pro člověka, který poslouchá rap, pro člověka, který je spíš punkovej, buď se jsou třeba hodně punkový, ale přitom Majále si myslím, že až tak jako tomu punku nedává a přesto častokrát potkávám punkáče na koncertech, co jsou na Majálese a o tohle nám docela jde právě, aby ty hudební tělesa byly takhle prostupný.
1: Má to tak i Roska napoval, či hledáš nějakou multižánrovou napojenost a nějakou prostupnost pro posluchačstvo?
2: Tak Povaleč je multižánrovej a zároveň náš kapelní dramaturgický tým má letos 6 členů a máme vždycky velkou tabulku všech různých návrhů na interprety a interpretky a každý z nás si to všechno musí poslechnout. Což může být i živá návštěva nějakého koncertu nebo prostě poslouchání ideálně nejenom studiových nahrávek, ale jako snažíme se dbát na to, aby se to líbilo nejenom nám, ale i našemu návštěvnictvu, což za nějakou tu dobu už nevím, jestli máme úplně zmáklý, ale víme, že třeba nemůžeme sázet jenom na úplně neznámý jména ze zahraničí, což jsme jeden rok udělali, ale spíš to tak nějak kombinovat s tím, mít tam nějaký známější jméno, potom spoustu těch nově vzniklých kapel, ale i přesně nějaký menší zahraniční jména, který vlastně máme pocit na tom festivalu dává smysl mít, protože jsou to kapely, které se většinou přesně líbí nám a lidi je tu třeba tolik neznají, ale tím spíš si můžou na tom festivalu najít nový posluchačstvo.
1: Já musím říct, že dramaturgie Povalče je každý rok krásná, tak k ní gratuluju a stejně tak i jiných festivalů, který tady dneska máme, Kamenice budějovického Majálesu. My si pojďme dát další track, dáme si track, který si vybírala ty, Rosko, je to konkrétně jméno z line-upu Povaleče a je to ostatně i soutěžící v letošním startéru Hitparádě neobjevených.
3: Bylo to letos, jo? Možná
1: bylo to
3: jo.
1: Letos.
3: No, ale ten startér jako evidentně nepotřebovala vůbec, protože jí stačil jeden týden soutěžení, tady je Karolina Beranová a její Ferryman.

0: Doznívá vazba od Karolíny Beranové a jejího tracku Ferryman. Karolína Beranová se letos ukáže konkrétně na Povalči. No, u Povalče ještě chvíli zůstaneme. Rosko, ty si nakousla, že před vysíláním jste řešili, jaký jméno vybrat mimo mikrofon. A vybrali jste Karolínu Beranovou s tím, že ve startéru ještě nebyla. A to se vám úplně nepovedlo, což ale vůbec nevadí. My jsme rádi, že to aspoň na chvíli byla. Ale já se na to ptám úplně z jiného důvodu. Jak velký je vlastně ten festivalový tým Povalče a teď možná nejen ten dramaturgický, ale v jak velký partě to vůbec připravujete?
1: Tak celkový tým má teď už něco kolem třeba 120 členů, což jsou všechno lidi, kteří se na tom podílí dobrovolně a no, na to ještě během festiáku máme brigádníky, takže těsně před festivalem tam bývá třeba 200 lidí klidně, kteří pracují na tom, aby Povaleč na té louce a v Zámecké zahradě vzniknul.
0: To je neuvěřitelný, já si vůbec neumím představit, jak se dokážete domluvit. Josefe, jak je to u vás na Majalesu? Máte to podobně? Já vím, že na Majalesu dochází každý rok i k nějaký obměně toho týmu, protože se pořád snažíte, aby to zůstalo zakotvený na té střední a částečně vysoké škole. Tak jak tohle vlastně jako probíhá? Můžeš to taky nastínit?
2: No, hele, teď jsem v rychlosti zkontroloval, kolik máme členů na oficiální skupině a tam je 123 lidí. Ale myslím si, že aktivních nás tam je cca něco přes půlku, to znamená nějakých 70 členů. S tím samozřejmě, že fakt kompletně ten festival zařizujou středoškoláci zadarmo, bez honoráře, včetně prostě stavění stage, zvučení, půjčování techniky, dramaturgie, scenografie. Ale ta obměna, není to úplně každoroční obměna, většinou tam každý člověk vydrží aspoň 3 roky v týmu, což je právě ta střední škola. Občas se stane, že tam teda někdo přesluhuje až do bakaláře jako poslední hudební dramaturgině, ale jak jsme se bavili před chvilkou, tak je potřeba to obměňovat jako z důvodu vkusu třeba, jo. A to se děje teda tak nějak cca jednou za 3 roky a vždycky novej vedoucí každý sekce, ať už je to hudební, scénografie, divadelní, tak tomu nějakou dobu už musí dělat, jo.
0: Jak to má festival Kamenice? Já jsem tady viděl Báru, jak počítá na prstech při tvojí odpovědi.
3: A vešlo se to na jednu ruku. No je nás 5 v tom kórovém týmu, vlastně 5 a 6. A pak samozřejmě během festivalu se to nasčítá, to už pak ten počet je větší, ale my zase té obměně moc jako nedocházíme, což by mě teda strašně mrzelo, kdyby k ní docházelo, že vlastně to je jedna z nejhezčích částí mýho týdne, když může do Kamenice. Dost velký části i kvůli těm lidem, který tam jsou vlastně vždycky stejný. Ale vlastně co se týče té jako relevantnosti té dramaturgie, mi to přijde určitě hrozně jako důležitý zůstávat vlastně jako fresh. A myslím si, že v tomhle máme hrozný štěstí, že v týmu máme jak tu složku nějakého jako zavedeného dramaturga, který jako zná nějaký nebo má prokopanou cestu k nějakým jako větším jménům, což je Adam Kaňa. A zároveň jsou tam i ty složky, které se jako věnujou opravdu těm jako malým nebo jakoby začínajícím kapelám, interpretům, takže vlastně ten balanc je jako super a všichni se do toho trochu jako můžou kecat, což mi přijde, že je prima.
4: S povídáním o letních festivalech jsme teďka na severu, konkrétně v České Kamenici, což je možná jako dobrý připomenout, protože z těch 3 festivalů je tady Kamenice regulérně ten nejmladší festival, možná i proto ta obměna jako není na pořadu dne, protože to je 5., 6. ročník teďka v tuhleto chvíli.
3: Já si myslím, že jo, myslím, že to je 6.
4: ročník. Dozvídáme se tady o jako různě velkých festivalových týmech, ale teď, kdybyste to nějak jako zobecnili jako čistě organizování festivalu a práce na festivalu, co vám přijde jako úplně nejtěžší na tom dělat festival? Báro, klidně.
3: Já asi nevím.
4: Pro někoho, kdo si to třeba nedokáže úplně představit, kolik té práce je, tak co patří mezi ty největší nepříjemnosti nebo
3: Asi pak jako třeba to doklidit, to mi přijde, že je nejhorší. Jakože člověk už má pocit, že se to všechno jako stalo a má tu euforii a najednou musí jako z toho místa odejít, nedej bože uklízet a vyúčtovat. To jsou taky věci, které mi přijdou strašně jako nezáživný.
0: Rozka významně pokyvuje hlavou při tvojí odpovědi. Je to taky pro tebe, Rozko?
1: Jo, já jsem si vzpomínala na to, jak na Povalči vždycky fakt těsně předtím, než odjíždíme, tak sbíráme vajgly po areálu. Což se teda zásadně zlepšilo od té doby, co jsme začali dávat malý popelničky na infostánku zadarmo, ale stejně se to musí stát. No a taky ještě mě napadlo nejhorší část. Pro mě to, že mi ten festival třeba uteče tak strašně rychle, že mám pocit, že se občas ani jako nestal. Že to člověk dělá celý rok a potom je to fakt tak strašně rychlý, že mě to občas až trochu mrzí.
4: Josefe, ty už to taky děláš nějakou dobu, jsi minimálně druhým rokem jako hlavní dramaturg budějovického Majalesu, tak máš taky vůbec někdy pocit, že jsi na tom festivalu alespoň chvilku jako návštěvník, nebo to nejde stíhat?
2: Hele, pocit, že jsem návštěvník, jsem asi nikdy neměl, nebo, no nenapadá mě takový moment, ale zároveň mě to ani moc nevadí, poněvadž mě baví i ta poloha toho organizátora a myslím si, že se to úplně nutně nemusí vlastně vylučovat, že to může být stejně vzrušující. Ale hrozně musím s holkama souhlasit, že vlastně nejnáročnější v kontextu jako života člověka, který dělá na festival, tak nejnáročnější pro mě vždycky bylo brzo ráno, dopoledne, druhý den, když festival skončil. A já jsem spal třeba 3 hodiny a uklízí se centrum, protože celý Majáles probíhá vlastně v centru města a končí s půlnocí, takže je tam vždycky samozřejmě hrozně bordel a musí se to uklidit. A potom se vždycky jde do restaurace s celým týmem a to je pro mě vždycky nejnáročnější moment, takhle emočně.
0: Teď jsme naštěstí ještě v té fázi před festivalama, ještě ani jeden z těch festivalů neproběh, což je skvělý, takže se na ně můžeme těšit. To, v jakých termínech se stanou, no a jaký jsou třeba ty největší lákadla, si řekneme po tomhle dalším songu. Tohle je Cringe Prince a The Sound of Pine Trees.
5: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Cítíš sám, tak zavolej. Možná to zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave, konkrétně mimosezónní speciál z dramaturgy letních festivalů Povaleč, Kamenice a Českobudějovický Majáles. Tohle byl Cringe Prince a jeho The Sound of Pine Trees, který se ukáže mimo jiné na rádiu Wave stage na festivalu Kamenice. No a my u festivalu Kamenice ještě chvíli zůstaneme. Báro, na jaký jména se můžeme těšit na festivalu Kamenice, kromě Cringe Prince?
2: Taky kdy probíhá, to je důležitý.
1: No, taky kdy probíhá, pojďme si připomenout termíny.
3: Teď jsme se tady o tom bavili, že už je to za 3 týdny vlastně, možná trošku víc, ale malem jsem z toho spadla ze židle. Je to vlastně od čtvrtka do soboty vlastně 4. až 6. června. A teď jsem, to byl můj nejdůležitější úkol a jsem ráda, že jsem ho splnila. A v line-upu jsou velký jména, jako třeba Tata Boys, Red Z, Zrní, Bert and Friends, já se těším na Jamesa Cole s Ideou, na Lunetiky. A zároveň je tam, ten line-up je letos hodně československý, což mě teda fakt moc baví, takže se těším i na Billy Barman, na Vojtíka, Fakulta. A další.
2: Přestože tady budou mít nějaký ty jména překryv, tak věřím, že jich není jako příliš, tak pojďme klidně dál. Rosko, nějaký hlavní jména za Povaleč, na který se ty třeba nejvíc těšíš?
4: Tak my jsme teprve s odhalováním programu začali, takže já toho nemůžu moc proříct.
1: A tak můžeš nějak s omylem třeba, jako víš.
4: Tak... Ne, ale tak teď jsme vykopli MC HG, což mělo dobrou odezvu a myslím si, že to bude super. A já se hodně těším na Meluzino a na I Do Young, který se toho bude měli a to myslím, že bude skvělý. Potom budeme mít polský Vegetable.
2: Vegetable Poland, jo.
1: Vegetable
2: jo.
1: Poland, ano.
2: Výborně zábavná věc.
4: Což, no, na to, jako na to se celý náš ten dramaturgický tým těší hodně. Dokonce budeme mít zase projekce kvůli tomu, což myslím, že bude super. Potom budeme mít Om Square nebo Lumen třeba. A... No,
1: vidíš, na to, že jsi nechtěla prozradit, tak to bylo hodně. Určitě to bude krásný line-up. A ještě nám připomeň termín, prosím tě.
4: Jo, Povaleč bude 6. až 8. srpna, což podle našich výpočtů znamená, že letos by nemělo pršet.
2: Aha.
4: A kdyby náhodou pršelo,
2: je to
4: tak budeme mít...
2: Vážení.
4: Ne, ale tak budeme mít pláštěnky, které budou super. Hezky. Takže lidi se vůbec nemají čeho bát a počasí nás neodradí.
1: Pršet určitě nebude, tak doufám, že všechny pláštěnky vyhodíte po festivalu nebo je schováte na další ročník.
2: To by byla škoda vyhodit,
1: to by byla škoda,
2: Martina.
1: Přesně. Josefe, kdy je Českobudějovický Majáles a jaký jsou ty hlavní lákadla?
5: No tak Majáles začíná za 20 dní. Takže...
2: Taky ti hrklo trošku.
5: No, Majáles začíná za 20 dní, takže 31. května až 5. června od neděle do pátku. Teď mě napadl vlastně fun fact, že logo Majálesu je kapka. Aha. Protože nám zatím skoro po každý do nějaký míry pršelo při koncertech.
2: To je vážně jako kvůli tomu s tím spojený, jo?
5: Jo, je to fakt
2: v
5: tak.
2: V té vizuální identitě.
5: Jo.
2: Tak to si přivoláváte ale trošku.
5: No, ale letos teda jsme poprvé vybočili trošku mimo květen za dobu existence Majálesu do toho června. No. Tak doufám, že červen bude o něco lepší. Ale co se týče jako nějakých těch nejlepších lákadel, tak já jsem si vypsal, kluci. Jo.
2: No tak pojď.
5: Já osobně se nejvíc těším na Eternity Again. Mhm. Který jsem několikrát chtěl vidět a vždycky se mi do toho něco vlezlo, takže jsem si je pozval na Majáles.
1: Tak si možná pojďme pustit a pak nám dokončí zbytek toho line-upu, to je úplně nejlepší. Tohle jsou Eternity Again a jejich písnička Fantasy.

0: I dál posloucháte Starter na rádiu Wave, teď nám doznívají Eternity Again, no a traktorchu jsme touhle písničkou přerušili povídání Josefa Bartáka právě o Budějovickém Majalesu, ale je to z důvodu, že zmínil tuhletu kapelu jakožto jméno, na které se těší skoro úplně nejvíc z toho letošního programu. Tak Josefe, proč právě na Eternity Again se těšíš a co další patří mezi ty lákadla, co se týká hudebních jmen?
1: Hele, perfektně si mě odhad, no. Eternity Again, na ty se těším kvůli tomu, že já když jsem teď dělal přes zimu přijímačky na vejšku, tak jsem je hodně poslouchal a několikrát se mi stalo, že jsem cestou domů i trošku zaplakal při některých...
0: Já jsem byl taky smutný předtím, než jsem dělal přijímačky, no.
1: No, nakonec to dobře vypadlo teda.
0: No tak gratulujem.
1: A teď teda k tomu zbytku toho line-upu, tak jako headlinera už jsme oznámili Fulcruma, který už se na Majalesu jednou představil a musel jsme ho zopakovat, poněvadž podle mě i podle zbytku dramaturgie a i podle ohlasů návštěvníků to byl nejlepší koncert za existenci Majalesu.
0: Já tam byl skvělý, ještě tam měl ty velké obrazovky jako a fakt perfektně to sedlo.
1: Potom tam máme Duklu, taky už se na Majalesu představila srdcovka Maja týmu. Podařilo se nám ulovit, takhle, už to máme, na webu už to máme jako daný, takže to můžu zmínit, ale ještě jsme to oficiálně na Instagramu neoznámili, podařilo se nám domluvit Mňaulau.
0: Hezky.
1: A také se tam představí úžasná, zajímavá dvojice Media Service, z Bratislavy přijede Punkinson, ukáže se tam třeba i Cringe Prince, který tady před chvilkou hrál, a nebo třeba Cosmetic Institute.
2: To zní všechno krásně. Pojďme se ještě říct, jak vlastně hledáte ten balanc mezi těma zavedenýma jménama a mezi těma úplně začínajícíma. Jak se tohle tvoří třeba v rámci Povaleče, Rosko?
3: No, tak my jsme nezávislý festival a nemáme úplně moc peněz. Tak... Určitě to hraje nějakou roli.
0: Ale i bohatší festivaly tam mají ty nový jména a to samozřejmě z těch správných důvodů, jo, že ten uchazeč nebo ten návštěvník přijde a objevuje, takže takhle bych to rovnou jako nedával do té finanční roviny, ale samozřejmě chápeme, zároveň vás je tam asi 200 v tom týmu a to je 200 názorů, že jo?
3: Tak. Ne, ale tak na tomhle se přímo, rozhodování se přímo nepodílí celý ten tým. To je právě skupina 6 lidí a jako hraje to nějakou roli eventually, většinou ke konci toho domlouvání programu, ale snažíme se prostě mít nějaký jména, který víme, že tu pozornost už od lidí mají a že lidi klidně přijedou jenom na ně, nebo podle našich aspoň odhadů. A potom vlastně mám pocit, že většina klidně jsou jména, které jsou znatelně menší, když teď jako poslouchám vlastně program Kamenice a Majalesu, protože my, i když pro nás to jsou často interpreti, interpretky, který dlouhodobě chceme a my se na to strašně těšíme, tak jsou to prostě úplně jiný, často jsou to jiný dimenze, než spoustu jiných festiáků.
2: Pojďme si možná jedno z těch men z vašeho line-upu teďka pustit. Tohle jsou Dvě slunce a písnička Klub. Posloucháte Starter na rádiu Wave.
4: Parada neobjevených.

0: Dohrávají Dvě slunce a Klub, uskupení, které budete mít možnost vidět například na festivalu Povaleč letos v létě. My jsme tady tak trochu načali už předtím debatu ohledně toho, jak vybalancovat ten správný line-up, jak třeba nakombinovat ty známější jména s těmi víc novými, ale co dalšího se vlastně snažíte v rámci toho programu balancovat, protože všichni máte více stagí, určitě se snažíte krom té jako známosti a té atraktivity těch jmen balancovat i nějakou atmosféru. Dokážu si představit, že i tu žánrovost, tak možná jenom krátce za každý z těch festivalů a klidně začněme právě u Rosky, protože teď dohrávají Dvě slunce. Jak cítíš vlastně, že se návštěvník může pohybovat v tom areálu a různě tak objevovat? Já Povaleč vnímám jako místo, kde každý má tu svou oblíbenou stage a tam potom třeba tráví nejvíc času.
1: Tak kromě toho, že Povaleč je hudebně multižánrovej, tak mně přijde hodně skvělý, že kromě toho hudebního programu máme i spoustu zahradního programu a máme třeba divadelní představení, máme filmové projekce, máme třeba klasickou hudbu v kostele místním ve Valči, potom máme Bčkovou elektronickou stage, kterou ještě dělá další tým, máme různý workshopy, diskuze, debaty, nebo máme od loňského roku nový podcastovou stage třeba.
2: Started Life, to mi nehrál žádnou Started Life. No, já jsem se vlastně chtěl zeptat, možná je to otázka i na Báru nebo či na Josefa, jak se vlastně tvoří ten nehudební program a proč je zrovna právě Started Life tím nejlepším bodem vašeho doprovodního programu na těch festivalech?
3: Ty jsi mi úplně vzal vítr z plaket, úplně jsem tady s tím chtěla vyrazit. Tak doprovodný program třeba konkrétně u Kamenice je taky o nějakém balancu, jak práce vlastně s tím, co v tom městě je, jaký komunity tam jsou, jaký, dejme tomu, spolky tam fungují. Zároveň pro mě třeba osobně hodně důležitý tam netahat nějaký témata, které tam třeba úplně nejsou aktuální, ale naopak jako pracovat s tím, co se v tom kraji jako takovým děje. A zároveň taky pracovat s různýma jako věkovýma kategoriema, ať už jsou to děti, ať už jsou to vlastně mladí lidi, kteří zároveň, což mi přijde neuvěřitelný, přijedou do Kamenice a připadají se jak na táboře, takže odloží všechno a jdou si zahrát Scrabble a Mrazíka do parku a pak jdou koukat na hodinu do blba, což je úplně
2: to mám nejradši,
3: super. No a co se týče Startéru Live, tak kromě toho, že na ten se všichni hodně těšíme, tak se i hodně těším na to, že v rámci Radio Wave Stage, kterou letos budeme mít na Kamenici, tak bude i live podcast Podhoubí, ve kterém vlastně dneska už i víme, že bude host Vojta Kasič, což je vlastně místní, který je strašně zběhlej v místní komunitě Kamzíků. A v rámci na toho bude na to navázaná i procházka, půjde se na Studenec a budou se hledat Kamzíci.
2: Takže pevnou obuv sebou, prosím vás.
3: Je to tak. Jsou opravdu jako různorodý ty aktivity v rámci festivalu, takže všechno berte sebou, i plavky.
2: No, to je krásně, já musím letos přijet.
0: Jo, no. Pokud mě rozum nešálí, tak Roska není z Valče, Bára není z České Kamenice, ale u budějovického Majelesu to je hodně specifický, protože drtivá většina těch organizátorů a organizátorek je právě z Budějic. Josef to má určitě podobně. Tak v čem se to potom liší, když to tak trochu děláte jako místní pro místní?
4: Zajímavá otázka.
0: Je tam potom třeba hodně men zastoupených právě jako lokální písničkáři, písničkářky a tak dále?
4: Já teda nejsem z Budějic, já jsem z Hluboký nad Vltavou, jo. Ale
0: já jsem řekl drtivá většina.
4: Jo. To si tak dobře, ale určitě tady ty věci řešíme hodně, většinou o tom brainstormujeme vždycky po každém ročníku, se bavíme o tom, který témata v rámci regionu by bylo dobrý nějakým způsobem nějak v tom programu nadsadit a vždycky tam jsou kapely z Budějic, jakože to je pro nás nesmírně důležitý, poněvadž takhle, Budějce mají hodně aktivní a pevnou punkovou subkulturu, takže většinou jsou to budějický punkový kapely, kterým dáváme prostor, častokrát jsou to třeba studentský punkový kapely. Moc jiných studentských kapel jsem v Budějcích ani nezaregistroval. a máme pro ně perfektní vždycky místa, tady se, máme třeba stage, který se říká recyklát stage, že tam recyklujeme budějický pankáčský kapely, a nejenom pankáčský někdy, takže hodně dáváme prostor, dejme tomu, že to může být taková čtvrtka line-upu.
2: Pojďme si dát ještě jeden track předtím, než se s váma postupně rozloučíme a třeba si řekneme i to, co můžou mladý kapely, který nás poslouchají, udělat pro to, aby si na vašich festivalech zahráli. Posloucháte Starter a tohle je Vojtík a Dětvianský sen.

0: Vengra.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Tohle byl Vojtík a Dětvianský sen. S náma tady sedí úplně úžasná parta mladých lidí, kteří dělají nádherný festivaly. Je to Rozka za festival Povaleč, Bára za festival Kamenice a Josef za Českobudějovický Majáles. Ještě jednou ahoj. Nám často kapely píšou, jak se můžou na ty vaše festivaly dostat, co proto vlastně můžou udělat. Tak moje otázka zní, má smysl vám psát maily, má smysl vás zvát na koncerty, případně na jiný programy. Jde vlastně nějak dobře napsat mail vám jako dramaturgům? Co máme udělat pro to jako začínající umělci, aby jsme si zahráli u vás na festivalech?
2: Tak my máme na Povalči mail kapely@povaleč.cz, kam každoročně se to mění, ale většinou to bývá do konce ledna. Může kdokoliv poslat název svojí kapely a nějaký odkaz na ukázku svojí tvorby. A tohle přesně my potom zařizujeme do naší tabulky, ve který náš kapelní dramaturgický tým hlasuje. A na těch kapelách, na kterých se jednohlasně shodujeme, tak ty potom oslovujeme s tím, jestli chtějí hrát na festivalu. Zároveň bych ještě, pardon, chtěla dodat, že to je jenom ta část toho našeho programu, protože třeba teď máme open call na Busker Stage a tam je to podobný. Můžete doteď, pokud máte nějaký akustický set nebo pár písniček, napsat na busker@povaleč.cz do konce května a je to další ze stagí a z našeho zahradního programu, kde často míváme tady ty open cally.
3: A věřím, že třeba i DJská jména nebo divadelníci si přijdou na své, tak to už si třeba dohledejte sami potom na webu Povalče nebo na sociálních sítích. Jak to má festival Kamenice, když někdo zachutí objevit se v České Kamenici na severu, protože zjistí, že to je moc hezký festival, kde je možný hrát na náměstí nebo třeba na nádvoří a na hodně specifických místech, jako třeba bude letošní Radio Wave Stage, ta je na hodně specifickém místě, to se těšte teda. Tak Báro, co můžou udělat?
4: Pokud se nepletu, tak my máme na webu formulář, kam vlastně pošlou a odpovědi na otázky, kterými vlastně potřebujeme pro nějaký základní jako zorientování se v tom, co vlastně to za kapelu, divadlo, jakýkoliv jiný žánr umění je. A paradoxně to zní hrozně neosobně, ale je to jako pro nás strašně jako super forma, jak se k těm informacím jako nějak komplexně dostat a opravdu se na to koukáme a čteme to, i když to zní jako, že někoho posíláme někam, tak opravdu se jako tomu věnujeme čas, takže za to určitě budeme rádi, když se budou lidi přihlašovat.
3: Josefe, Budějovický Majáles?
5: Hele, letos jsem vyřídil takových 300 mailů, co nám přišly. A děje se taková zajímavá věc, že nám teda čím dál tím častěji píšou maily kapely z Afriky. Takže nemáme na cesták. Ale jednoznačně to jako smysl má jinak nám psát.
1: Tak jak jsou na jihu Český Budějovice, jasně.
5: No jasně. Hele, určitě jako ta proaktivnost má určitě smysl u nás taky. My si jako všechno, co nám přijde do mailu, který máme na webu budějovickýmalas.cz, tak všechno si zkontrolujeme, všechno si naposloucháme, ale nás hodně zajímá, jak ta kapela funguje naživo. To znamená, že vždycky řešíme, aby nám třeba poslali nějaký video z koncertu, stačí fakt minuta toho nejlepšího, co se jim podařilo natočit.
1: No takže posílejte videa z věte naživo. Máme poslední minutu a půl tohohle dílu startéru. Díky, že jste přišli. Každý teďka dostanete 20 vteřin na poslední elevator pitch, proč by lidi měli dorazit na váš konkrétní festival. A vezmeme to od mojí levice, tak Rozko, 20 vteřin, proč by lidi měli dorazit letos na Povaleč.
2: Tak lidi by měli na Povaleč dorazit letos stejně jako každý jiný rok, protože Povaleč má skvělou atmosféru a má skvělej jak i hudební, tak i zahradní, divadelní, filmový a veškerý jiný program. A je to prostě krásný místo, kde se dá fakt odpočinout a každý si tam může najít to, co zrovna v tu chvíli chce a máme tam klidný místa, máme tam hlasitý Bčko a, no a máme třeba dětskou stage, takže všechny věkové kategorie různých lidí jsou vítaný.
1: To zní skvěle. Povaleč.cz, tam najdete všechny informace. Báro, proč by měli lidi dorazit na festival Kamenice?
4: Protože je to tam skvělý, Kamenice je krásná, všichni si ji zamilujou, co to tam neznají, a ty, co to tam znají, tak určitě jedou. A ty, co tam žijou, tak určitě vyjdou ven a dají si s náma buchtu na branči a pak se podívat na kapely.
3: Teď mám hlad teda.
1: Teď mám, já taky. Festivalkamenice.cz, tam najdete všechny informace. Josefe, co Budějovický Mález 20 vteřin ti začíná právě teď?
5: No určitě přijďte na Budějovický Mález, pokud jste z Budějic. Budějovický Mález se zadarmo, line-up je podle mě letos fakt povedený. Myslím si, že si všichni přijdou na chuť, nebude tam žádný problém s kelímkama, máme krásný merch.
3: Populista.
5: A podpoříte nezávislou kulturu a to si myslím, že už samo o sobě stojí za to.
1: To zní krásně.
3: Budějovický Mález.cz, to je to místo, kde se dozvíte víc informací. My moc děkujeme všem tady přítomným za to, že pozvali na svý hezký festival. Ať se všechno podaří, ať tam hlavně dorazí co nejvíc lidí, ať se nic nepokazí, ať ve zdraví přežijete i třeba to vyúčtování a právě ten váš nejméně oblíbený poslední den po konání festivalu. Tak díky moc, děkujeme taky naší finálové trojici za to, že je tak skvělá a ty svoje místa ve festivalových line-upech si zasloužila. No a loučíme se s vámi, uslyšíme se zase za 14 dní v pondělí. Díky, ahoj.
4: Moc děkujem.
2: Díky za pozvání.
5: Díky, mějte se.
1: Ahoj.
0: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
6: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
0: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
7: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.
8: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert zpěvačky Melina z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Melina je řecko-francouzská zpěvačka, hudebnice a producentka, usazená v Paříži. Její tvorba se pohybuje na pomezí tradiční řecké hudby, experimentálního folku a popu. Ve své hudbě reflektuje témata identity, emocí a hledání vlastního místa mezi kulturami, čerpá jak z řeckého hudebního dědictví, tak z multikulturní Paříže. Po vydání svého EP byla nominována na cenu Music Moves Europe, cenu Evropské unie pro začínající umělce. Dnešní stage právě začíná.
0: Stage.
7: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.

0: Právě jste slyšeli koncert řecko-francouzské zpěvačky Melina z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Nordrslag 2026. Dnešní stage je u konce, od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: Ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
0: Aida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, je.
3: Ty jsi Rozkvět najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking. Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
5: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
4: Buchty.
5: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli.
6: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu z minisérie Buchty o Bibli. Dnes je tady kromě Ivany Veselkové a mé osoby Petřík Wagner, farář.
7: A ten je tady vždycky,
6: sympatický
7: ale
6: člověk, ano.
7: Dílech.
6: Ano, přesně tak.
8: Já jsem ale i dnes jako tady spjat s tou Biblií.
6: Ale už tady, i dnes tady je teda politika.
8: Zdravím všechny.
6: A dnes se budeme bavit s Peťou o Mojžíšovi, což byl týpek nějaký, jak říkáte vy mladí. Je to spojený s Biblí, že jo? Jak už název napovídá.
7: Prosím tě.
6: A o desateru,
8: začátek
6: z kterého já znám zatím, jenom, že nemáš krást.
7: Tak, dobře, takže to byl náš profi úvod.
6: Teologický.
7: Tak, teologický
6: dý.
7: Doufáme, že poslouchá papež a další. Mm-hmm. Teď už, Petře, přijde řada na tebe, protože ty jsi tady za tu takzvaně odbornou stránku. Takže desatero a taky Exodus a taky desetran, desetranek, když máme rádi zdrobleněnky.
6: A není to desetran na holou, připomínám.
7: Aha, Zuzko, lol, tak.
8: Metaforicky ovšem jo,
6: jo,
8: protože
6: no, vidíš.
8: Tam žádný kalhoty nejsou, to jde o střed do problému, takže to jde vlastně
6: na to není, že sundáš gaťata, ale
7: tak, ale já bych se ráda teda už dostala k tomu Mojžíšovi, to je ústřední postava dnešního dílu.
8: Ano.
7: Za jakých okolností se Mojžíš narodil? Jak to bylo s tím košíkem, ve kterém údajně jako děcko plaval po Nilu a zároveň byl Mojžíš reálná postava, anebo znovu jako Adam a Eva, Kain a Abel, je to spíš někdo, na koho navlečeme ten příběh, anebo někde si můžu sáhnout na kost Mojžíše?
8: Sáhnout na kost Mojžíše nemůžeme, ale myslím, že jsme ty historické skutečnosti blíž než s Adamem a s Evo a s Kainem a s Abelem. Můžeme to tak nějak aspoň přibližně datovat, což se rozhodně u Kaina s Abelem a u Adama s Evou nedá.
6: Že to neplave úplně na vodě.
8: Takže jsme tak třeba nějaký rok 1200 před Kristem zhruba.
7: No.
8: Teda začátek toho dramatu se odehrává v Egyptě a odehrává se ten začátek příběhu dramatického v situaci, kdy se na tom místě, kde exilově žije a pracuje taky lid Izraele, teda jak to Bible podává, historicky to moc neodpovídá, protože o ničem takovým ještě v té době asi mluvit nejde, ale on se tam tak nějak jako rozmnoží, protože
7: ten lid jako.
8: Ten lid, no, protože o příběh dřív oni tam přijdou jako jedna rodina, Josefova rodina tam přijde, protože všude jinde ve světě hlad a tam se tam přijdou zapíkat, což bylo tak
6: zapíkat
8: jako historicky to tak skutečně bylo, že v Egyptě většinou byl dostatek, když jinde byl sezónní nedostatek kvůli špatným podmínkám třeba.
7: No tak nezabíhej zase tak
6: hodně.
7: No,
6: no,
8: ten lid se tam, ten lid, což je datle?
6: Datle? Nebo co tam jedli?
8: Co tam jedli, no tak vím, že pili pivo třeba, tak to,
7: no,
8: to můžu říct úplně
7: super. Dobře,
8: určitě.
7: Takže měli prostě stravu. Lid izraelský teda pije pivo a množí
8: a
7: se teda v Egyptě.
8: Luštěniny jedli, to
6: a luštěniny a pivečko.
8: No a jsou tam teda v takové, jakoby teď už ve fázi poroby. Zatímco,
6: moment, já se chci zeptat, kolik těch lidí zhruba je, jestli hovoříme o 50 lidech nebo 50 melounech, je to osazenstvo autobusu malého města, kolik lidí?
8: V tom biblickém podání už jsou jich 10 000,
6: takže hodně.
8: Ověřitelný to moc není.
7: Takže abychom si to ještě laicky teda shrnuli. Jsme v Egyptě, tam vládne nějaký faraon, jsou tam Egypťané a tak dál. A pak tam jsou tady tihleti lid izraelský, podle Bible. Jak Zuzka říká, je to víc než jeden autobus. A ti tam žijí.
8: Hodně autobusů, poměrně. Ty tam žijí a pracují na podřadných pracech, vyrábějí cihly. No a Mojžíš se narodí do téhletý situace v době, kdy ten faraon si začíná všímat, že těch Izraelců je nějak moc. A jeho rádci, který ho trošku podporují v xenofobii a v takový nevůli vůči imigrantům, říkají, musíme být rozumní, musíme tu jejich porodnost nějak omezit. A on vlastně spolu se svými rádci vymyslí takový jako genocidní plán, že budou zabíjet ty hebrejský chlapce, že se jich prostě zbaví.
6: A proč chlapce?
8: Aby prostě to nemělo to pokračování, protože holčičky si pak vezmou nějaký jako lidi jiný, třeba tý preferovaný rasy a bude to hotovo.
6: Takhle,
8: a budou to za otrokyně, ale nebude pokračovat ta tradice, protože zlikvidují ty chlapce. No a Mojžíš se do toho dostane takovým zvláštním řízením, že jeho maminka se nechce smířit s tím, že by ho zabila, dlouho ho ukrývá po narození a pak ho pošle
6: ho ukrývá?
8: Doma. A když už
7: ale
8: to nejde...
7: Ale kde přesně? Jako v komoře, pod postelí,
8: to tam není
7: ve špinavém
8: prádle? Ale je to může... Jo, může
6: mě
8: schovávat
6: zajímalo.
8: V tom apartmánu tehdejším otrockým, no, moc ne, možností nebylo. No, nebo tak. Jo.
7: Takže ho schovává a pak ho pošle v košíku po řece.
8: Po Nilu ho.
6: Jako plaváčka.
8: Jako plaváčka, vysmolí ten košík.
7: A co si od toho jako slibuje?
8: Pošle taky za ním Mojžíšovu ségru, která tak ze břehu jako nenápadně pozoruje, co se s tím miminkem v košíku stane. A ten košík dopluje na místo, kam se jde rituálně koupat egyptská princezna.
6: Která se jmenuje jak?
8: Tam není vůbec žádný jméno.
7: Dobře, zase teda, ty důležité věci zase nevíme.
8: Teda ho vyloví, ten košík. Pozná, že to teda je hebrejský dítě, ale rozhodne se si ho, zřejmě protože je třeba obřezaný, se asi dá, asi i tak vypadá možná, že Egypťani nevypadali stejně jako semičtí otroci, co měli, ale rozhodne se ho nechat, což je první důkaz toho, že v Mojžíšově životě a v celém tomhle velkém příběhu osvobození jsou důležité ženy. To je první důležitá žena, je maminka, která se nechce smířit s tím, že by miminko umřelo z vůle tady toho diktátora. Druhá statečná ženská je Miriam, Mojžíšova ségra. Třetí statečná ženská je egyptská princezna, která se rozhodne to dítě si nechat, i když dobře ví, odkud vítr fouká. A v tu chvíli z rákosí odněkud vystoupí ta Miriam a řekne, já bych možná věděla, kdo by se za chůvu zvládl o tohle malýho postarat.
6: Šibalka.
8: Takže šibalka zařídí tu mámu, která je skutečná máma Mojžíšova. Což je zajímavá věc, protože on na jednu stranu vyrůstá u egyptského dvora a na druhou stranu není úplně Egypťan. Na třetí stranu Mojžíše známe pod jménem Mojžíš a to není

0: Za třetí, on může s tím mateřským mlékem nasávat i tu svoji hebrejskou tradici, takže on nikdy nepřestane být úplně tím ze svého národa jako odpojený.
1: Taková chytrá horákyně, tam i tam.
0: Tam i tam, no vlastně jo. Je to jako zase ve prospěch toho, že ten příběh nemá úplně to dělení, tyhle ty jsou jenom špatný a tyhle ty jsou jenom hodný.
1: Tam nejsou ty polarity, dejme tomu.
0: Takže máme vědět, že farao je diktátor a plánuje genocidu, na druhou stranu i uprostřed té jeho familie strašný, nepochybně, se vyskytuje někdo, kdo je fakt jiný.
2: Z toho si můžeme zatím vzít toto teda ponaučení, že ženský jsou tam fajn a že zároveň i uprostřed zla se může vyskytnout nějaká jiskřička dobra.
1: Ale já to nechápu. Ten faraon si nevšiml toho, že tam se pohybuje nějaké takové děcko? On s ním nebyl v kontaktu běžným.
0: No asi běžně s ním nemusel být ani nějak moc v kontaktu.
1: Že to nebyl jeden byt, kde by se pohybovali.
0: A ona, tady ještě vlastně ta věc, že ona Garzonka. Si to musela, tenhle akt si musela nějak ta princezna obhájit, to je jasný. Ale zřejmě si to obhájila, protože to takhle prostě fungovalo až do okamžiku, kdy Moše dospěl. No a v tom dospění tam se i projevuje, že dospěl i nějak mentálně, protože poprvé vyrazí za hranice paláce a vidí, jak ten svět vypadá doopravdy. Takže
2: jo, že on předtím
0: svědkem
2: žil jenom teda takzvaně v bavlnce, byl tam jako uzavřen ve skořápce.
0: To jeho dospění právě skrz historku, kdy se setká se skutečným jako zlem, jako s nespravedlností. Vidí, jak egyptský dozorce mlátí to hebrejského otroka. Uvědomí si, že tady je nějaká asymetrie v té společnosti hrozná, že za nějakou blbost může Egypťan prostě Hebrejce ubít k smrti a nic se mu nestane, protože krutost tam trestaná není. A vzedme se v něm něco, co opakovaně u toho Mojžíše je taková jako věc zásadní, a sice smysl pro spravedlnost, že mu to nedá prostě, že to chce řešit. Taky se mu asi udělá rudo před očima, protože toho Egypťana zabije.
1: Aha, jo, takže
2: byl takový cholerik, jo, ten Mojžíš teda.
0: No určitě to byl jako rozhodně to nebyl flegma. Takže
2: Mojžíšovi takzvaně má blikanec, jak říká Zuzka, zabije teda dozorce.
0: Ano, a co dál? Zahrabe ho do písku a myslí si, že tím je to hotovo.
2: To si myslí, že takhle zahrabeš pod koberec a že se na to nepřijde. Tak to asi ho zahrabe do písku a asi se na to přijde, protože jinak by ten příběh neměl pokračování.
0: Ano,
2: že?
0: Přesně tak, ale jak se na to přijde, to je taky dost důležité.
2: No,
0: protože on pak
2: teda
0: zase jde takhle mezi lidi takzvaně Mojžíš a vidí, jak se dva Hebrejci mezi sebou hádají. A říká, bratři, prosím vás, chovejte se normálně. Usmířte se, nemůžete na sebe být takový, jsme všichni bratři, tak
2: říká
0: prostě
2: týpek, který někoho zabil.
0: Říká těm dvou svým spolubratrům, za který bojoval tam, že jo, v tom okamžiku, kdy zabil toho Egypťana. A oni mu říkají, no a co s náma uděláš teda teďka ty? To nás taky zabiješ jako toho Egypťana, když se hádáme, to by se to nelíbí.
2: A takže oni to věděli.
0: A Mojžíšovi dojde, že se to fakt rozkecalo, že tady ani nemůže spoléhat na nějakou národní lojalitu nebo tu národnostní lojalitu a že je průšvih, protože když se to dozvědí nahoře, že zabil Egypťana, tak to už trestný je na rozdíl od
2: takže
0: toho, když
2: zabijete otroka nějakýho. Takže má takzvaně nervíky, to asi podle mě si dobře teda nespinkne, takže je vystresovaný Mojžíš.
0: A uprchne.
2: Jo, uprchne, kam, že to vyřeší kam takhle tím, že uteče.
0: Uprchne k Midiáncům, což by mohlo být takový území Saudské Arábie teďka, takže docela daleko z toho Egypta do úplného zapadákova, řekněme slušně.
1: A uprchne pěšourem, nebo jak?
0: Asi vypadá to, že utíká pěšky.
1: Pěškobusem.
2: No, a utíká nebo jako spíš žádným. To podle mě takhle dlouho by nevydržel utíkat, Petře, teda z Egypta do Saudské Arábie, to by se z něco nautíkal.
0: No,
2: podle mě spíš
0: to pár dní se nautíkáš,
1: jo,
0: no.
1: Jo. Takže dobrá fyzička teda.
2: Asi měl dobrý tenisky, teda boty.
0: No a tam vlastně založí novou existenci. Seznámí se tam s dcerama jednoho kněze, který se jmenuje Jitro.
1: Jitro?
0: Jo, no, nebo Jetro, tak to není jako
2: Jitro,
0: ne, není to ráno,
2: dobré Jitro.
0: Je to prostě jméno.
1: A to bylo dobrý jméno, Jitro.
2: Jitro,
0: Jatro. No, a tam se ožení, založí tu existenci na prostém životě pasáka ovcí a tak tam žije. A myslí si, že tím teda se uzavřela jedna kapitola a já už od téhle chvíle budu žít takhle. No, asi jako život tvrdší než v paláci podstatně, ale v zásadě je tak nějak v klidu.
1: Ve spojení s přírodou.
2: A pak pozor, ale pak se teda stane historka, to známe i my, kteří nečteme Bibli každý den před spaním, pak se teda zjeví Mojžíšovi Bůh v podobě hořícího keře. Jo?
1: No to vysvětli, to
2: pamatuju,
1: nechápu.
2: Si to správně. Mojžíš tam má teda tvrdý život, je tam pasákem čeho, ovcí?
0: Ovcí, no.
2: Pase ovce někde a najednou tam mluvící hořící keř mu něco říká.
1: A neměla tam nějaká psychedelika? To se mi nezdá toto.
0: Ty technické vysvětlení na to, co se tam dělo, jako jsou různý, ale není to podle mě vůbec důležitý. Jsou různý teorie, že dál na tom arabském poloostrově jsou třeba oblasti se silnou vulkanickou činností, že tam můžou nějaký jako hořlavý plyny odněkať unikat a tam

0: že niečo hořet najednou z ničeho nic a to, ale ono to tu situaci takhle úplně jako nevysvětluje, spíš se v tom ozývá, aspoň tak to říkal pan profesor Sokol, že nějaká hodně spodní vrstva těch náboženských představ, to setkání s něčím, protože tenhle Bůh konkrétní nemá jméno vlastně, on se moží ptát, jak se jmenuješ, a ta odpověď je minimálně dvojznačná až trojznačná.
1: Mm-hmm. A říká to keř.
0: A říká to hořící
2: keř. A jaká je ta odpověď teda toho keře?
0: Bůh mu říká, že se jmenuje budu, který budu, nebo jsem, který jsem, to záleží na tom.
1: Na Mericha.
0: No, je odpověď na Mericha?
1: No taková nejasná.
0: Když už Bůh jednou je,
2: tak má koukat. Takže počkej, ale pojď zpátky k tomu. Takže Mojžíš uteče, pase někde ovce, má pohodičku relativní a najednou se tam hořící keř jako mu něco začne říkat, jo? A ano, co mu říká, přesně. Jen tak najednou, kdyby někde jsem seděl a začal hořet keř, tak se ho nebudu ptát, jak se jmenuješ. To bych se ho ptal asi na jiný věci.
0: Ano, ano, to je to první, co tam bylo. Mojžíši, vyveď lid z Egypta a ty to budeš řešit. Ty jsi teďka zodpovědný za tenhle, říká ten keř. Ty jsi zodpovědný za tenhle ten projekt vyvedení toho tvýho lidu ke svobodě.
1: A Mojžíš si řekne co? OK.
0: Mojžíš vůbec neřekne OK.
2: To by prostě asi muselo docela zaskočit.
0: Má milion výmluv. Mm-hmm. A tohle je hrozně zase pěkný detail, že tady všemohoucí Bůh se snaží dosáhnout toho projektu tím, že toho člověka přemluví k tomu. Mm-hmm. Ne, že
1: jak
0: to
1: pojišťovák
0: nařídí, ne, že to přesadí ho prostě teleportačně zpátky do Egypta a postrčí ho k tomu násilím, ale on ho vlastně potřebuje umluvit k tomu úkolu.
2: Aby ten
0: a Mojžíš se nedá zadarmo,
2: to,
0: aby se proto rozhodl sám. Mm-hmm. A Mojžíš se vymlouvá na milion věcí, že neumí mluvit, že neví, jak by správně tu zprávu vyřídil, že ho nikdo nebude poslouchat a že ani neví, kdo ho posílá. Tak
2: no
0: mi teda
2: chápu,
0: Bože,
2: no.
0: Řekni, jak se jmenuješ a tím řeknu, kdo mě vlastně posílá. Což je ale taková triky otázka, protože když se ptáte Boha na jméno, jakýhokoliv Boha, a pak ho znáte, tak je to ve všech pohádkách a v legendách, když znáte něčí pravý jméno, tak ho můžete taky manipulovat, ovládat, že jo, přivolávat, odvolávat a tak dále. A tomu se teda Hospodin Bůh dost vymyká, proto mu odpověď dá, která vlastně
2: to je ta odpověď,
0: není.
2: Jsem, který jsem.
0: Nebo budu, který budu. No.
2: Budu, který
0: nebo
2: budu.
0: Jsem, který budu.
1: To budu taky říkat, když se mě někdo zeptá, jak se jmenuju.
2: Jo.
1: Jsem, která jsem.
2: Takže třeba tě bude legitimovat policie a která jsem, budu, která
1: jsem
2: budu.
1: Jsem hořící keř.
2: Dobře, ale tak zpátky teda k našemu příběhu. Takže Mojžíšovi se nechce, já to chápu, někde si založíš pohodlný život, už si myslíš, že to máš takzvaně na párku, že si tam budeš na pohodu pást ovce a najednou po tobě někdo chce nějaký velký úkol, který má pomoci třeba nějakému velkému množství lidí, tak ty asi váháš, že třeba si trochu líný, nebo se ti nechce, rozvažuješ.
0: Nebo na to nebo prostě, nemáš myslím, že na to nemáš.
2: Sebevědomí.
0: Jo? No, to je opakovaná situace v Bibli. Lidi jsou povolávaní k nějakým úkolu a cítí, že na to nemají. A možná
1: to
0: na to objektivně nemají, protože ten, kdo se o ten úkol dere, tak většinou na to jako reálně nemá. Většinou je v tom nějaký jako něco, co Bohu ve skutečnosti vadí. Bůh si s oblibou vybírá osobnosti, které jsou nějak nedostatečný. Mojžíš se třeba teda vymlouvá, což nevíme, jestli to jako je pravda, ale říká, že kokta, že prostě že nemůže se s nikým přece takhle
1: vymlouvat. Že má logopedickou vadu, to je zajímavé.
0: No, přesně tak, no. A tak mu Bůh řekne, dobře, a máš svýho bratra Aarona, ten je výřečný a ten ti bude pomáhat, tak běž.
1: Aha, takže celá všechno, rodina je do toho zatažena. Je,
0: vlastně dá se říct,
1: rodinný
0: že do toho
1: biznis.
0: Komplet všichni jsou do toho zatažení, i Mojžíšova žena, kterou si pořídil už v exilu, i jeho bratr a nakonec i ta jeho ségra Miriam, která má na začátku toho příběhu. No a Mojžíš teda nakonec se teda vrátí do toho Egypta a začne činit to dílo, ke kterému je povolaný.
2: Ovšem, a to je teda dílo, abys to vysvětlil lidem, kteří to vůbec zatím třeba nečetli nebo tomu nerozumí, tak to dílo má být, že on ty jako porobené lid izraelský, což je víc než jeden autobus, jak říkala Zuzka, má vyvést jako z toho podřízeného postavení z Egypta a odvést je někam jinam.
0: Domů.
2: Kde budou mít
0: někam,
2: pohodu.
0: Jinam někam dopryč, ale vlastně domů, že? Do země zaslíbené. To
2: do
0: je to zásadní. Už dávno jsem slíbil, že budete mít zemi, kde budete moc žít svobodně a ty je tam odvedeš.
1: Jo, to je velký úkol.
0: Je to docela velký úkol.
2: To možná to, že kok tam by mi vadilo nejmín při takhle náročném úkolu. Ale dobře, takže teda Mojžíš nakonec nějak jako sebere odvahu, řekne si teda, že do toho jde. Teď je v tom Egyptě, říká teda lidem věci a co?
0: No a
2: oni
0: teď
2: nastanou
0: samozřejmě ty problémy, že jo? No, protože je potřeba tohleto vyjednat s faraonem a faraon má od začátku ten postoj, mě tohle celý nezajímá, ta jeho odpověď je Hospodina neznám, když se odvolává na toho Boha, který ho poznal Mojžíš. A Izrael nepropustím, tečka.
1: A proč by to taky dělal, že? Byl by hloupý, ne? No, přijít takhle o své poddané.
0: Je to otázka, pracovníky. Protože celá tahle úvaha je nad tím, jak se chovat k těm imigrantům. Oni mají to řešení genocidu, ujařmení, ještě zhoršení podmínek a tak dále. Ale když víme, jak to celý končí, že ten, kdo je na tom byt, je ten diktátor, tak vidíme, že je to jako varující prst. Chovejte se k těm příchozím dobře.
1: Slušně.
0: Potřebujete je, můžou vám být užiteční, jak to bylo o příběh dřív. Nicméně farao všechno odmítá. Ještě zhoršuje Izraelcům ty podmínky, oni jak vyrábějí ty cihly, tak on jim říká, budete mít stejný počet cihel na den vyrobit, ale slámu si schánit i sami.
1: Normu.
0: Normu budete plnit, ale zhorším vám podmínky. A když to nesplníte, tak bude bití a tak dále a tak dále.
1: Takže naštve.
2: Takže takzvaně tlačí na pilu.
0: Tlačí hodně na pilu. A lidi začnou tlačit na Mojžíše a Mojžíš zase tak trošku jako pochybuje, jestli to fakt jako byl dobrý nápad celý tohleto. A Bůh mu říká, no neboj, dopadne to dobře, ale já neříkal jsem, že to bude jednoduchý. Já budu muset toho faraona jako vyloženě fakt přinutit. No a to
2: říká Bůh Mojžíšovi, jo?
0: Mojžíšovi.
1: A jak mu to říká? On pořád vystupuje jako ten hořící keř v rámci toho příběhu nebo v jiných podobách?
0: Ne, teď už se keř neobjeví, ale Mojžíš každopádně následuje ten hlas. A Mojžíš se pak stane opravdu důvěrným přítelem božím. Že to je jako jedna věc, co se o něm dá říct.
2: Faraon teda utahuje takzvaně šrouby, Mojžíš tam furt nějak působí a Bůh teda říká, budu muset na faraona nějak zatlačit, jo?
1: A
0: to extrémní zatlačení je těch legendárních 10 ran egyptských.
2: No legendárních, pro tebe
1: pro
2: možná.
1: Tebe možná.
0: Ale tak ještě je to pojem, který trochu je živý.
1: No nic moc, my známe růženec, co tam to končí a anděličku můj strážný.
0: Takže fakt nikdo neřekl nikdy 10 ran egyptských.
1: Moc ne.
2: Já jsem včera jsem použila slovo, že něco se stane, i kdyby čert na koze jezdil.
1: To nevím, jestli je biblický.
2: No ale použila jsem to jako z legrace, jako takový archaismus. A jeden kamarád mi říká, je, to jsem dlouho neslyšel, ale moje nikdy. Máma to běžně používá. Já neznám nikoho, kdo by běžně používal rčení, že něco se stane, i kdyby čert na koze jezdil.
0: Já jsem měl teďka ve vlaku s nějakým Matýns a ty říkali, tobě nepomůže ani svěcená voda.
1: To je
0: tam
1: pěkné.
0: Navzájem říkali.
1: Já jenom říkám, že je něco jobovka.
0: Jedna to říkala a ty ostatní koukali, že nevím, jestli věděli, co myslí.
2: Takže ty teda tvrdíš, Petře, legendárních 10 ran egyptských
1: pro
2: nastalo
1: tebe.
2: Pro tebe, tak co to je? Bylo?
0: Desatero pohrom, který se postupně zhoršujou a symbolicky označují vždycky nějakou část působiště těch egyptských božstev, kdy ten Hospodin Bůh dává najevo, že je suverénní i nad těma božstvama. Začne to žábama.
1: Že tam kápo.
0: Což
1: ty
0: žáby
1: padají
0: jsou,
1: z nebe.
0: Ty padají, objevují se i v domácnostech, tak nevím, jestli úplně jenom z nebe padají, ale asi odevšad
1: padají. Ale žáby padající z nebe byly ve filmu Magnolia, doporučuju.
0: Ano, to si, ano, doporučuju taky, je to
1: skvělý
0: biblický
1: film.
0: Obraz a hezký film, dobře. Tak to ukazuje na tu bohyni domácnosti,
1: žabstvo.
0: Protože žabstvo je všude. Pak přijdou komáři, ty se jako nějak vyrojejí z prachu země, takže i ten prach země se obrací proti Egypťanům. Pak přijdou mouchy, invaze, která ničí úplně všechno, otravní mouchy. Pak přijde dobytčí mor, což je proti té bohyni Hathor, že to byla ta kráva. Pak přijdou vředy.
2: Vředy, jaký vředy? Žaludeční nebo vředy?
0: No, svýš vnější vředy, kožní choroby, něco, nějaký hnus celkový, což taky útočí na
2: to
0: nějaký...
2: To je ale krásný biblický pojmenování celkovej hnus, Petře.
0: Jak to jinak říct? No. Pak přijde krupobytí, který ničí úrodu, že jo? Pak přijdou kobylky, který sežerou zbytek té úrody, tak to je decimace totální. Pak přijde temnota, což je radikální útok na to boha nebes, boha slunce, to je na to Amon-Re. No a pak nakonec přijde teda finální věc, smrt prvorozených.
2: Čím a to se všechno stane, jo?
0: To se všechno postupně stane. A faraon vždycky řekne, jo, tak já vás pustím. A pak si to zase rozmyslí.
2: Takže tam
0: tak
2: se dějou
0: pustím,
2: takovýhle
0: a zase si to
2: pohromy
0: rozmyslí.
2: A faraon na to furt nic, jo?
0: Nic, neoblomí ho to, což je taky takový dost složitý čtení, právě etický, protože tam je přímo řečeno, že jednak teda Bůh mu ty rány dává, aby si něco uvědomil, a na druhou stranu je napsáno, že on to jeho srdce zatvrdil. Tak co můžeme s tím dělat, že když je to srdce zatvrzené ze zhora a zároveň nás Bůh chce k něčemu pohnout?
1: To znamená,
0: jak to funguje tohle?
1: Srdce
0: že?
1: Zacementované, faraon rigidní.
2: No, ale co teda je z toho za to ponaučení? Mně ti teda, Petře, přijde, jestli těch 10 ran, jestli už to není moc přísný teda. A jestli navíc je to funkční mechanismus, když místo, aby se faraonovo srdce rozpohodilo a vyšel někomu vstříc, tak se spíš jeho srdce zatvrdilo.
0: To je otázka, jestli je to funkční. Měl to vést k nějakému jako pokání třeba, že tam byla ještě nějaká možnost zastavit se a říct, neměl jsem být tak zlej na ty otroky.
2: A to
0: i když
2: jsou
0: to saměti a nesnáším. A on si to neřekl celou tu dobu a vždycky měl dojem, že je pánem situace. Ovšem, To, že je pánem situace, definitivně zmizí tou poslední ranou, kdy i jemu umře prvorozený syn. To znamená, že to pokračování, to pronášení tradice do budoucnosti je nenávratně zhacený.
2: Takže to je taková metaforická poslední rána, nebo ten trest poslední je jako takový metaforický v tom, že když ti umřou prvorození synové, takže tím se jako zastavuje ten vývoj té tvojí linie. Jo?
0: Není to tak,
2: random vybraný, že
0: je to tak,
2: tak co, kdo by umřel, pejsek tvůj, nebo manželka, nebo děda, nebo ty, tak ne, prvorozený, to není random, ale to má symbolizovat to, že tím se zastavuje ten vývoj.
0: Ano, a je to i symbolická řeč v tom smyslu, diktátorství, tenhle styl, tenhle typ vládnutí nemá budoucnost. Mm-hmm. Skončí to prostě. Když děláte tolik nespravedlnosti, mm-hmm. tak to nakonec skončí tadyhle tím průšvím a už to pokračovat nebude.
2: Jsme u toho, že zemřou teda prvorození, včetně faraonova syna, a tam už teda ten faraon si řekne, tak už toho bylo moc, tak propustím ten lid izraelský, nebo co si teda řekne faraon.
0: Jako je už tam naopak ten tlak, že už odejděte co nejrychlejc. A dokonce Egypťani dávají sami svoje šperky a zlato a různý zlatý přívěšky, amulety, aby už jako šli.
1: Jo, uplatky.
0: Uplatky a tak dále.
2: Jo, že už se jich chtějí zbavit, aby jim tam skončila tady ta tragédie.
0: A tahle noc, kdy zemřou všichni egyptští prvorození, je vlastně nejdůležitější nocí židovského roku, je to svátek Pesach, je to vlastně start té cesty ke svobodě a Izrael už vyráží na cestu přes poušť do zaslíbené země. Pak taky zamíří na té poušti k něčemu, co nějak určuje ten život ve svobodě. Na svobodu je těžký si zvykat, zvlášť když jste dlouho v otroctví a nejde to bez nějakých pravidel.
1: Regulí.
2: Ale abychom zase se vrátili k nějakým těm teda praktikálím, tak kudy oni jdou, tak jsou teda v Egyptě, tak si představíme teda tu mapu, ten Egypt v té Bibli a v tomhle příběhu je asi na stejném místě, jako zhruba plus minus je Egypt dneska, jo?
0: No, plus minus. Tak
2: plus minus, tak no, je větší asi.
1: A není úplně jinde.
0: Hlavně při Nilu. Teda,
2: ale není jinde.
0: Vlastně ta říše je závislá na tom Nilu tak, že se táhne podél toho Nilu.
2: Podél Nilu. Jo. Takže se táhne podél Nilu a teď ten Mojžíš s těma lidma směřujou kudy kam?
0: Jdou směrem k Rudému moři, na Sinajský polostrov, dejme tomu. Nevíme, kde přesně to přešli, ale je to ten vděčný příběh o tom projití suchou nohou.
2: To je takový pěkný odkaz, jak se rozestupuje to moře. To si myslím, že i lidi, kteří Bibli nikdy nečetli, znají ten obraz, že najednou se rozestoupí to moře.
0: No, tak to jsem rád, že to lidi ještě jako znají, že jo?
2: A možná...
0: Je to první z těch velkých zázraků na cestě ke svobodě. Mm-hmm. Lidi už samozřejmě reptaj před ním a moře, za nima se žene faraon, kterýmu se to rozleželo a už je zase jakoby chce zpátky nebo chce vymydlit. Mm-hmm. Rozhodně nemá žádné dobré úmysly. Mm-hmm. No a teď teda nastává ten okamžik krize, kdy Mojžíš musí projevit to, jestli za něco stojí, jako ten vůdce a Bůh mu řekne, vztáhni svůj hůl na to moře, moře se rozdělí a oni projdou suchou nohou.
2: A pak se zase zavře
0: polostrov.
2: A ty Egypťani teda za nima nemůžou, jo?
0: Ty tam uváznou a utopějí se všichni.
2: Jo, takhle. Mm-hmm. A teď co nás to má jako prosím tě ponaučit? Je tam Mojžíš hůl, kterou vztahuje na moře a to se rozestupuje, to je předpokládám nějaká metafora, nebo...
1: Stalo se to?
2: Si máme pořídit hole
0: pokud
2: všichni?
0: To můžeme číst jako symbolickou řeč, tak je to, že samozřejmě ta autorita boží nad tím chaosem, protože moře je vždycky symbol chaosu a těch nespoutaných temných sil, takže on provádí lid ke svobodě skrz nějakou zkušenost toho, že se chaos před nimi rozestoupí. Mm-hmm. To je jako hezký. Druhá věc, co tam křesťan spatřuje, je symbolika křtu, že procházíte z jedné reality do druhé skrz nějaký přechodový rituál. To je taky jako dost pěkný a pak můžete samozřejmě utonout v mnoha teoriích, který řeší takzvaná biblická archeologie, zvlášť ta americká, která hledá to konkrétní místo, kde k tomu došlo. Ale vzhledem k tomu, že by teda musel být někde v nějaký mělčí vodě utopeno tisíce a tisíce vozů a vojáků a tak dále a nějak se nedaří nic najít, tak nevím.
1: Oni to reálně hledají, jo?
0: Reálně to hledají.
1: Třeba
0: od pozdních 90. internet obíhá třeba pár fotografií, které se neustále opakují. Je tam kus nějakého jako útvaru obrostlýho korálem, který vypadá trochu jako kolo a říká se, vidíte, to je faraonský vůz. No, ale víc jsem toho nikdy neviděl, takže nad tím trošku jakoby pochybuju, jak to je.
2: Ale že existují lidi, stejně tak, jako jsme to řešili v díle o Noémově Arše, že také lidi někteří pátrají někde kolem hory Ararat po zbytcích Noémovy archy a tak dál, tak existují lidi, kteří někde kolem Rudého moře si myslejí, že byl nějaký brod, kde teda Mojžíš přešel.
0: No, měl čí voda, dejme tomu, že tam zafoukal ten vítr a oni prošli. No, já budu první, kdo bude nadšen, když se to najde, jo? To zase nechci
1: pojedeš
0: říct,
1: tam?
0: Že byl absolutně jako skeptický, ale myslím si, že o to tak úplně jako nejde a že to jako nepomůže nijak zvlášť tomu, aby lidi třeba víc jako věřili tomu příběhu nebo tomu podstatnému, co se v příběhu jako uděje.
2: A teď teda další banger tady v tom příběhu o Mojžíšovi, tak to jsme si popsali, jak se moře rozestoupilo a v čem spočívá to ponaučení tedy. A přichází, teda oni projdou tím mořem.
0: No.
2: A co se stane? Přijdou k hoře Sinaj, nebo tam ještě mezi tím jsou nějaké další peripetie, ale mě už zajímá teda to vyvrcholení pro mě toho Mojžíšova příběhu a to je to, že Mojžíš obdrží desatero.
0: No, to není ještě to vyvrcholení.
2: Není to ještě vyvrcholení.
0: To je takové
1: odhalované vyvrcholení.
0: Jeden z milníčků toho, co se stane v Mojžíšově životě.
2: Životku.
0: No.
2: Dobře, teď už teda se ale můžeme dostat k tomu desaterku, nebo ještě ne?
0: Můžeme už, já myslím, super, že jo. Samozřejmě všechny námitky kvůli tomu, že přeskakujeme nějaké drobné mezipříběhy, tak to já beru.
2: My jsme laický podcast.
0: My se musíme věnovat tomu, co je zásadní. Desatero neokecatelně je pořád součástí naší kultury i tý evropský, nejenom židovský, ale i tý křesťanský, přece jenom trochu.
1: I když ho porušujeme.
0: I když
1: masivně.
0: Ho, řekl bych, porušuje úplně každý. Bez ohledu na vyznání teda.
1: Takže a desatero teda sloužilo tehdy čemu?
2: A jak to Mojžíš dostal to desatero?
1: Dopisem, e-mailem, jak?
0: No, dostal to dostal to od Pána Boha vlastně dvakrát.
2: Jednou
0: dostal
2: jo.
0: dvě desky se zákonem dostal, který byly přímo od Pána Boha celý hotový.
1: A desky z jakého materiálu?
0: Asi kamenný, teda ne, asi skoro určitě kamenný, dobře, ale tohle to
1: se blbě nosí.
2: Ta první verze desky dostal Shannon.
0: Ta první verze desatera byla celá z nebe poslaná. Takže a on to nezdolu.
2: Jakože spadly ty desky z nebe?
0: Asi nějak byly poslaný z nebe. Tak podstatný je na tom, že to byla kompletně boží práce, prostě práce nebeská. On to ten Mojžíš nese dolů a najednou zjišťuje.
2: Ale odkaď, prosím tě?
0: Z hory Sinaj, teda to jsem neřekl, pardon.
2: Tak, no to si neřek, no.
0: Ano, takže všechno důležitý se v Bibli je nějaký hoře.
2: Jo.
0: Tam dochází k setkávání s Pánem
2: Bohem.
0: Jo,
2: že ta hora je vysoká, to je zase, to je jak jsi říkal, že když spalujeme obětinu a čout jde nahoru, takže čout taky je spojnice.
0: A ty musíš taky nahoru,
2: mezi
0: nahoru,
2: nebem
0: nahoru,
2: a zemí.
0: Aby si se setkal s Bohem.
1: Falický symbol.
0: Ježíš to dělá, všichni to dělají.
2: Dobrý, chodíš nahoru.
0: Nebesům, chodíš
2: dobrý,
0: nahoru.
2: Takže Mojžíš nahoře Sinaj dostane desky, ne kancelářské. Jo?
0: No, ale mezi tím, co Mojžíš neví, se děje dole v táboře takový jako doslova binec, bych až řekl. Protože Mojžíš se nevrací dlouho, čas Bohemu utíká hezky a dole jsou lidi nervózní a říkají, no my už ani nevíme, co se s ním stalo. A tak jdu za Aaronem a říkají mu, hele, my nevíme, co s tím člověkem,
2: Mojžíšem,
0: ano, co s ním je, tak nám vyrob nějakýho boha, který nás povede do té zaslíbené země a Aaron trošku hraje o čas a říká, no tak to bych potřeboval do zlata teda. Já vám ho vyrobím, ale chci od vás zlato. A trošku si myslí, že mezi tím přijde ten Mojžíš a vyřeší tuhle tu jejich prosbu. Ale Mojžíš furt nepřichází, tak si ulejou tele ze zlata, což není tak úplná blbost, protože ve znamení býka začal svět, jak tahle ta část světa věří. Prostě je to to archetypální první znamení. První písmeno v naší abecedě je Ačko. Když to Ačko obrátíte na špičku, což se během historie vývoje písma stalo, tak jsou to býčí rohy, býčí hlava. Aha. Takže to je úplně počátek všeho. Takže je tam zatím nějaká jako touha vrátit se k počátku.
1: A to tele má vést.
0: A to tele má vést. Jenomže principiálně je to blbě, protože je to modla, že toho Pána Boha si nejde nějak jako zpředmětnit. A tohle to Mojžíš vidí, když se s těma deskama zákona vrací z té hory. A opět mu blikne, jak jste říkali,
1: blikanec,
0: úplně přesně.
2: Cholek,
0: a rozmlátí to na maděru.
1: Zlato?
0: Rozmlátí, no zlato taky, ale hlavně ty desky. To rozmlátí. Tele rozmlátí, rozemele to a tím, kde se tomu klaněli, tak to donutí s vodou vypít. To, takže to je skutečná tvrdá odveta za tohleto. No ale co teď? Desatero není, rozmlátilo
2: právě.
0: Se. Tak Mojžíš zase jde zpátky na tu horu.
2: A říká, Bohovi teda, kam já jsem to rozmlátil celý, protože jsem se naštval.
0: Naopak, ta situace je jiná, že on ví, že Bůh je naštvaný ještě víc a říká, prostě omlouvá ten lid, říká prostě hold, je to s nima složitý, ale nenič je, nelikviduje všechny, zkus to ještě, já to taky zkusím. A pak nastane ta změna, která je hrozně hezká podle mě. Ty nový desky, co přijdou, tak
1: jsou
0: přijde jenom přijde materiál od Pána Boha ty desky, ale napsat to tam má Mojžíš sám.
1: Aha, tak to znamená.
0: Na, a Bůh mu říká, napíšeš to úplně stejně, jako jsem to napsal já, ale už je to společná práce člověka a Boha. A tyhle ty desky jsou ty, co budou v Arše úmluvy, kdo viděl Indiana Jonesa, to jsou ty. Takže vlastně věčnější a trvanlivější je to, na čem se člověk podílí s Bohem společně, protože když něco spadne ze zhora, tak si toho dost často vůbec nevážíš.
2: Jo, ale to je i taková marketingová poučka, Petře, abych to vztáhla zase takzvaně zpátky na zem, tak to vědí i marketéři a kapitalisté, že údajně, když ty si pořídíš nějakou věc, jenom si ji jako koupíš, dostaneš ji hotovou, tak k ní máš menší citovou vazbu, než když se nějakým způsobem podílíš na třeba finalizaci té věci. Takže proto jsou tak úspěšné různé ty kutilské věci nebo nějaké nábytkové věci, kde ty, protože jako kromě toho, že to je levnější, tak ty, když do toho vložíš nějakou tu svoji energii a čas, že si to nějak třeba smontuješ, nebo já nevím, když jsou třeba nějaký instantní věci a je tam, že tam přidáš vajíčko sýr. Nebo mlíko, nebo přesně sýr. Přesně. Takže lidi k tomu mají jako nějakou větší, hlubší citovou vazbu a jinak s tím nakládají, než když jim to jenom tak...
1: Takže ve zkratce
0: je to univerzální
1: to
0: pravda.
1: Je taková instantní polévka, kam si dodáš sýr.
0: Fuj.
1: Já mám ráda instantní polévky.
0: Možná si to moc představuju.
2: Přidej vejce. Tak
0: zůstal bych u těch vzdučnějších duchovních jako metafor a obrazů. No takže je to společná práce.
1: Je.
0: A je to teda 10 pravidel, přímo v hebrejštině 10 slov. Je to 10 pravidel pro život ve svobodě. Smysl dávat desatero, dokud nejste ve svobodě, nemá smysl. Dokud nemáte to základní nastavení nějaký, že někde už jste, tak nemá smysl si s ním vůbec začínat, což je ta odpověď na otázku, jestli to má smysl dodržovat. No, myslím si, že pro každého to fakt není, protože to už se musíte v tom životě rozhodnout nějakým směrem jít, aby vůbec mělo smysl se tomu věnovat.
2: Že dokud si i byť třeba metaforicky nějakým otrokem nebo v nějakém područí, tak jak nemá úplně smysl se tomu věnovat. Dobře, ale tak pojďme si to desatero teda říct,
0: tak jo,
2: co
0: tak
2: v něm je.
1: A jestli to ještě platí, nebo to můžeme trošku zavřít nad tím očko a
0: tak
1: nedodržovat schválně, to.
0: Tak začněte.
2: Taky ta interpretace.
0: A mě
2: jo?
0: zajímá, jak vy mi budete ty body házet, čím začnete vlastně.
1: No nezabiješ bych dala. Já bych dala nezabiješ, ale není to první, to mě mrzí.
0: No, to je otázka. Je
2: ano,
0: to, to prioritní přikázání?
2: No,
0: je nejsrozumitelnější
2: asi. Ale pro mě, já si pamatuju jako první ty nejsrozumitelnější, což je nezabiješ, nepokradeš, ctí otce svého a matku svou, nesesmilníš a pak je něco, že nebudeš brát jméno Boží nadarmo.
0: Tak,
2: a tak dále.
0: To je zajímavý. Tak já bych řekl, že je to docela, Ivanko si to podala věrně, co je tak ve všeobecný lidový paměti.
2: Tak.
0: Co si tak lidi jako pamatujou. Jenomže vynechali jsme z toho vlastně ty podstatní přikázání, protože to celý začíná tím, bez čeho to smysl nedává a sice teda Židé správně říkají, první přikázání je už to slyš Izraeli, Hospodin Bůh, Hospodin jeden jest. To je už to první. Jako a z toho to vlastně všechno vyplývá, protože když neslyšíš na tohle, když tuhle informaci nemáš, jak jsi zvnitřněnou, tak všechno to ostatní, no, tak to můžeš, nemusíš brát vážně. Ale pokud...
2: Jo, takže kdybych to měla nějak parafrázovat, tak ty první musíš nějak žít v tom systému, nebo jako přijmout ten systém, nebo
0: musíš
2: být ve svobodě. Musíš tím
0: Pánem počítat tak, a proto ho posloucháš. A když ho posloucháš, tak můžeš slyšet to, co by ti mohl říct třeba, ale jestli ho jako nepočítáš s ním a nepotřebuješ
2: tak
0: ho...
2: Co
0: no, tak
2: co je to první, teda ještě jednou to zopakuj.
0: Slyš. Řekl bych, že to slyš je první přikázání. Takže poslouchej, dávej bacha, co ti jako Bůh chce říct.
2: Dobrý.
1: Jo, takhle slyš, to neznám.
2: A dál teda je tam co?
0: To je vlastně konstatování, to vlastně není přikázání. Mm-hmm. Hospodin Bůh, Hospodin jeden jest.
2: Takže první teda slyš, jakože seš nějak součástí tý crew teda takzvaně, nebo whatever. Jo. A pak, že to druhý je Hospodin jeden jest. Jo?
0: No, což je to vstupní. Jestli to tak není, tak jsou různý teorie pro život, úplně jiný.
1: Jo.
0: Můžeš žít, jak chceš.
1: Můžeš uctívat.
0: Ale pokud si myslíš tohle, tak
1: andílky.
0: Poslouchej dál, co je tam pro tebe dál.
2: A co tam je teda dál?
0: A další je, nebudeš mít jiného boha mimo mě, nezobrazíš si mě ničím.
1: A to znamená
0: nahoře,
1: co?
0: Dole.
1: To musíš vysvětlit, podle mě.
0: To nezobrazit si, to je, myslím, docela vážný a ne úplně jenom estetický přikázání. To je to, že si ho prostě nespředmětníš. Nějak si toho Pána Boha nezjednodušíš tak, aby si s ním mohl manipulovat. Nejsem, Bůh tím říká, nejsem manipulovatelný. nemůžeš mě nikde mít, vytáhnout mě jenom, když se ti to bude hodit a zandat mě, když se ti to nebude hodit.
2: Jo, nejsem žádný amulet.
0: A nepřirovnávej mě moc k ničemu, co znáš nahoře na nebi, jo. Dole pod zemí a tady na zemi, protože jsem vždycky trochu jiný než to všechno.
1: Že to není teda to telátko.
0: A hned druhý potom je to, nebudeš brát jméno Boží nadarmo, což se mylně vykládá, že nebudeš teda klít a nebudeš říkat Ježíš Maria a podobně.
1: To jsem si myslela, že to je?
0: No a to není, protože tam ve skutečnosti přesnější je, že to jméno nezneužiješ, což je přesně to, co se děje třeba na politické scéně. V té kombinaci to, že zneužíváš náboženský pohnutky ke svým cílům. Mm-hmm. Použiješ toho Pána Boha, aby si vyvedl ve společnosti nějaký svinstvo. Nevezmeš si ho na vlajku, kolikrát se to dělo, že v minulosti.
2: No a co třeba nějaký křížový výpravy a takovýhle teda.
0: Přesně tohle to je zneužití tohle přikázání. Mm-hmm. Je to jeden z nejhorších.
1: Boží jménu pácháš nějaká zvěrstva, dejme tomu.
0: Přesně tak. Ale že si tím zaštiťuješ, že máš nějaký svoje plány a dáš tomu to boží razítko a tím pádem to posvětíš, tak tohle všechno je už v tomhle hned zkrátka
2: jako
0: přikázání.
2: Máš nějakou
0: bacha na
2: svoji
0: to, ne?
2: agendu nebo ano. něco, co chceš tady prosadit.
0: Takže
2: ale
0: ve stručnosti nepoužívej mě ke svojí agendě. To neznamená, že nemůžeš mít svou agendu, ale prosím tě, nemíchej mě do toho, já nejsem takhle manipulovatelný, že bys mě mohl na to použít. A pak hned další věc, zdá se nenáboženská, ale podle mě super a je super důležitá. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
1: Self-care.
0: Tak to self-care, dalo by se to takhle říct, ale myslím, že v tom divokém kapitalismu to má ještě větší smysl. Lidi dřou a nevidějí třeba smysl toho dření. Mm-hmm. Tady ten vynález, židovský vynález toho šabatu, toho dne odpočinku je v tom, že můžeš se vším, ať děláš, co děláš se vším, přestaň. Můžeš přestat.
2: Že fakt se můžeš vypnout, zastavit.
0: Že je to dokonce, ten den je svatý. Že to není nic nedělání a práce, že je svatá, jak říkali za socialismu komunisti, že jo, práce byla téměř všechno, když to bylo dost formální. Ale požehnaný je ten odpočinek. Jo. To je zajímavý.
1: A musí to být nějaký konkrétní den, nebo je to jedno, kdyby to měl někdo třeba v úterý?
0: No pro ně to bylo jasný, že to má být ten šabat, ale v zásadě, jako to říkám já za sebe, že jo, který nejsem žid, tak mi říkal, když se ti podaří vyšetřit jakýkoliv den v tom týdnu, kdy dokážeš opravdu vnitřně se vším seknout a přestat, tak to bude boží.
2: Ale že to je
0: tak
2: i taková ta boží, rada, určitě. Rada, že si máme uvědomit to, že třeba když odpočíváš, takže to i přesně v té dnešní takzvané hyperkapitalistické době neznamená, že jsi méně cenný a líný, ale že je to teda svatý den, že to má nějaký smysl a není to něco, co bychom měli hanit naopak.
0: Naopak, je to velmi ceněný. Je to den, kdy můžeš odhlídnout od toho klopocení.
2: Klopocení a dření na chlebík, nebo třeba přesně na tak. nové botičky, které ani nepotřebuješ.
0: A pojďme dál, je tam přikázání, které jste taky jmenovali, a to je ctit svého otce i matku. Dokonce to je jediný, který má zaslíbení, když tohle budeš dělat, abys byl dlouho živ na zemi.
1: A tam si myslím, že funguje velké nepochopení, protože z dětství si pamatuju, že to bývá vykládáno tak, že ty lidi ve smyslu rodiče musíš nuceně milovat. No. Ale tam je to sloveso cti a to nám vysvětlí.
0: Nechci zase říct, no ten nárok na to milování, ta láska se nám tam moc jako do toho nemotá, že jo. To je jako.
1: Že je to pragmatičtější.
0: Je to mnohem pragmatičtější a byla tam nějak garantovaná to, že se o ty rodiče fakt postará, že se na ně nevykašleš. A že oni mají, jak oni mají zodpovědnosti naučit ty důležité věci v životě, tak ty jim to oplatíš tak, že na ně nezapomeneš a že nevytěsníš.
1: To znamená,
0: že
1: je nedáš do LDNky.
0: Nestrčíš je někam pryč od sebe.
2: Ale co když třeba ty rodiče nectili tebe jako děcko, nebo co když ten vztah tam nebyl takzvaně nastaven úplně optimálně a byli na tebe zlí rodiče, že v dnešní době, kdy každý druhý člověk chodí na terapii a tam řeší své rodiče, nebo se to nějak tematizuje, tak dneska nevím, jak na to nahlížet.
0: Jako neznamená to, že se od těch rodičů neoddělíš, protože i ta biblická tradice, všechny příběhy těch velkých lidí jsou o tom, že oni se oddělují od své rodiny a zakládají novou existenci a jsou velmi samostatní. Přesto to přikázání tam je, aby jsme věděli, že třeba tady byl někdo, ke komu máme.
2: Ale že nezaměňovat jako význam toho slova cti za něco typu jako uctívej nebo
0: ne, to rozhodně,
2: nožky omývej.
0: Ne. I když samozřejmě ve starověku ty rodiče byly jako všechno, že měli od dětma třeba absolutní moc, že? Což už naštěstí teďka není. Jako není.
1: Pak je to nezabiješ, které se vztahuje, předpokládám, jenom na lidi.
0: No tam je přesněji to přikázání nezavraždíš. Jo. Takže, ale samozřejmě v křesťanství, ale i v judaismu se vyskytuje ten nárok, že by se to dalo vztáhnout na celé stvoření a že je potřeba mít respekt k životu obecně, že by to mělo vlastně dotažení toho Mojžíšova zákona by mělo vést od košer předpisů vegetariánství třeba nebo veganství, že to jako má nějakou jako vnitřní logiku. Mm-hmm. Ale ten základní nárok je nezavraždíš.
2: A to je rozdíl, možná to Petře vysvětli, tady by se mohlo zdát, že nějak slovíčka říme, ale je to rozdíl, nezavraždíš versus nezabiješ.
0: Ano, to je jako ve starověku je to podstatný rozdíl.
2: No a jaký to je rozdíl teda?
0: No, protože tím pádem by ses nemohl bránit ve válkách, tak. Ani vést žádný bitvy, ani nic takového. A nemohl by si vlastně ani zabíjet jiný bytosti, protože ten starý člověk ví, že nejsou úplně jako ostatní zvířata, taky nejsou úplně bez duše, že?
2: Tak, takže pozor na tu, takže ta vražda je to, co je v tom
0: to
2: desateru.
0: Jo, ale,
1: ten záměrný akt.
0: Ale mně se to protažení do té etiky líbí a myslím, že to vede správným směrem v zásadě. A pak jste si vzpomněli ještě na...
2: Nesesmilníš.
0: Na přikázání nesesmilníš, což samozřejmě má oporu v tom, že je to ochrana rodiny. Že nerozbiješ nějakou cizí rodinu, ani tu svoji rodinu.
1: Ani se o to nepokoušíš.
0: Ani se o to nebudeš jako pokoušet, ne, protože ty vazby jsou důležitý a protože tam to měl i existenční význam, když jste rozmlátil nějakou rodinu tímhletím způsobem, tak jste nechali na holičkách
1: ty děti
0: a tak
1: a
0: dále.
1: Manželku. Jo.
0: Manželku
1: no a v dnešní době to si myslím, že je jedno z nejčastěji porušovaných přikázání. A jak to je, když jsou třeba dva lidé nesezdaní a chtějí spolu třeba nějak obcovat, tak to je v pohodě nebo ne z hlediska toho přikázání
0: no,
1: tak bez svatby?
0: Teď se ptáš, jak se na to dívá přikázání ze starověku, na to, jak ty vztahy chodí teďka. Že? To je dost jako... Jsem na to alergický, když se to někdo snaží tu starozákonní etiku nebo orientální
1: aplikovat
0: starověkou etiku aplikovat na ty současné vztahy, protože dobře víme, že ten obřad svatební, zvlášť třeba když je civilní, tak nic zvláštního neřeší. Ty lidi buď se rozhodli spolu bejt, jsou si věrní, chovají se k sobě slušně a tvořejí tu rodinu, anebo ne a tím pádem to přikázání nedonutí, že jo. Tady jde spíš o to, jako že nějak ten svazek té rodiny má svoji hodnotu a že to nebudeš rozbíjet ani sobě, ani nikomu jinému. No. To je ten nárok. No.
1: Neporušovat, jak to říct, jako nevstupovat do nějakých dalších vztahů.
0: Já si myslím obecně, že Pán Bůh jako lidem do postelí kouká mnohem míň, než by si někteří třeba křesťani a nebo jiní bigotní věřící mysleli, že ho to zas tak prostě nezajímá, jo? Že my jsme ty hnidopiši a tak dále. Ale Bůh se spíš jako mnohem pečlivěji se kouká na to, jak se ty lidi k sobě reálně chovají a jakou kvalitu ty vztahy mají. Hmm. Na tu formu...
2: A kvalita vztahu se neurčuje tím, jestli máš teda razítko
0: to
2: z
0: podle
2: úřadu.
0: Mě ne, no. A hlavně jako nemůžeš to aplikovat, že na populaci, která nemá motivaci vlastně ten formální sňatek uzavírat, protože to pro ně tolik neznamená. Cítějí, že ten civilní je úplně bezduchej a na ten spirituální nějaký rámec si netroufají. No tak je odsoudíme komplet všechny nebo co.
1: A co si myslíš, to se ti taky nebude líbit, ale mě by zajímalo, co by si toto přikázání nemyslelo. Přikázání si nemůže nic myslet, ale jak by se podle toho přikázání měli chovat současní lidé, kteří třeba tvoří nějakou polykulu. No. Třeba jsou 4.
0: Tak když jsme se bavili o těch příbězích praotců ještě starších vrstvách, tak jsou tam rodiny, které mají víc manželek, mají toho jednoho patriarchu. Takže dá se říct, něco jako polyamorie tam taky funguje, i když, jak říkám, lásce jako takový, jako tomu emočnímu, té emoční rovině se vlastně žádný z těch příběhů nijak zvlášť nevěnuje, nebo mnohem méně než tomu praktickému, že je to jedna vedoucí postava chlapská a spousta žen a spousta dětí a vedlejších žen a otrokyň, se kterými jsou děti a tak dále. Tak to je jako starověký způsob života. Kdybych měl být bigotní a chci to biblicky, tak biblický čistě technicky je, že má patriarcha hodně žen. No. Ale je to normální, nebo je to správný, nebo má to takhle být?
2: Asi záleží na tom, zda to je konsenzuální.
0: No tak to je taky jako zásadní, že jo. Ale zase pronášíme nějaký věci přes staletí, vždycky ten jako když to neseš v sítu. Prostě
1: jo,
0: něco
1: ten propadne. Přesun je zásadní, jasně.
2: No dobrý, takže pojďme teda dál, co tam je dál. Nepokradeš? Tak to je celkem jasný snad, ne?
0: No asi jo. Tady nám nic nepropadlo.
2: Nemusíme nic... Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
0: Tak to je myslím taky docela jasný, protože tam spadají pomluvy, poškozování dobrýho jména, všechny tyhle věci. Tak to myslím, že taky ještě docela komunikuje.
2: Nebudeš dychtit vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
0: No,
2: závidění,
0: no, dychtění.
1: Že bych chtěla třeba bazén, co mají sousedi, tak je to blbý?
0: No, tak když budeš závidět, takže ti to nedá spát třeba.
1: A co mi občas stává?
2: Budeš zelená závistí, jak se říká.
0: Nemůžeš spát kvůli bazénu svého bližního, tak to je asi blbě.
1: Nebo jim závidím nějaké psisko pěkné třeba. Tak to bych neměla teda.
0: To bych si na to měla dát pozor. To si myslím, že je taky se starověku dobře přenosný. Okay. Závist je furt stejná a stejně vošklivá, jako byla tehdy.
2: No dobrý, Peťo, tak ještě, aby nám to bylo teda jasný, tak zopakuj těch 10, ať to máme tady pěkně pohromadě, pohromádce.
0: Tak nebude to přesně, protože já jsem říkal, že to první je slyš, že jo? Takže já bych řekl to slyš a že je Bůh jeden a že ho nebudeš mít nikoho jiného mimo něj a že si ho nezobrazíš ničím, co je nahoře, dole, ani pod zemí, ani na zemi, že nebudeš zneužívat to jméno Boží ke svým věcem a nebudeš dávat náboženskou nálepku svým vlastním záměrům, že máš vědět, že existuje taky den, kdy se vším přestaneš a že ten odpočinek je svatý.
1: Jasný.
0: A nikoli práce lopotná, ale odpočinek je svatý. Že máš ctít svoji maminku a svého tátu a nevykašlat se na ně, i když je to s nima někdy trošku složitý, tak
1: nebo i
0: pořád
1: víc
0: na ně pamatovat, že z nich si vyšel a to je důležitý, že nebudeš vraždit, že nebudeš rozbíjet svoji rodinu ani žádný jiný rodiny.
2: A není to už víc než 10 teďka, Peťo?
0: Je.
1: Je to hodně.
2: Už je to hodně.
1: 30 přikázání.
0: Že nebudeš krást.
1: Ty nesedí ty čísla.
0: Že nebudeš lhát o nikom dalším, abys ho poškodil.
1: Pomlouvání.
0: A že nebudeš závidět a užírat se tím, že někdo má něco hezčího než ty.
1: A myslíš si, že všechna ta přikázání mají stejnou vážnost, nebo nějaký je třeba důležitější, nebo nějaký by se dal třeba vynechat z dnešního pohledu?
0: Tak Ježíš na to má hezký názor. Zcuknul všechno do dvou přikázání a říkal, vlastně celý zákon je schovaný jenom ve dvou věcech.
1: Oho.
0: Máš mít rád Pána Boha a máš mít rád svého bližního jako sám sebe. Všechno ostatní je výklad.
2: Láska je ta odpověď.
1: A nevím, jestli mám ráda ostatní lidi všechny jako sám sebe.
0: No proto je ten nárok taky, proto to jeho takzvaný zjednodušení, jak je to u Pána Ježíše často, není zase až tak jednoduchý. Jo.
2: Ale k tomu se dostaneme v dalších dílech, kde se budeme Ježíšovi více věnovat. No. Tak tolik díl, kde jsme se věnovali převážně Mojžíšovi a desateru a těšíme se na slyšenou, jak říkáme my, rozhlasáctvo při poslechu dalších dílů Buchty o Bibli.
1: A mějte se fanfárově.
0: Ahoj.
3: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
4: Buchty.
3: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Oh boy.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Můj rozhlas.
1: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Cože, dělám mega hit, sladím se pomocím rozhodnutí.

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.